jinou cestou jdem. Na piasku leže. Na piasku leže.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

You. One. Two. Describe. My.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Come on,

0: děláš, že brečíš, tvoje písničky.
1: Český rozhlas, Rádio Wave.
2: Děláme vlny.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Čauko, to je mňa, Lau, počúvate Rádio Wave.

the team, ciao ciao.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

řek, vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

0: Fajta.
1: Pleják.
2: Pleják.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
3: Se lhe sou de gente.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: Daj, já jsem, když jsem si fest pustil, vydal jsem taky, že...
3: Další den, tak
2: jsem nespal bars. Ale si ho určitě pustím. Aspoň raz. Toto mi...

0: Slovensko, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Šatníky.
1: Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč.
0: Šatníky.
1: Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás.
0: Šatníky. Dnes od 6 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Aiko a její hunger nám otevírá 8. hodinu ráně. Já doufám, že i vy jste hladoví po zprávách, protože se mnou ve studiu už je tady Anna Belio, zprávařka a zprávy právě teď.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Zájemci o studium na střední škole, kteří neuspěli v prvním kole přijímacích zkoušek, můžou ode dneška podat přihlášku do druhého kola. Hlásit se můžou i ti, kteří na vybranou školu nakonec nechtějí. Seznam škol, na které se uchazeči můžou hlásit, najdou v systému DIPSY. Přihlášky musí žáci podat do 25. května. Čeští zemědělci plánují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Podle dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory nad tím uvažují asi 3/4 z nich. Svaz varuje před snížením produkce a následným zdražením potravin. Vysoké ceny hnojiv ovlivní hlavně příští sezónu. Podle dat svazu má zatím většina zemědělců pro letošek dostatek zásob. V 6 amerických státech dnes začínají tzv. Primárky. Voliči vyberou kandidáty do listopadových voleb do amerického kongresu. V nich se po 2 letech znovu zvolí všichni členové sněmovny reprezentantů a 1/3 členů senátu. V pražském kulturním prostoru Archa Plus dnes vystoupí 40 jazzmenů z Polska Kosmonauti. Ve své tvorbě mimo jiné mísí hip-hop s jazzem. Jako support vystoupí 3D Printer Music, hudební projekt Richarda Grima a Patrika Hermana transformující 3D tiskárnu v živě ovladatelný hudební nástroj.
1: Sport.
2: Česká mužská hokejová reprezentace 3. utkání na světovém šampionátu ve Švýcarsku zvládla. Porážku se Slovinskem v prodloužení odčinila triumfem nad Švédskem 4-3. Po jednom gólu si připsala každá česká formace a všechny branky Rulíku v výběr inkasoval v oslabení.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, ráno, dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas. No a na rádiu Wave právě začíná ráno se Sarah a Terezou.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.
4: You said I want to be your girlfriend. It wasn't really in my plans. When you're around, I got arrhythmia. So in the end, I play pretend.

0: Hold That Heat, Southside a Future společně s Travisem Scottem otevírá ráno se Sarah a Terezou. Čau.
1: Jsi Future nebo Travis Scott?
0: Ježíš, já nevím, Future. Já budu Future.
1: A já budu Travis Scott, v pohodě. Takže to je dnešní dvojice do vašeho vstávání se spoustou samozřejmě playlistů, taky možná vytáhneme nějaký zábavnosti, srandy. Dneska máme 19. května, venku je teplo, všechno je v pohodě.
0: A vstala si pravou nohou? Vstala si dobře? Já jsem se ti chystala ráno říct, že dneska se mi zdály i hezký sny. Wow. Těšila jsem se, že dobrý.
1: Ha, to je krásný. To jako já taky bych řekla. Akorát, že já teda vždycky asi stávám levou nohou, protože spím na levý straně té postele, víš. Jakože vystupuju doleva. Takže mi přijde zvláštní, to bych si musela hodně zarazit a zamyslet. Sednout si jako opatrně na postel a pak teprve tu nohu
0: počkat
1: jako sundat.
0: No,
1: ale jako intuitivně vždycky levou, hele, a šlape to v pohodě.
0: Šlape to dobře. No tak doufejme, že to bude šlapat i tady. Máme v 10:20 také rozhovor o multižánrovém festivalu Střednějs.
1: No krásný, tak to bude střední pozvánka, hodně vydržte.
0: Výborně, a teď už Mes, Bambara anebo Anabel a my přejeme dobré ráno.

0: Pražská část Malešice i krajské město Ústí nad Labem patří spíš k přehlíženým místům než k opěvované architektuře. Obě ale mají potenciál, jen ho možná odhalíte až na druhý nebo třetí pohled. Shodují se na to moderátorka Alena Harciníková a hostka nového podcastu o veřejném prostoru a architektuře Fasády Karolína Vránková, a ten podcast měl včera premiéru.
1: Kdybyste chtěli tím pádem vědět, co všechno stojí třeba za architekturou, kdo všechno a taky proč je dobré třeba v městech mít architektky a architekty těch samotných měst, teda urbánních celků, tak to vám všechno Alena pomůže objevit. A taky vás někdy vezme třeba na výlet do takového třeba zavřeného metra a budeme se dívat ale i na to, jak si zařídit nájemní bydlení a co vlastně všechno s takovými tématy může souviset. Takže nejrůznější úhly pohledu na město a hlavně taky za fasády domů, ve kterých žijeme, tak tam nás všude autorka tohle podcastu Alena Harciníková vezme.
0: Terezo, a co ty, Malešice nebo Ústí? Já rozhodně teda mám vztah větší k Ústí.
1: Fakt?
0: Jo.
1: Já nevím, jako jak na co, ale tak jako Malešice jsou... V Malešicích jsem byla podle mě stejně tolikrát, kolikrát v Ústí, takže...
0: Mockrát ne?
1: Mockrát ne, každopádně asi obojí, no, záleží prostě, co tam budeš chtít dělat. Když budeš chtít do Hraničáře se podívat,
0: právě. Viď,
1: tak v Ústí.
0: Přesně tak, jako, to je top prostor kulturní.
1: Top prostor. Hmm. Je toho spousta ke zvážení, když si budete vybírat, ale samozřejmě, když budete chodit po těch podcastech jeden po druhém díle, tak se nemůžete vůbec splést, takže to samozřejmě je taková trajektorie, kterou můžete nastoupit společně s Alenou Harciníkovou, která zároveň včera shodou okolností otvírala se svými spolustudujícími na FAMU výstavu k prvním klauzurám právě v ateliéru dokumentárních strategií. Takže kdybyste chtěli vidět její video, je to naprosto nadlidský výkon, tak její videoesej a samozřejmě taky další jsou veřejně přístupný ve francouzském institutu v galerii 35, myslím.
0: Mm-hmm. Výborně, tak si nezapomeňte poslechnout nový podcast Fasády. Najdete ho ve vašich podcastových aplikacích nebo samozřejmě na webu Rádia Wave. God knows. I am. Reincarnated. I was stargazing. Life goes on. I need

0: úterý 19. května, 8 hodin a 29 minut k tomu. A já jsem se teď úplně sama podivila, že už je konec května.
1: A taky, že úterý, protože v úterý se velmi často dějou věci, ačkoliv to tak možná nevypadalo. Ale teď nově teda úterý je takový pátek, nebo možná dokonce i sobota, protože na vás čeká už taková festivalová sezóna. A pokud jezdíte na Majáles do Budějovic, Budějovický Majáles, ty jezdíš, byla jsi někdy?
0: Byla jsem a myslím si, že je to takový ten OG vlastně studentský ještě Majáles, viď?
1: Myslím si, že Majáles z principu zní, že je vlastně jako studentský. Tak já doufám, že prostě to takhle nějak jakoby bude pořád.
0: Ale právě, že je v Brně, v Praze, v Hradci Králové a myslím si, že to, ty akce už jsou strašně veliké, ale tenhle ten, mám pocit, že jsem slyšela, že je pořád organizovaný právě tím studentstvem.
1: To můžete překontrolovat každopádně, protože 31. května, což je za asi tak přibližně 14 dní, začíná další ročník až do 5. Tam můžete chodit a zkoumat rozsah a právě studentské kvality tohohle festivalu. No a my už tady ohříváme polivčičku, protože první červnový týden na vás čeká taky právě v úterý, to je ten oslý můstek, Radio Wave Stage na Sokoláku.
0: Přesně tak, od 16 hodin tam bude startér naživo, Filip Černý z Martinem Šolcem. Myslím si, že jim můžete poslat váš track a oni ho okomentují, pustí ho tam naživo a je to možná skvělý vstup vlastně do příštího roku, kdy startér začne zase od září, myslím.
1: Jako takový školní rok v podstatě startér dodržuje. No a kdybyste chtěli vidět a hlavně slyšet, co z takového startéru může vypadnout za úspěchy, tak 19.30 na té stejné stage na vás čeká Maržarí, která právě startér vyhrála, takže si můžete užít i koncert. Takže máte vlastně jako dvojitou motivaci, kdy rovnou zjistíte prostě, jak dobrý to pak může být, když třeba vyhrajete.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave.

0: Safety trends, most of me is elsewhere. Možná ve Švýcarsku, kde se právě teď hraje hokejové mistrovství světa. Konkrétně v městech Curych a Freiburg a hraje se od 15. do 31. května, takže jsme skoro tak v půlce. No a my za sebou máme v podstatě dvě výhry, jednu prohru a další zápas nás čeká zítra, a to s Itálií.
1: Takže kdyby vaše vlastně jarní pocity určovaly vítězství anebo prohry našeho týmu, tak už jste třeba včera teda byli oblaženi vítězstvím 4-3 nad Švédskem. No a právě uvidíme, jak nám to půjde 20. s Itálií. Slovinsko nás malinko teda předčilo 16. května, takže je to takový jako, jo, pořád ještě nevíme úplně, jak to celý dopadne. Vítězstvím s Dánskem jsme se namlsali, takže může to dopadnout ještě jakkoliv. Pořád jsme, pokud správně teda tuším, nevylezli ze skupiny.
0: Ještě jsme nevylezli ze skupiny, přesně tak, takže máme ještě šanci právě na postup a myslím, že tím včerejším vítězstvím jsme si takzvaně spravili chuť. Já mám hokejovou rodinu mimochodem, Terezu, protože...
1: To je pravda, tvůj brácha hraje hokej.
0: Můj brácha hraje hokej, teda ani ne teda za extraligu, ale to je jedno, zdravím ho, můj táta taky, a ty právě byli z toho nadšený, ale já si myslím, že celý ten český národ... Jako
1: je
0: hokej.
1: Trochu, ale třeba
0: no,
1: můj brácha
0: je hodně, no.
1: Hrál parahokej, ale jenom ve filmu, což se tak jako středně počítá, bych řekla. Ale jako dítě určitě si myslím, že se tím jako hodně zabýval a dost jsme fandili. No. Navíc jako my jsme z Karlových Varů, to je dost hokejový město.
0: No jasně.
1: Takže samozřejmě o hokeji vím tak jako o trošku, řekla bych o jednu třetinu víc než o fotbale.
0: No výborně, tak bude. Zítra fandíme tedy českému týmu proti Itálii. No a teď už třeba Kartel, Madras, Fulcrum, anebo Quest E.

0: Cassie a Entitled, no a my se blížíme pomalinku k 9. hodině, pokud teprve teď se probouzíte a připomínáme si, že je 19. května, tak má svátek Ivo, všechno nejlepší, ale
1: všechno nejlepší.
0: Měl taky svátek Petr Celestín, což bylo asi jedno jméno, jako složený ze dvou, těžko říct. Každopádně to nám tady přináší pranostiku. Přišel Petr Celestín, mohou se již okurky sadit ven.
1: Aha,
0: no měla to jsem v plánu dneska.
1: Vidíš, měla jsem to zrovna v plánu. Ne, neměla, ale já vím, proč to tak je, protože předtím byly ty zimní muži, nebo ty ledoví muži, právě
0: ano.
1: Mrazíci. Takže teď už to vypadá, že je právě na okurkovou sezónu a na jakoukoliv asi zeleninovou sezónu.
0: Ježíš,
1: prostě
0: no vidíš
1: čas.
0: To krás, ano, už bude okurková sezóna.
1: Prostě, okurková
0: jestli
1: sezóna.
0: Jste se báli, že budete mít moc informací v životech, ne, bude okurková sezóna, dneska teda můžete začít, už by vám to nemělo pomrznout. Já ani nevím teda sadit, tak asi se nezaseju, asi se sadí jako sazenice. Nechám to na vás, prostě uvidíte, jak vám to vyjde. Každopádně, pokud jste měli okurky v plánu, tak dneska.
2: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů Ksu a Intimitě. Pot. Na rádiu Wave.

0: Devátá hodina odbíjí společně se Sampou a jeho trackem Spirit 2.0, no ale už je tady s námi zprávařka Anna Bilio.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Českým pojišťovnám rostou náklady na léčbu klientů v zahraničí. Podle mluvčího České asociace pojišťoven Tomáše Pavlíka narostly loni výdaje meziročně o 22%. Může za to nejen větší počet úrazů v zahraničí, ale i růst výše škod. Například v cestovní pojišťovně Ergo loni poprvé přesáhla průměrná škoda hranici 10 000 korun. Správa železnic v červnu vypíše soutěž na projekt stavby nové budovy hlavního nádraží v Brně. Tender má přesáhnout 1 miliardu korun. Železničáři chtěli soutěž vypsat už loni, minulá vláda ale na projekt neschválila peníze. Současná vláda s ním v rozpočtu počítá. Stavba začne nejdřív v roce 2028. Ruský prezident Vladimír Putin dnes zahájí dvoudenní návštěvu Číny. S prezidentem země Xi Jinpingem se setká ve středu. Prezidenti budou podle serveru Guardian mluvit mimo jiné o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2, o které už země jednají dvě dekády. V londýnské galerii Tate Modern dnes bude vyhlášen vítěz mezinárodní Bookerovy ceny. Ta se uděluje za beletrii přeloženou do angličtiny a publikovanou v Británii a Irsku. V nejužší nominaci je například novela německo-íránské autorky Shidi Baziar o útěku a návratu rodiny do Íránu.
1: Sport.
2: Brněnští basketbalisté vyhráli v Pardubicích 92-89 a v semifinále ligového play-off vedou 2-0 na zápasy. Další dva jsou na programu ve čtvrtek a v pátek Brně. Hraje se na 4 vítězství.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, ráno, dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přeháňky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas. Na rádiu Wave posloucháte Ráno se Sarah a Terezou.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Richa Mary In and Out otevírá 9. hodinu rána s Terezou a Sarah a otevírají taky slovo bangaranga. Terezo, víš, co tohleto slovo znamená?
1: Jako zní to tak, že by to mohlo být nějaký dobrý třeba severoindický jídlo.
0: Mm-hmm. No, je to jamajské slovo, které znamená poprask či rozruch a právě je to skladba, která vyhrála letošní Eurovizi a vyhrála s ní bulharská zpěvačka Dara.
1: Mm-hmm. Takže v Bulharsku mají rádi jamajský poprask, chápu to dobře.
0: A mají podobnou tu vlajku, veď ještě.
1: Vlajku, prosím tě, ty jsi řekla Bulharsko a já už jsem slyšela svůj včerejší jako vlajkový fail. Procházela jsem právě ze Štěpánské v Praze kolem domu, kde visela právě ta vlajka s těma jako nejoblíbenějšíma třema barvama. Mm-hmm. Hnedka po asi teda modrý, bílý, červený. A to je jako bílá, zelená, červená. A říkám si, tady je asi nějaká maďarská ambasáda. A pak koukám, ne, byla to bulharská vlajka.
0: No, jasně.
1: A teď si říkám, jaký je rozdíl mezi maďarskou a bulharskou vlajkou? Malej, hrozně malej. Maďarská má červenou, bílou, zelenou a bulharská má bílou, zelenou, červenou. Takže to se strašně snadno splete.
0: No ale tak asi ambasáda slavila právě to vítězství na Eurovizi.
1: Já si myslím, že jestli to vítězství k něčemu má být, tak k tomu, že si lidi jakoby líp naučí prostě pořadí barev vlajek třeba hlavně teda tý bulharský, že se to prostě jako otisknete do vaší paměti a budete o trošku chytřejší.
0: No určitě se to naučí i do příštího roku, protože právě v Bulharsku se další Eurovize bude odehrávat. Vždycky ten vítěz hostuje, takže bude v Sofii. No na 16. místě se umístil náš Daniel Žižka.
1: Málo jamajských prostě něminek. Chápu.
0: Přesně tak, ale jeho výkon byl skvělý až na to, že mu to právě zkazily trošku technické podmínky, protože jeho to vystoupení tak se sekalo, Terezo. 5 sekund Ježiš, to bylo zaseknuté a možná i kvůli tomu nezvítězil.
1: To se děje, to je prostě průšvih, to je furt.
0: No, tak to se právě stalo. No, nicméně vstupujeme do další hodiny třeba s Lip kritikem Branko Zbrič anebo Teou Sofí.
1: Hele, snad se nám to nebude zasekávat.
0: A snad se nám to nebude sekat.

0: Teo Sofia, on my own. Terezo, kdybych teď někde na vlastní pěst měla být, tak bych ráda byla v Cannes.
1: Já to chápu. Tam bys totiž vůbec nemohla technicky být sama. Tam je totiž hrozných lidí.
0: Jasně.
1: Ať už bys byla v sále, ve frontě, hlavně ve frontě, jo, nebo kdekoliv v kavárně. Myslím si, že tam jakoby on my own není opravdu ani jeden člověk.
0: Není, já bych byla na Riviéře, koukala bych se na západ slunce s nějakým dobrým drinkem a přesně čekala
1: bych. A
0: okolo
1: by šel prostě John Travolta.
0: Přesně.
1: A John Travolta.
0: Nebo Sandra Hiller.
1: Nebo Sandra Hiller, nebo Barbara Streisand. Mně vlastně přijde, že letos v Cannes teda je takový jako hodně zajímavý mashup prostě světů filmových. Na jedné straně teda dorazili Peter Jackson, John Travolta, Barbara Streisand pro ocenění. No a teď si říkáte, tohleto jakoby na Cannes nepůsobí úplně jakoby přesně ten typ filmu, na který jsme tady zvyklí, protože v kolika jako nezávislých takových, jako víš, v Cannes oceněných filmech hrál John Travolta. Jako já nevím.
0: No, to já taky nevím. Jo? A není on teda ani nevěděl, že přebírá tu cenu právě od ředitele Cannes. Nebo jakoby buď to dobře zahrál, nebo to fakt nevěděl.
1: A nebo jenom hrál, že prostě jako jde a neví kam má jít, jako v tom memu prostě, takže se jakoby drží.
0: Nevěděl, že je na jednom z nejlepším festivalu, jako.
1: Já si myslím, že v tom memu už na něm byl několikrát, takže možná proto. Nicméně teda úplně vážně, jo. Filmové typy, pokud vás na tom festivalu zajímá, co se rodí ve světové kinematografii, tak pro všechny milovníky a milovnice polského filmu Pavel Pawlikowski přiváží Fatherland, což je příběh německého nobelisty Tomase Manna
0: a taky a Tomáše,
1: jeho, Tomáše
0: taky.
1: Právě a taky jeho dcery Eriky Manové, což bude možná velkofilm a já se na něj asi docela těším, protože je to slibný, prostě Pavel Pawlikowski je slibný režisér a navíc ještě se Sandrou Hiller, jako to už je dost jako lákavý kombo.
0: A máš ráda jeho filmy? Já si říkám, že jako fotografka možná jo, protože má i úžasného kameramana, který teď teda se mi vypadlo.
1: Já si jako
0: jeho
1: fotografka
0: jméno,
1: na
0: ale
1: filmy nekoukám tady tou perspektivou, takže hele, ať je to klidně černobílý, prostě mě to úplně nevzrušuje.
0: Protože každý ten záběr mám pocit, že může fungovat jako sám o sobě, jako právě ta samostatná fotografie.
1: Tuhle uchylku já nemám, naštěstí v pohodě.
0: Nemáš, no tak sledujte, co se tak z Cannes probojuje právě i k nám do kin. Končí 23. května, myslím, že v sobotu je právě ten hlavní vyhlašovací večer, takže uvidíme, kdo získá cenu Zlaté palmy, že jo? Tak se to jmenuje Palme d'Or a budeme držet i českému filmu palce. Nevím,
1: i českému
0: jak je to
1: týmu hlavně.
0: I českému týmu.
1: Ať porazí prostě Švédsko, Dánsko. Jak to vyjde? Dope production by Anabolic Beats. Check. All that's left is the hook. So like, should we have you do it? I'll do it. A-N-G-I-L-L, man. Sounds cool, right? Must be kidding me.

0: Tricks Point Never Alive World, to jsme si malinko zameditovali a kdybyste se z toho chtěli vytrhnout, tak vás z toho můžou vysekat a rozřezat kytary dneska po 9. hodině, protože Richard Grimm s Dominikem Novákem pořádají božské soaré, zatímco Jana a Filip Drábkovi z Pevgen se listují dalšími stránkami svého slowcoreového deníčku.
1: No a jelikož zajímavou renesanci zažívá Oi Punk, podíváme se hned na dva nové a zajímavé tituly. A totiž první velkou desku slovenských Rem Dick a francouzský projekt Prisoner du Tempt. Nevím, jestli jsem to přečetla dobře, to se dozvíme právě v těch modelářích.
0: Takže kdybyste chtěli vyrazit do nových, taky starých a znovu trendujících žánrů temnější a tvrdší hudby, tak dneska můžete po 9.
2: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánrů hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři.
4: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
2: na rádiu Wave.

Český rozhlas, Rádio Wave.

0: Novinka na rádiu Wave Olympic Vince Carter a tu doslova navařil newyorský rapper a kuchař Action Bronson, protože to je fakt kuchař. To si chtěla říct.
1: Ne, já jsem chtěla říct, že Action Bronson tady doporučuje smaženou pizzu a my teď doporučíme buchty.
0: Přesně tak.
1: A v novém speciálu navíc ještě v buchtách doporučí Ježíše Krista, což je pro vás možná úplně matoucí. Každopádně Ježíšovo dětství a dospívání bude téma aktuálních buchet a samozřejmě u toho teda nemohli Ivana s Zuzanou být sami, protože to chce odborný hlas, možná dokonce hlas z hůry a ten přináší farář Petr Wagner.
0: No a ptají se třeba na to, jaký byl Ježíš děcko.
1: Jestli odsekával tatínkovi. Já myslím, že ne, protože tady ten tatínek si myslím, že jakoby jako wasn't in the picture, you know, that much.
0: No jako, nebyl si myslím, úplně... že byl docela přísnej taky, že jako neradno odsekával tomu
1: tatínkovi. Jo, a tak jako zase jakoby dost nebyl doma, si myslím, víš, jako
0: taky,
1: že ta konfrontace třeba jako mohla nenastat, no,
0: jasně.
1: Těžko říct.
0: Takže to je vyrůstání bez otce, což je taky takový téma.
1: Ale na to, kdo se nenapojí, prostě ať hodí kamenem. Takže kdyby vás zajímalo dětství Ježíše Krista a další souvislosti, tak paradoxně dneska v buchtách, které budou o Bibli.
0: Přesně tak, poslechněte si nový díl, bude i o kometě, kadidlu a vraždění nevinátek. Tady je krátká ukázka o tom, jak se to asi celé seběhlo.
2: Takže zpátky teda k těm faktům, Peťo. Takže jsme teda za císaře Augusta.
3: Mm-hmm, jak to Lukáš vypráví.
2: Jak to Lukáš vypráví, říše římská plus minus kolem roku 0.
3: Ano.
2: A teď tam teda máme, to asi všichni známe, nějakou Marii a nějakého Josefa. Mm. A těm se má narodit Ježíš neposkvrněným početím.
3: Tak teď si to přeskočil asi spoustu kolem toho v okolnosti ale dejme tomu, že začátek je jako dramatická situace, kdy viděno třeba z pohledu Josefa, na který se dost často zapomíná, jeho snoubenka je těhotná a nikdo neví, jak je tohle možný. Protože oni spolu nežijou, co je v tom za čerta. Doslova.
2: Takže teda tam máme Marii a Josefa. Marie je těhotná.
4: Zbouchla.
2: Jo.
4: A neví se s kým.
2: A Josef, je to Josefova snoubenka.
3: Ano. Tam což je velký problém v té starověké společnosti, podle zákona Mojžíšova, je to situace, která se dá řešit jenom ukamenováním. Což je...
2: Tý manželky, jo? Teda snoubenky.
3: Tý snoubenky. To je problém trošku.
4: Nebo to
3: nějakou šílenou, ještě přidruženou ostudou a tak dále. Josef je ale vylíčen jako člověk, který je čestný a přemýšlí spíš, jak by to udělal, aby se tý Marii stalo co nejméně blbýho v té společnosti. Tak se nějak sám v sobě usnese, že to zasnoubení zruší, propustí jakoby domů zpátky, že z toho třeba bude ostuda, ale nebude z toho další jako postih a že to udělá co nejméně drastickou cestou, protože prostě nevidí jiný řešení. Co se v tomhle momentě stane podle Lukášova příběhu je, že ho navštíví anděl, který mu vysvětlí, hele, to, je to třeba to nechápeš, ale to otěhotnění je z boží vůle. Takže ji přijmi k sobě a neboj se toho. Vem to prostě tak, že se budeš o to dítě starat a postav se za tu Marii.
4: Že to je daná věc. A tam se víc teda nevysvětluje, jak ona otěhotněla, protože mi to jako z biologického hlediska moc smysl
3: se
4: nedává.
3: To, že jí navštíví anděla, řekne jí, že počne z Ducha svatýho.
4: Jo. Dobře.
2: No a to je teda to neposkvrněné početí, jo?
3: No to je ten koncept, který se takhle dá vykládat.
2: Dobře, takže... Jako máme to chápat tak, laikové, že Josef s Marií teda nespál před svatbou a děcko ona s Josefem nečekala.
4: Ani s nikým jiným, teda s Bohem.
3: S někým ho čekala, ale tohle to je trošku zastřený tajemstvím. Protože každý solidní biblista k tomu řekne, že Pana počne, což je teda naplnění nějakého starého proroctví, mnohem staršího než Ježíš, který se na to tak nějak tradičně z křesťanské strany vztahuje, že je situace, kdy jde o panenství ve smyslu duchovním. Že je to někdo, kdo nemá vůbec s ničím ani se zvláštním jednáním božím žádnou zkušenost a něco v jeho životě začne mimo jeho vůli, ke kterým buď může teda říct jo nebo ne, to tam je důležitý, že ta Maria řekne OK, já tomu věřím, že to tak má být, ať se mi tak stane, teda když mi to takhle říkáš a vezme to do svého života. Tuhle nepochopitelnou jako věc, co se přihodí. Ale jestli to jde vysvětlit biologicky, nejsem o tom úplně přesvědčen.
2: Nejsi biolog takzvaně teda.
3: Ne, nejsem.
5: Buchty. Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
2: Buchty.
5: Co se dělo v ráji? Nosil Ježíš Kristusky a proč Bůh není rodu mužského? Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli. Poslouchej na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Tuká.
2: Otec ten je pingl, matka byla pingl, bratr o prázdninách pingl, a já jsem nejlepší pingl. Sestře bude šest a možná bude taky.

0: Zdálo, no nezdá se nám, že už končí 9. hodina, tedy 2. hodina rána se Sarah a Terezou.
1: Přesně, to není sen, pokud vy i teď pořád ještě tak trošku spíte, tak se hezky probudíte společně s Taige, anebo s Ida de Young, což je vítězná kapela letošního Checkingu, takže můžete se hezky nabudit a třeba i oslavit jejich vítězství tím, že si ještě před právama poslechnete.

0: Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin Wave.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat

0: Aida de Janken, Mr. Pine a taky Mrs. Anabelio a závěrečné třetí zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Energetický regulační úřad čelí žalobě od EGD, distributora skupiny E.ON. Informaci serveru Ekonomický deník potvrdil Radiožurnálu mluvčí úřadu Michal Kebort. EGD se stěžuje na podlení nevýhodné nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Energetický regulační úřad považuje svá rozhodnutí za správná a před soudem je chce obhájit. Počet krádeží a vloupání na Mostecku loni klesl asi na polovinu. Vyplývá to z policejních statistik. Policisté tam totiž využívají systém zkráceného přípravného řízení. Zloději tak po zadržení putují rovnou za mříže. Pro policii, soudce a státní zástupce je ale tento postup náročný. Rusko zahájilo třídenní manévry. Společně s Běloruskem bude nacvičovat dodávky a použití jaderných zbraní. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Výcvik zahrnuje například odpal raket a střel s plochou dráhu letu z poligonů na ruském území. Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor s firmou OpenAI. Žaloval ji za to, že využila jeho peníze s tím, že umělou inteligenci bude vyvíjet jako nezisková organizace. Podle Muska se ale postupně stala komerčním gigantem. Musk byl v roce 2015 jedním ze zakladatelů firmy. O pár let později rezignoval na svůj post ve vedení a v roce 2024 podal na společnost žalobu.
1: Sport.
2: Hokejisté Montrealu s Jakubem Dobešem v brance uspěli v rozhodujícím sedmém duelu a jsou v semifinále Stanley Cupu. Nad Buffalem zvítězili 3-2 v prodloužení, Dobeš k triumfu přispěl 37 úspěšnými zákroky.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přeháňky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas. Na rádiu Wave pokračuje ráno se Sarah a Terezou.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: I love otevírá, a možná i trošku budou zavírat závěrečnou hodinu rána se Sarah a Terezou. A já bych se tě, Terezo, chtěla zeptat, jestli máš ráda seno, slámu, pivoňky, limonádu a spoustu muziky.
1: Já jsem dřív teda na, myslím, slámu a seno
0: byla alergická.
1: Jako ta vůně je příjemnější než třeba posekaná tráva. To mi vadí trošku víc, jako možná z toho víc kejchám, těžko říct. Každopádně tyhle ty letní nálady samozřejmě jsou super. Hlavně jako čerstvý vzduch, hodně zelený na pohled a taky prostor, kde si prostě můžete sednout, stoupnout nebo s někým popovídat, anebo třeba taky jenom prostě bejt na sluníčku, mám hodně ráda.
0: Mm-hmm. No proč o tom mluvíme? Za chvíli totiž budeme mít rozhovor, a to právě o festivalu Středňajs, který se odehrává na Kokořínsku a už po čtvrté láká na multižánrový hudební line-up někde mezi rozkvetlou loukou a temným lesem.
1: Takže kdybyste nevěděli, co s příštím víkendem, tak určitě poslouchejte dál, protože na statek ve Střednicích nás už za chvíli pozvou organizátoři tohoto festivalu. Zjistíme, kdo tam dorazí, co za hudbu nás tam čeká a jestli třeba je potřeba se na to nějak speciálně připravit, nebo prostě to může být spontánní nápad.
0: Jestli si máš vzít třeba nějaký lék proti alergii.
1: Hlavně se nastříkat proti klíšťatům, povinně všichni.
0: Já už jsem jedno měla.
1: No, prosím.
2: Are you videoing me right now?

0: seno, sláma, pivoňky, limonáda a spoustu muziky. Tak to je jarní multižánrový festival se skvělým názvem Střednějs, který se koná 29. až 30. května ve Stodole na Kokořínsku. Součástí festivalu je třeba i program pro děti, sportovní aktivity, skateová minirampa, workshopy a slepice, taky společný cyklový jezd a samozřejmě spoustu hudby. A my už tady vítáme Adélu a Michala. Ahoj ze Střednějsu.
1: Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj. Adela s Michalem Turksovi teda festival organizují, takže Kokořínsko je... Co vy a Kokořínsko? Jak jste se dostali vůbec do tohohle prostředí a co vás tam přivedlo a proč jste se rozhodli, že v tomhle místě chcete se potkávat i s dalšími lidmi v rámci právě multižánrového festivalu?
3: No tak já jsem tam vyrostla ve Střednicích, což je ta vesnice, a Kokořínsko, taková ta majová romantika, nebo takovej ten trošičku rozervanost Kokořínska, to je něco, co mě provází celý život, takže ten Střednějs je něco, co na to navazuje.
2: No a vůbec nápad teda, že do tohohle prostoru chcete zvát kapely a dělat tam divadla, a tak to je, to byl váš jako odvěký třeba cíl, nebo to vzniklo tak nějak náhodou?
3: No, my jsme se tam přistěhovali před 5 lety zpátky a máme velkou stodolu, která byla plná bordelu. Předám slovo manželovi.
1: Naši blízký kamarádi hledali tou dobou místo na svatbu, vypadlo jim jedno místo a tato stodola se nabízela k tomu, aby se vyklidila, aby se tam začalo něco dít, a vlastně ve chvíli, kdy jsme to tam zařídili, udělal se tam bar, udělalo se tam pódium a všechno ostatní, tak pak už to bylo jenom kousek od toho, abychom tam začali pořádat i další akce.
2: Mm-hmm. Tak jste si řekli, protože tolik práce s tím vyklízením. To by bylo, aby z toho byla jenom jedna svatba, pojďme udělat festival, což mohl být jako začátek konce, protože to je asi hodně práce. Rozrostl se ten festival nějak za tu dobu, protože to se taky většinou stává?
1: Rozrostl vlastně první dva ročníky, teďka bude čtvrtý ročník, první dva ročníky jsme pořádali společně jenom s Adlou, a potom už jsme cítili, že to je na nás dva trošku moc, a přizvali jsme naše kamarády, naštěstí v blízkém okruhu našich kámošů je dost lidí, kteří se věnují hudbě, pořádání akcí, a takže jsme to dali dohromady s nima, teďka už je nás na to trošku širší tým, asi 6-7 lidí. A je to mnohem příjemnější a teď už je to takový, že si to dokážeme i trochu víc užít.
0: A kolik asi tak tedy chodí lidí na ten festival? Pro kolik je to, tak je to jako opravdu rodinná kamarádská záležitost, tak to trochu zní. Taky se mi moc líbí názvy vašich stagí, Stodola a Ovčín. Tak jak to vypadá?
3: No tak první ročník bylo asi 150 lidí, ročník od ročníku je to víc, ale je to hodně závislý na počasí. I když ve Stodole neprší, tak stejně, když bylo loni trošku horší počasí, tak přišlo 200 lidí.
2: Mm-hmm. A teď už možná k tomu konečně, co nás čeká letos, protože už jsme si udělali trošku představu o tom backgroundu. Ten festival se profiluje jako multižánrový a já teda podle line-upu si trošku připadám, že je i multigenerační, protože na jako jednom festivalu Mojmír Papalesku and the Nihilists a do toho třeba Athena Chlebová je docela velký rozpětí. Tak jak jste přistupovali k tomu, k té dramaturgii, jak se vlastně dostane člověk k vám na festival? Co je ten klíč?
1: No tak je to tím, že vlastně každou z těch stagí mají dramaturgicky na starost dva lidi, a tu stodolní stage tak dělá Martin, který má rád hodně psychedelický rock, kytarovky, starší věci. S Mojmírem Papalesku jen do Nihilistce kamarád, takže nám je pomohl tam dostat, a tu druhou stage dělá zase kámoš rapper Filipsky, ještě s naším kamarádem Sašou, takže tam ty si tam zase dávají věci, které baví je. My jim v tomhle tom dáváme volnou ruku a takhle se to sešlo a přijde nám, že to super funguje.
3: A prolíná to pořád takový to romantický, že tam je ta jarní pohoda, ale zároveň takový to...
0: Pořádná party.
3: Pořádná
0: party
3: řežba. A jako nějaký ideál a potom nějaká rozervanost a realita.
2: Zároveň tam můžou jít jako rodiče s dětma a všichni si něco najdou, bych řekla, protože to třeba může hezky zarezonovat, když přijdu na Mojmír Papalesku and the Nihilists a najednou si poslechnu Athenu Chlebovou, tak to může krásně jako přinést i nový jako zážitky, třeba nečekaný, protože nejdeme vysloveně na nějaký specificky jako žánrovaný festival, což mi přijde dobrý. Pojďme si představit možná ten pátek a sobotu, protože se bavíme bavíme o příštím víkendu nebo o příštích dvou dnech 29 až 30.
0: Pátek až sobota.
2: Jak to máte rozložený?
1: Tak v pátek, letos je to poprvé, takže máme programy v pátek a pozvali jsme Rádio 202, který teda shodou okolností ve čtvrtek slaví svoje narozeniny tady v Praze na Strahově.
0: A kolik slaví? 202 let?
2: Budou hrozně fit budou.
1: jo, a k nám si jedou tak jako odfrknout a dotáhnout to tam a za DJský pult se postavíme z velké části my z pořadatelského týmu. Budeme tam pouštět věci z desek a vlastně to bude všechno možný, nechci to vůbec škatulkovat.
0: Jako konkrétně ty?
1: Konkrétně,
0: budeš DJovat?
1: Konkrétně i já, ano.
0: No a co bude teda na vinilu?
1: Na vinilu bude dubovej set.
0: Wow.
1: A ten bude teda ve spolupráci s kámošem s Filipským, který zařizuje tu ovčínskou stage.
0: Mimochodem ještě, co sousedi? Musí ta akce třeba mít nějaký, polední, večerní klid, noční klid, třeba do 10 do večera, nebo je to v pohodě, je to vykomunikovaný?
1: No, je to vykomunikovaný.
0: Jo,
1: snažíme se vlastně s našima sousedema vycházet dobře, dlouhodobě. Nechceme nikoho otravovat, takže to s nima komunikujeme dostatečně dopředu, dostávají od nás lístky zdarma a tak dále.
2: A výslužku.
3: A lidi z obce přijdou i dobrovolní hasiči.
2: K tomu sobotnímu programu, když začneme hezky tím DJingem, kde si budou Rádio 202 odpočívat a potom ostatní si budou naplňovat svoje DJské ambice, tak co nás čeká v sobotu?
0: Mám tady, že sobotu otevře společný výběh krajinu a cyklovýška, to mě hodně láká.
3: No, sobotu se začne takhle sportovně, aby se trošičku odfiltroval pátek. A potom je to, začíná se pro ty, je to víc rodinný ze začátku, bude tam divadlo pro děti, bude tam náš místní polabský folklor. A později to bude, postupně se to bude rozjíždět až do večerní hodiny, kdy se z Ovčína stane takový klubík.
0: Jo, repový klubík.
1: Ještě teda bych asi doplnil, že v průběhu toho odpoledne tak máme rádi ty desky a gramce, takže tam bude taková slámová mini stage, kde se budou pouštět k poslechu desky. Máme tam vlastně v rámci Stodoly skateovou minirampu, bude tam probíhat takovej mini contest v minirampě. Je tam, letos jsme ještě pozvali Kubu z Knedlozelover a bude tam sítotisk, takže lidi si budou moct sami na místě buď na svoje oblečení, které si přinesou, něco natisknout, nebo si něco pořídit i na místě. A
2: je tam toho dost.
1: A ještě poslední věc, to určitě chci říct, tak máme tam grafity, možnost vyzkoušet si grafity, starý karavan, který můžeme zbombit totálně.
2: Takže spreje sebou, skatey sebou, trička sebou.
0: Dobrou náladu.
2: Je něco, co ještě samozřejmě, sprej na klíšťata, pořád to říkám do kolečka. Je něco, co za vás je ještě dobrý třeba si vzít sebou svůj vlastní kelímek na nápoje, nebo jako nějaký jako další takový jako specifikum tím, že to je prostě
0: stán
2: třeba
0: možná,
2: v přírodě možná stát.
3: Stán nebo auto na spaní, je tam dost prostoru a je to všechno, je to v ceně toho vstupného, i ten doprovodný program, i potom parkování a stanování.
2: Takže cokoliv potřebujete, vlastně vyřešíte na místě.
1: Mm-hmm. A ještě bych teda doplnil k tomu kelímku na pivo, tak to určitě není potřeba, my celý festival děláme normálně ve skle a v porcelánu, takže žádný plasty u nás nepotkáte, doufám teda, že žádný a takže tohle potřeba není.
0: No tak my moc děkujeme Adéle a Michalovi 29. až 30., což znamená příští pátek až sobotu se koná multižánrový, možná i ten multigenerační, mezigenerační festival Střednějs a doražte a vy si to užijte moc. Čau.
1: Děkujeme.
2: Ahoj.
0: Ahoj.

0: V neděli 17. května jsme si připomínali Mezinárodní den boje proti homofobii a transfobii. No a právě o tom bude dnešní epizoda Impaktu.
1: Nosit duhovou stužku neznamená, že si teplej, je to symbol podpory, říká výtvarnice Eliška Sofru Podzimek. No a ta je letos ambasadorkou právě Dne duhové stužky. Tenhle ten den si připomíná už, jak říkala Sarah, právě Mezinárodní den boje proti homofobii a transfobii.
0: No a řeší otázku třeba, jak se dnes žije v Česku mladým queer lidem.
1: Vy si můžete poslechnout nový Impact dneska od 8 hodiny večerní. A pokud jste si neděli nestihli připomenout, tak můžete právě třeba dnešním rozhovorem v Impactu.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: Novinka od britské hudebnice Charlie XCX Rock Music, ta přichází vlastně po velmi úspěšném albu Bread Summer. Bread, ale doufám, že Bread nebude to, co se bude řešit v nádechu, novém podcastu o duševním zdraví. To
1: myslím
0: podle mě
1: si,
0: ne, to právě je, že nemáš být ten Bread.
1: No a ani to nebude o zelený prostě barvě a asi ani o Charlie XCX. Každopádně to bude o partnerských vztazích, protože ty řešíme poměrně často, poměrně všichni, takže kdyby vás zajímaly nějaký další otázky, třeba jestli máme ve vztazích o sobě s partnerem nebo partnerkou vědět všechno, anebo jestli máme právo na tajemství, tak to je třeba takový jedno zajímavý téma.
0: No taky Lucie Zajda, moderátorka tohohle nového podcastu, se ptá na otázky, jak do tohohle vstupuje úzkost nebo potřeba kontroly a jak vlastně vzniká důvěra. O tom bude první díl právě dnes v 19 hodin. Nový pořad o duševním zdravím, vztazích a seberozvoji. Lucie Zajda téma probere s párovým terapeutem Honzem Vojtkem. Janem Vojtkem.
1: Prostě s Honzem to proberou. Honzem. Dneska na to všechno přijdete, kdybyste se chtěli takhle jako v podvečer, nebo možná pro vás večer uklidnit, nadechnout se a možná pak i teda hluboce vydechnout. No a popřemýšlet si o vašich vztazích minulých, budoucích, současných, tak právě v nádechu tak můžete učinit po 19. hodině.

0: Tak vidíte, že jsme tady jako tři takové pastelky. Mm-hmm. Mi tady došlo.
1: No jarní barvy, že jo?
2: Úplně. Jako hodně ostrý pastelky. Nejostřejší v penálu bych řekla.
0: No tak Megan Thee Stallion, jako halo.
1: Já jsem myslela, Eli, že řekne, že na ně ukážeš úsměv svůj, bez máku.
0: Ježíš, tohle téma. No tak prosím vás, já bych ráda detabuizovala takovou věc a to jsou makové produkty, dezerty konkrétně. Myslím si, že nejen já, ale tady jako holky ve studiu se mnou souhlasily.
1: Potvrdili jsme to.
0: Máme prostě trošičku strach z toho, že jo, dát si makové nějaký dobrutku.
2: Takže Eliška přišla a nechala si překontrolovat prostě úsměv, jo. A já myslím, že to je možná taky dobrá cesta. Prostě když si nejste jistý, jestli nemáte něco v zubech, tak prostě za někým, komu důvěřujete, jo, máte prostě, jako víte, že to není žádný průšvih, tak se zeptat, nemám prosím tě mák v zubech, jo.
0: Hele, a to
2: nemám tady rtěnku prostě a člověk jako na druhé straně, hodný člověk řekne, prosím tě, máš tady rtěnku? Já jsem včera říkala kamarádce, prosím tě, máš rtěnku na dvojice nahoře vlevo.
1: Aha, dokonce.
2: Wow. A ona se začala tak otírat a říkám, levo, ta druhá strana, levo. Tak se utřela na dvojce nahoře vlevo rtěnku a byla dobrá. Takže
0: a byla
2: jako,
0: dobrá.
2: No,
0: a já bych přímo jako vyzvala lidi, já bych to třeba dělala i s cizíma lidma. Podle mě to takzvaně láme ledy. Ne, tak představ si, jedu, samozřejmě ne nějak invazivně, jo, ale jedu třeba v nějakým, já nevím, autobuse, v tramvaji někde a mám pocit, že ten mák tam zůstal, ale jedu na nějakou důležitou schůzku, nemám úplně sebou, nevím, zrcátko. Hmm. No tak normálně se nakloním k někomu a slušně řeknu dobrý den, moc se omlouvám, máte vteřinu. Mohla byste jenom, nemám mák v zubech, hele, a já vám zaručuju, že ten člověk bude milej, protože tím ukážete nějakou zranitelnost.
1: Jo, jo,
0: že jo?
1: A vlastně ale mě inspiruje potykáte. Tvoje odvážnost, fakt. Vždycky, když se spolu bavíme, tak ty mě prostě v tomhle
0: neblázni, ty neblázni. Prostě já si myslím, že nemáme co ztratit.
1: No, je to tak. A takovýhle bude asi on air s Eliškou Soukupovou. Takže
0: a ne jiný.
2: Užívejte si ho, my se loučíme a zase někdy pá, ahoj.
1: Buďte odvážný, čau.
3: Středňajs. Festival, co není střední. Seno, sláma, pivoňky, pivo, víno, limonáda a spoustu muziky. Mojmír Papalescu and the Nihilists, Athena Chlebová, modulární synťáky i lokální folklor. Zažijete kokořínský temno i jarní romantiku. Pohodu na louce, taky skate contest, sítotisk workshop z Knedlo Zelber.
4: Či divadlo pro děti.
3: Kousek od Mělníka, kousek od Prahy. Statek Střednice, 29. a 30. května. Středňajs. Festival, co není střední. Víc na sítích statku Střednice. Mediálním partnerem je Radio Wave.
5: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.

hodin na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

11 hodin a 9 minut ladíte Radio Wave a zdraví vás ne tak úplně Perfect Stranger jako ze skladby FKA Twigs, která právě dozněla ve vysílání Radia Wave, ale doufám vám už tak nějak známá Eliška Soukupová, tak vám tak jako virtuálně mávám a mám velkou radost, že tady s vámi od teď od 11 hodin a 9 minut budu až do 15 hodin odpoledne. No a co nás společně čeká je hned žhavá novinka, kterou má na starosti rapper Florbal a producent Mar Junior a skladba z alba Multisport nese název Druhá liga.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: 11 hodin a 17 minut ladíte Radio Wave a my si teď společně pustíme teaser na nově připravovanou minisérii Bedny. Moderátor Honza Žižka v něm bude mluvit se světovými i domácími odborníky o závažných tématech od sociálních sítí přes ekologii až třeba po kosmonautiku.
1: Bedny. Témata, která hýbou světem. Bedny.
2: Jmenuji se Honza Žižka a připravil jsem desetidílnou sérii rozhovorů se světovými i českými osobnostmi, které mají co říct k důležitým tématům dneška. Třeba s psychiatričkou ze Stanfordu Annou Lemke, italským astronautem Paolem Nespolim nebo Vojtou Hlaváčkem z Brain VR.
1: Bedny. Na rádiu Wave.
2: Co nás podle světoznámé klimatoložky Katrin Hayhoe může motivovat k řešení změny klimatu lépe než strach z katastrofy?
3: To move forward long term, our brain is literally wired to move forward towards something that is better than what we have, not worse.
2: A proč podle greenfluencerky Rozy Haškovcové část lidí radši problém popře, než aby přijala změnu?
4: Často ti odpůrci nejsou nutně proti nějakému vědeckému konsenzu, ale nevidí to řešení a tak radši zvolí tu variantu popírat, než se snažit to řešení najít.
2: Bedny poslouchej od 20. května na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Ladíte Radio Wave a asi jste v posledních dnech zaregistrovali, že oblíbené kulturní centrum Stalin na pražské Letné končí. Rozhodlo o tom hlavní město. Je to podpásová rána, sezona je rozjetá, program vytvořený a nasmlouvaný, říká novinář Pavel Turek. Města jsou podle něj ke kultuře čím dál více nepřátelská. Už pár let takové prostory mizí, dodává DJ a producent Mikuláš Příhoda, kterého můžete znát jako DJ Kevua. Proč umírá nezávislá kulturní scéna? To si můžete poslechnout v nejnovějším Impactu Adely Šponerové, který najdete buď na webu wave.cz/impact, a nebo ve svých podcastových aplikacích.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Česká animace dobila svět.
3: Pojďme se setkat s tvůrci.
2: Fantazie bez hranic a ruční práce, která ožívá na obrazovce.
4: Když to není sen, tak co je to?
5: Ta vizuální báseň, cesta náznaků, hledání.
2: Jak vzniká a kam dnes míří?
6: Na začátku vlastně není nic. Vymýšlíš příběh a děláš si k tomu kresby.
2: Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci.
4: Necháme se překvapit.
2: Zítra večer na ČT Art a v iVysílání.

0: 11 hodin a 42 minut a my se tady společně ve vysílání na rádiu Wave podíváme do fantasy světa Pána prstenů. Ten totiž inspiruje nejen skalní fanoušky, ale i politiky a nejmocnější hráče technologického průmyslu. Britský spisovatel by ale z jejich interpretace zřejmě radost neměl. O tématu si tady teď popovídám se zprávařkou Anou Belio. Ahoj Ani.
1: Ahoj, krásné skoro poledne.
0: Jo, skoro poledne, to je pravda. Prosím tebe, o jakých podnikatelích a technologickém odvětví tady mluvíme a jak jejich zaměření souvisí s britským spisovatelem?
1: Tak z Tolkienovy ságy si vypůjčila jméno například technologická firma Palantir Technologies, kterou spolu založil americký miliardář Peter Thiel. A abych to jako uvedla a vysvětlila, tak Palantiry jsou v příběhu Pána prstenů takové křišťálové koule či vidoucí kameny, které umožňují komunikovat na dálku, sledovat události z jiných míst a někdy dokonce nahlížet do budoucnosti. Zároveň ale tyto kouzelné předměty své uživatele často klamou a svádí k touze pomoci. No a v rámci této symboliky pak vlastně může být tím paradoxem, že se firma vyvíjející analytické nástroje pro armádu a státní správu pojmenovala po artefaktu spojeném s dohledem a manipulací. Také připomenu podnikatele a zakladatele Amazonu Jeffa Bezose, který se pasuje za dlouholetého fanouška Tolkiena a například osobně dohlížel na nákup práv na Pána prstenů za 250 milionů dolarů. A připomenu, že letos streamovací platforma jeho pravým video uvede už třetí sérii seriálu Rings of Power právě inspirovaného historií Středozemě.
0: A s dílem Pána prstenů se teda nestotožňují jenom technologičtí giganti, ale i politici. Tak kteří například?
1: Tak autorem Hobita a Pána prstenů byl v mládí dle svých slov ovlivněn třeba americký viceprezident J.D. Vance. Jehož kariéru v podnikání i politice podporoval právě podnikatel Thiel, kterého jsem zmínila. No a on svou kapitálovou společnost pojmenoval Narya Capital podle Gandalfova magického ohnivého prstenu. A mimo jiné má Pána prstenů v oblibě třeba italská premiérka Giorgia Meloni, která knižní sérii vnímá jako posvátný text. Tak to alespoň popsal web New York Times.
0: Ale já předpokládám, že Tolkien asi nepsal svá díla se záměrem oslovit politiky a biznisové magnáty, nebo?
1: No, to pravý opak. Je to pravý opak. Literární historici připomínají, že Tolkien ve svých knihách psal především o pokoře, obyčejných lidech a nebezpečí právě té absolutní moci, kterou tito lidé obvykle drží. I proto podle nich působí ironicky, když se symboly knih stávají identitou firem budujících globální dohledové systémy například. A sám Tolkien byl zároveň známý svou nedůvěrou vůči technologiím i centralizované moci a ve svých knihách i dopisech opakovaně varoval před tím, co se může stát, když se tyto dvě síly spojí. Jeden prsten vládne všem.
0: No, to je jako teď přemýšlím, jak bych to pojmenovala. Je to jako nějaký ring washing nebo
1: ring eye washing vlastně, ano.
0: A vlastně jako by to je šílený, mě by zajímalo, jestli on se vůči tomu jako autor může nějakým způsobem ohradit.
1: Jeho potomstvo by pravděpodobně mohlo.
0: Že jo.
1: Ale to je
0: to
1: určitě
0: asi složitý. To je šílený. No nic, tak jestli vám to taky nedá úplně nespát, tak protože jsme vzhůru, že jo, ale jestli vás to taky zarazilo a zajímají vás další takové, jak jsem chtěla říct, takový vtipný slovenský slovo, špekulátky.
1: Ano, špekulátky.
0: Další zajímavosti, ať už od nás nebo ze světa, tak určitě mrkněte na náš web wave.cz/wavenews. Děkuji ti, Ani, že jsi tady za námi byla.
1: Také ti moc děkuji, mě se krásně.
0: Tak ahoj. A teď už Earl Sweatshirt a track Tourmaline.

0: Tory se mnou a s mým úžasným kolegou Kájou Vladykou mluvila o randění, burlesce i své cestě k sebepoznání. My si pustíme krátkou ukázku z tohoto dílu, ale až po 12. hodině. Teď je totiž 11 hodin a 53 minut, zdraví vás Eliška Soukupová a společně do konce 11. hodiny vysílací nás tady čekají třeba Hilly Kyoko a nebo Felix Lee.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Rádio Wave.
4: Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Tohle bylo americké duo The Help a jejich Country Road ve vysílání Rádia Wave. Je 12 hodin a 6 minut a krásné úterý 19. května vám přeje Eliška Soukupová. Já tady s vámi budu až do dnešních 15 hodin odpoledne v rámci odpoledního on-air vysílání a teď už nás čeká mladá slovenská zpěvačka a raperka Mess se svým trackem Chcem tě v sebe nájsť.

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

0: Do podcastu pod tentokrát dorazila Terezia Bielčáková alias Miss Cool Cat. Jako burlesk performerka vystupuje už 12. sezónu se souborem Prague Burlesk. S moderátory Eliškou Soukupovou a Kájou Vladykou mluvila o randění, burlesce i cestě k sebepoznání. Jak se o sebe stará a díky čemu se cítí sebevědoměji. Před námi je krátká ukázka a celý díl si poslechněte na webu wave.cz/pod. Mně se hrozně líbilo, jak ty jsi tady akcentovala to, že dřív si randila proto, aby si měla vztah a teď randíš proto, aby jako si žila život v podstatě, nebo já nevím, jak
1: tak asi, aby jsem explorovala, aby jsem objevovala i ty jako všechno, aby jsem se ještě víc tomu otevřela, protože já jsem přesně byla v té queer komunitě hodně nebo jsem a myslím si, že spoustu věcí jsem vlastně nezažila a to bylo taky pro mě důležitý a celkově asi v mém věku už... Prostě blíží se k 40, je to tak. A prostě jsem si tak řekla, že teď je asi ten čas.
0: Ale now or never.
1: No, tak to nevím, ale myslím si, že i o tom právě to souvisí s tím uvědomením sama sebe, že jsem opravdu teď dospěla už do takové fáze, že vím přesně, kdo jsem a cítím se, opravdu to cítím naplno, nestydím se za to, nesnažím se zalíbit a tak dále.
0: A skrz co se tady k tomu uvědomění dostala, kde přišel vlastně ten zlom, ty o tom mluvíš, jak kdyby odjela,
1: osvítilo.
0: No, kdyby tě osvítilo, nebo odjela někam do hor a tam si prostě požila nějakou žábu, nebo jako kdyby ses k tomu jako promeditovala, nebo promasturbovala, já nevím. Návod na osvícení.
1: No tak jako to bych chtěla, to by bylo samozřejmě ideální, kdyby se mi něco...
0: Promasturbovat se k cíli.
1: Nebo na nějakým na Bali, na retreatu. Víš co, zažila jsem biznisovou docela velkou ránu i životní. Mám za sebou fakt těžký rok i s mínkou producentem, jako opravdu špatnej. A myslím, že tam se posunou i tom, ty hranice v tom, že vlastně, když si jsem se stěžovala na nějaký věci, z kterých se teď opravdu směju. Byla to velká rána prostě životní i biznisová, takže myslím, že tím vlastně jsem si uvědomila, že OK, tak je dobré. A vlastně asi i tímhle randěním a otevíraním se vlastně to pro mě taký dobrý relax. Já doufám, že to nezní blbě, jo. Já to samozřejmě všechno beru vážně, ale je to prostě pro mě hezký jako strávený čas, že vystoupit z těch bublín a poznávat jiný lidi a spojit to s něčím příjemným.
2: To je pravda,
1: je vždycky hezký.
3: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený v Novém Podhoubí vysvětluje, proč je mrtvé dřevo pro les klíčové a proč jsme si jako společnost odvykli dívat se na přírodu bez potřeby ji uklízet. Poslouchejte Nové Podhoubí už dneska v 17.30.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave.

I'm a lonely, lonely. Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 12 hodin a 38 minut a já mám pro vás ve vysílání Rádia Wave připraveno pár tipů, kam a na co můžete dneska zajít do kina. Nejprve mrkneme do České Lípy, konkrétně do kina Krystal. V 17 hodin vás tam čeká snímek Spasitel a ve 20 hodin můžete zajít na druhý díl Mortal Kombat. Teď se podíváme do Znojma, do kina Svět. V 17 hodin vás tam čeká Malá Amélie. Ve 20 hodin zajděte na film Starověrci a ve 20 hodin a 30 minut, tedy v půl deváté, na snímek Neboj, dýchej, čaruj. Ještě jednou kino Svět, Znojmo. Teď se přesuneme do Jablonce nad Nisou do kina Junior. Ve 20 hodin vás tam čeká projekce filmu Hokum. A do pražského kina Balt vás zase můžu pozvat ve 17:45 na snímek Osvícení, v 6:30 na Pomádu a v 19 hodin zajděte na Protivný sprostý holky.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A teď Vincent Staples a Blackberry Marmalade.

0: Čemu věří buchty? Na tuhle otázku odpovídá nový díl spirituálního magazínu Hergot. Populární pořad Ivany Veselkové a Zuzany Fuxové o všem a o ničem poprvé totiž zavítal do Hergotu. U příležitosti společně připravené minisérie Buchty o Bibli. No a o tom si budeme povídat krátce po 13. hodině ve vysílání Rádia Wave. Ale jelikož je teprve 12 hodin a 49 minut, tak nás společně čekají třeba Hudson Freeman anebo Amelie Siba společně s Jantem Muchovem.
1: Scéna s opakem disu. 2 hodiny hiphopu pro tvou mámu a pro všechny, kdo stáli za dveřmi. Rapové novinky, extrémní zážitky ze světa a z tvého regionu, speciální okénka nejen o hiphopu. Scéna s opakem disu. Každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Ahoj, tady Bibione.
3: Posloucháte Radio Wave.

Tohle byla Amber Mark a její skladba Let Me Love You. Doufám, že vás stejně jako mě tak jako lehce rozvlnila, možná i řekla bych roztančila. Je 13 hodin a 6 minut a vy ladíte odpolední on-air vysílání s Eliškou Soukupovou na rádiu Wave. No a my nestavíme, my hnedka pokročujeme, protože nás čeká nekompromisní mix žánrů, který přináší debut experimentálního elektronického producenta Safety Trends. A track se jmenuje Most of Me is Elsewhere.

0: Čemu věří Bůh ty? Na tuhle otázku odpovídá nový díl spirituálního magazínu Hergot. Populární pořad Ivan Veselkové a Zuzany Fuchsové o všem a o ničem poprvé zavítal do Hergotu. U příležitosti společně připravené minisérie Bůh ty o Bibli. Ivana a Zuzka v Hergotu mluví o darované Bibli i o tarotových kartách, o utrpení existence i jiných věcech mezi nebem a zemí. Celý díl najdete samozřejmě kde jinde než na webu Rádia Wave, wave.cz/Hergot. A nebo ve svých podcastových aplikacích, třeba v aplikaci Můj rozhlas. My si ale teď z tohoto dílu dáme takovou buddhisticky laděnou pozvánku.
1: A co tebe, Zuzko, tebe taky zajímá nakukovat pod pokličku reality nějakým způsobem? Nebo je to celé nezajímavé pro tebe?
2: Já nevím, pro mě to jako abstraktní relativně dotaz, ale čekala jsem tuto otázku. A připravila jsem si ji odpověď.
1: Dobře.
2: Ale já to mám v takové sekci jako odložených, nechci říct úkolů, protože to asi ani není úkol, ale že mě to jako zajímá a současně mám pocit, že buď to na to nemám čas, nebo není ta správná životní etapa. Já mám třeba doma odžmolkovávač, který jsem nerozdělala ještě tři roky. Já mám hodně vždycky věcí, které mi trvá několik let, než začnu používat a podobně je to s těmi zájmy. Já jsem dokonce dostala od jedné kamarádky tarotové karty a jako nemám k tomu nějaký negativní postoj, i jsem se taky s tím setkala nějak v rámci psychoterapie, ale ještě se mi nerozdělala, má už asi 4 roky. Takže to spíš tak odkládám na neurčito tyto záležitosti. Ale na co jsem si vzpomněla, co považuji za svůj zásadní duchovní zážitek z dětství. Já si tehdy pamatuju, že jsem se dívala s babičkou na dokument o buddhismu a tehdy, to jsem byla podle mě tak kolem předškolního věku těsně a hrozně mě trápily nespavosti, furt jsem jako nemohla spát a pak jsem se dívala s babičkou na ten dokument o buddhismu a tam bylo řečeno, tam nějaký mnich mluvil o těch jejich tezích a o tom, že základem života je utrpení a mě to paradoxně úplně strašně uklidnilo, že to dalo nějak normalizovalo nějaký moje vlastní v úvozovkách utrpení nebo ani bez úvozovek, že jsem od té doby spala jako dudek. To jsem vám chtěla říct.
3: A to se mi líbí spát jako dudek, to je krásný. Jako dudek,
2: ale že pro mě to byla vlastně neznámá idea jako toho malého dítěte, že jsem měla představu, že všichni furt musí být šťastní a když ne, tak je to nějak v nepořádku a mě to vlastně dalo tehdy takový jako asi klid, dejme tomu.
1: To je zajímavé, že vlastně tebe uklidnilo vlastně ta první půlka té myšlenky, protože ta hned ta druhá je, že utrpení je zlo, které máme odstraňovat.
2: Jo, tak, jo. Tak to už mě na tom tak nezajímalo.
1: To by stačilo jenom to zařazení, ano, je tu svět a do toho tohle patří a je to tak asi nemožná v pořádku, ale je to normální.
3: No, jo. Spíš myslím, že tam jako hraje roli nějaký ten pocit toho sdílení právě, že vidíš, že i tady v televizi je pan mních, který ale stejně ty jako děcko v Brně taky trpí, jo? Že to nejsi sám a to si myslím, že jako v tom je ta síla.
2: A pro mě to byla i úplně nová idea, že o tom se v mateřské školce až tak nemluví. Tak
3: no, tak prostě málo, lepíš no. Listí podzimní, víš co.
2: No a že by paní učitelka řekla, ale panáčka základem života je utrpení.
1: Milé děti, základem.
3: Víte, jak ten panáček z kaštánku trpí v sirkách, jako vy.
4: Boží keci a příjemná astrální setkání. Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Pokud budete ladit Radio Wave i nadále, tak vás dneska v 18 hodin čeká návštěva u food artistky Jarmily Červené. Jarmila se obléká v podobných barvách, v jakých ráda tvoří své futuristické laskominy. Šatníky společně s Jarmilou Červenou a Veronikou Rupert laďte už dneska v 18 hodin.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

13:37 a my vždycky takhle těsně před 3/4 ve vysílání Rádia Wave se věnujeme nějakým novinkám z kultury. No a já jsem nemohla jinak, než vám tady hodit do playlistu Action Bronsona. To je newyorský rapper a kuchař, který navařil tady úplně horkou novinku v našem playlistu, kterou je právě track Olympic Vince Carter. Moc si ho užijte.

0: 13 hodin a 47 minut, ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Přeju vám krásné úterý 19. května a nás tady společně čeká poslední hodinka odpoledního on-air vysílání. V 15 hodin samozřejmě nekončíme, vysíláme dál, ale nás teď společně čeká promo na nový rozhovor v podcastu Boys. Tentokrát byl hostem Čestmír Strakatý. V rozhovoru mluví o vztahu se svými rodiči a taky o své cestě k jednomu z nejúspěšnějších podcastů u nás v Česku. To nás ale čeká až krátce po 14. hodině a teď je teprve 13 hodin a 48 minut a za malou chvíli tady společně s námi budou třeba Sampa the Great a nebo skvělá Chloe Lilac.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Adam the World, nepoznám tvoje jméno, společně se Sam 734, je 14 hodin a 6 minut, ladíte rádio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Přeji vám krásné úterý 19. května a teď už nás čeká brooklynsko-elektropunková parta Lip Critic a jejich track Shoplifting.

0: Tohle byla Do Jacket spolu s Rickou Nasty a teď si pustíme ukázku z nového dílu podcastu, jehož hostem je Čestmír Strakatý. V rozhovoru mluví o vztahu s rodiči a taky o své cestě k jednomu z nejúspěšnějších podcastů u nás v Česku. Celý díl podcastu Boys najdete na webu Rádia Wave, wave.cz/boys a nebo ve svých podcastových aplikacích. Teď už ale slíbená ukázka.
1: Já jsem byl jedináček, nebo jsem jedináček a moji rodiče mě vychovávali velmi, já myslím, že jsem měl jako vlastně hrozně hezký dětství, byť jsem si to ne vždycky asi myslel, ale zvlášť při zpětným pohledu si myslím, že vlastně rodiče dělali všechno, co mohli, abych se jako měl dobře, byť to taky nebylo jako vždycky ve všech ohledech jako ideální a idealizovatelný. A nicméně se nepochybně stalo a bylo to daný mimo jiné i tím, že ne všechno bylo vždycky ideální, idealizovatelný, že jako já jsem si od nich vybudoval, a zvlášť po tom odchodu do Prahy a pak jako později jestli jako odstup, který byl neférovej a vlastně iracionální v mnoha ohledech. A bylo to ošklivý, zvlášť učí mojí mámě, která když potom zemřela, tak člověk si jako pak zpětně jako bolestně uvědomuje, že se k ní nechoval hezky, a ne v tom, že bych se k ní choval ošklivě, ale že jsem prostě s ním měl víc komunikovat a blablabla a tak dále. Jo. Takže jako nemůžu říct, že bych měl extra blízký vztah, protože vlastně takový vztah, který by se dal nazvat nějak jako extra blízkým, jsme asi nikdy neměli úplně, ale spíš tam byly takovýhle jako věci, nějaký, jako já vlastně ani nevím, jak to moc popisovat, no, je to, já jsem ještě neprošel terapii, víš, takže jakoby až jednou dojdu a budu zanalizován, tak mě třeba někdo vysvětlí, ale vlastně, jak jsem o tom nějak jako přemýšlel sám a jak jsem jako nějak došel k nějakou jako reflexí toho, tak si myslím, že něco jsem někomu vyčítal a podobně, spíš jako tátovi, a ta máma to vždycky tak jako odnášela. A bylo to vlastně smutný, no. Zvlášť potom teda, když pak umřela, tak to bylo jaký blbý, no. Ale, nevím, jak dál odpovídat.
2: No, jako mohlo to mít třeba jako to špatný a to dobrý v tom, že třeba se mohl zlepšit vztah s tátou na základě toho?
1: Jo, určitě, nebo takhle, jo. Náš vztah se určitě zlepšil a... Ale asi taky bych neřekl, že je nějak jako extra blízký. A je to složitý. Hmm. Je to jako složitý. Je tam jako celý život prostě věcí. Ale mám daleko větší pochopení. A to je vlastně jedna z těch zajímavých věcí, že já vlastně až jako později, a myslím si, že to je hodně daný právě i rodinou a tím, jaký rozhodnutí musí sám člověk dělat a jakýma kompromisama nebo čím vším jako prochází, mám daleko větší pochopení pro všechno, co oni jako vlastně oba dělali a jak se chovali a jaký byli rodiče nebo jaký byli jako, jaký měli vztah a tohle všechno, že vlastně jsem daleko tolerantnější, než jsem býval a bohužel pozdě, ale neuděláš nic.
3: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Richard Grimm a s Dominikem Novákem pořádají božské soare. Zatímco Jana a Filip Drábkovi z Pafagens listují dalšími stránkami svého slowcoreového deníčku. A jelikož zajímavou renesanci zažívá Oipunk, podíváme se hnedka na dva nové a zajímavé tituly. Ne přímo teď společně, ale v modelářích na rádiu Wave už dneska ve 21 hodin večer.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánrů hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
1: na rádiu Wave.

14 hodin a 37 minut a já mám tady pro vás jednu z novinek v našem playlistu. A tou je americké duo Ear, které prorazilo před 2 lety na Spotify se svým low effort debutem Nerves, který byl nahrán pouze na iPhone v univerzitní knihovně. Od té doby se z nich staly docela takový indie hvězdičky, který baví publikum svými velmi nonchalantními přístupy k hudbě a zároveň i k životu. Jejich tracky zní trochu jako hudba z Gameboye a nebo jako z Tamagotchi pro ty z vás, co jste, jste z generace Z. Každý song působí dojmem, jako kdyby vlastně vznikl tak trošku náhodou. No a schválně, jestli vám tak náhodně bude připadat i následující track a ten se jmenuje Ne plus Ultra. Are you videoing me right now?

0: Against Death neboli dva proti smrti doznívá ve vysílání Rádia Wave, no a takový dva jsme tady i já, Eliška Soukupová, společně s Jardou Petříkem. Ahoj.
1: Ahoj, já jsem velmi proti smrti, teda musím říct.
0: Jseš velmi proti smrti,
1: tak jo, pojď, jo.
0: Házej důvody, ty jsi teda proti smrti jako protiadvokát, jo, nemáš jí rád.
1: Zatím jsme se neskamarádili.
0: Dobře, dobře.
1: A díky tomu jsem tady.
0: A to jsme všichni rádi. Já jako samozřejmě smrt taky nějak nepodporuju, zároveň jí beru jako součást našeho, našeho života, vlastně jakoby chápu, že by, no to je jedno, my jsme se tady zapletli do nějakého filozofického úplně světa. Jardo, ahoj, vítej,
1: ahoj,
0: my tady
1: ahoj,
0: si
1: Eliško.
0: Vystřídáme pomyslné křeslo, protože ty budeš vládce odpoledního on-air vysílání od 15 do 18 hodin.
1: No, říkáš křeslo, ale oni to jsou takové barové stoličky,
0: no,
1: ve skutečnosti, že?
0: My jsme si mohli přát křeslo, já bych se docela přála, co ty?
1: Já bych v něm asi někdy usnul, já jsem rád za tu

0: barvou stoličku.
1: Fakt, to já bych chtěla takový to křeslo, ale takový to, jak můžeš tam zmáčknout ten čudlík a takhle ti pip, vyjedou ty nožičky.
0: Jako u zubaře.
1: No jako to zase bych tady neměla radost vůbec v té práci, to ne, jako když jsem na pedikůře a ta paní mi tam zmáčkne i to tlačítko, že mě to může masírovat na v krční páteři.
0: Ježíš, já jsem v životě nebyl na pedikůře.
1: Jardo.
0: Ty jdeš na pedikůru a tam ti masírujou krk.
1: Jo, ale to je takhle, jsou místa, kde ti i masí jako mechanicky, ale spíše seš na takovém velkém koženém křesle, které právě máš možnost si tam zmáčknout tlačítko a můžeš si navolit, jestli chceš jako silnou masáž nebo slabší masáž a ono ti to křeslo samo masíruje záda. No Jára se úplně tváří, jakoby...
0: Skoro náhod, já tedy zrovna dnes jsem sám sobě takzvaně dělal pedikuru i manikuru, takže...
1: A nemasírovala ses u toho?
0: No to už já nemám za tolik rukou.
1: To už zase nemáš tolik rukou, no tak sakra práce. Dobře, no ale mimochodem teď jsme teda s Kájou, s mým kolegou a kamarádem Kájou Vladikou nahrávali díl podcastu, který bude o mazlení a velmi rychle jsme se tam dostali k masírování a jak je to skvělé a důležité. Takže Jardo, zamysli se.
0: Mám
1: a případně,
0: rád mazlení i masírování.
1: Tak to se ti bude náš díl líbit. No nic, já už tě nebudu zdržovat ani vás, milé posluchačstvo. Loučí se s vámi Eliška Soukupová a zůstává s vámi milovník mazlení a masírování. Váni.
0: Super.
1: Jarda Petřík.
2: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host...

0: 12 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Erika Raine a její láska Fulite, ještě před ní spolupráce International Teachers of Pop a Jasona Williamsona I Stole Your Plim Souls. Já vám budu krást maximálně čas takzvaně, ale doufám, že v tom dobrém, teď 6 minut po třetí odpolední posloucháte On Air na Radio Wave. Už nikoliv s Eliškou Soukupovou, ale s Jardou Petříkem, to jste předpokládám podle hloubky hlasu minimálně poznali. Za chvilinku v playlistu před námi novinková TK Maidza, neboli zamíříme do Austrálie i do Zimbabwe, kde má kořeny tahle rapperka, jež pokračuje v týsování své třetí studiové desky, nicméně zatím nevíme ani kdy vyjde, ani jak se bude jmenovat, takže musíme být spokojeni s těmi singly. Já s nima spokojený jsem, doufám, že vy případně taky, ten nejnovější se jmenuje Prest a uslyšíte ho už za chvilinku. Do čtvrté pak třeba taky Glass Animals s Denzlem Curry, Hugo Toxe nebo novou Charlie XCX, která se trošku vydala do rockových vod, minimálně co se týče názvu singlu s názvem Rock Music. No a co se týče nehudebního programu, tak za pár minut pro vás budu mít pozvánku na poslech prvního dílu Fasád, které navazují na náš architektonický magazín Bourání. V další hodince to bude třeba ukázka z aktuální studovny a čeká vás samozřejmě taky spousta kulturních typů. Teď už ale slibovaná TK Maidza s novinkou Prest.

0: Orienta, jejich Černý let. A předtím, než přijde na řadu v playlistu Edelkain, nebo taky Danzun, tak pro vás mám ukázku z prvního dílu Fasád, které navazují celkem plynule na pořad o architektuře Rádia Wave Bourání, které už je tím pádem minulostí. Jinými slovy, od tohoto týdne můžete na Rádiu Wave slýchat právě fasády věnované veřejnému prostoru a architektuře, ve kterých jejich autorka Alena Harciníková bude zkoumat, jak funguje město, taky jak ho můžeme ovlivňovat a jak naopak ono ovlivňuje nás. A hodlá taky tváře měst odkrývat až na cihly. Nicméně v první epizodě neuslyšíte pouze Alenu Harciníkovou, ale také autorku Bourání Karolínu Vránkovou, takže dojde jednak řekněme k takovému předání architektonického žezla tady u nás na Radio Wave a zároveň také k zaměření na místa, kde se obě ženy narodily, tedy Ústí nad Labem, to je směrem Alena Harciníková, a pražské Malešice, tam se narodila Karolína Vránková. Celý díl, první díl Fasád, si samozřejmě můžete pustit na našem webu wave.cz v aplikaci Můj rozhlas nebo na svých oblíbených podcastových platformách. Ukázku z něj pro vás mám připravenou právě teď.
1: Tak my jsme se už vyškrábali tady do parku a máme tady krásný výhled. Na co se to díváme teďka, Karolíno?
2: Přijde ti krásný.
1: To je takový zvyk, ale řekla bych, že v něčem krásný, jak tomu se určitě dopracujeme, ale zase je to přes nějaké ty vrstvy, ale tak když se tenhle podcast jmenuje Fasády, tak je musíme trošku odkrývat, takže někde zatím krásný je.
2: Jo, je to taky krásný na druhý až třetí pohled, viď? No ale jakoby já to nechci ironizovat, já tady mám ráda, no ale pravda taky, že vidíme jako věci spíš zajímavé než krásné, teda jo. Jsme na kopci a pod náma je vidět sídliště, celé malešické sídliště, vlastně jedno z prvních pražských sídlišť. Vlevo to jsou taky naše Hradčany, tam jsou vlastně komíny, teplárny a spalovny a tam je ta průmyslová zóna. A taky a třeba kolem nás a za sebou vidíme novou developerskou výstavbu, která nás tady tak jako obtesává za náma, jsou bagry, ty tam odbagrovávají zase další kus nějakého pozemku a bude tam stát další nový dům. No, takže tohle všechno my vidíme.
1: No, my jsme se bavili o těch fasádách, tak tady teda vidím spoustu barviček a trošku jsme to zmiňovali, když jsme sem šli, tak je to takovej nešvar, pořád se tu objevuje, jak na to tak koukám.
2: Je to nešvar, je to mnohokrát prostě propraný nešvar, ale tady to fakt bolí do očí, jo, protože tady každé to SVJčko si poctivě ten dům zateplilo a nabarvilo a teda opravdu barev se tady nikdo nebál, takže je to fakt vlastně trochu strašný, ne? A co je na tom podle mě ještě nejroznější, že vlastně ještě dneska, když už víme, že to je ošklivý, můžeme to i vidět, každý den to vidíme, tak vlastně městská část tady podobným způsobem zateplila a natřela školu na duhovou barvu, takže my máme tady přece duhovou školu a ještě novou školku, která je taky prostě, vidím, žlutou, zelenou, modrou, oranžovou, tmavě oranžovou a dál na těch panelácích ještě všechny další odstíny. A je to fakt úplný nesmysl, no. Co k tomu říct?
1: No, já k tomu mám takovou teorii. Já jsem si totiž všimla, schválně, jestli si toho teď začnou posluchači i ty všímat taky, že když někde jedeš po vesnici, tak většinou tam jsou nějaký už zateplený baráky a jeden z nich je vždycky pistáciovej a kousek od toho je vždycky meruňková a tyhle dvě barvy jsou vždycky někde blízko sebe. Tak to je jenom taková vsuvka a odbočka k barvám.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na Rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Glass Animals a Denzel Curry. Tohle bylo jejich driftování Tokiem. Krátce po půl čtvrté v úterním on airu na Waveu. Za chvilinku Neptun, Hugo Toxe a nebo taky Underscores. No a dneska v 7 první díl Nádechu, což je v podstatě pokračovatel balancu, který pro vás dlouhé roky připravoval Petr Bouška. Nádech pro vás bude připravovat Lucie Zajda a do prvního dílu si pozvala párového terapeuta Jana Vojtka. Tak pokud vás zajímá téma třeba partnerských vztahů a toho, jakým způsobem v něm operovat se vzájemným tajemstvím, ale třeba i s potřebou kontroly, tak přesně tomu je věnovaný první díl Nádechu, který můžete dneska ve vysílání Rádia Wave poslouchat od 7 hodin večer.
1: Vyvětrej si hlavu. Poslouchej Nádech na Rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.
2: Huckleberry Hypno 808.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Pár kulturních tipů teď začneme pozvánkou do Olomouce, kde už od 15. května probíhá další ročník multižánrové akce s názvem Divadelní flóra. Jak už název napovídá, tak zaměření je samozřejmě hlavně na divadlo, ale nejenom. Motem letošního ročníku je solidarita a hostit tenhle festival letos bude divadelníky a divadelnice z celkem 9 zemí. Dneska můžete například 17 hodin navštívit představení Geo, doslova a do písmene mnohovrstevnatou performance, ve které letošní festivalové motto rezonuje nevídanou intenzitou. Solo tanečnice Terezy Ondrové propojuje jejich 21 let tvůrčí historie z pražského divadla Ponec s geologickými dějinami okolní krajiny a půdy, na kterých zmíněná budova stojí. No a z téhle performance vzniklé v tandemu s režisérkou Petrou Tejnorovou se tak stává brilantní biogeochoreografie odhalující vrstvy tělesných identit Ondrové i specifického archivu prostoru divadla Ponec. Geo dneska v rámci divadelní flóry od 17 hodin. Z Olomouce do Prahy v Punktu dneska můžete zajít na už 9. díl seriálu komponovaných večerů Audire. Tentokrát bude tématem synthpop a taky gothic rock. Těšit se opět můžete na přednášku, audio i video ukázky a taky následnou debatu. Opět vás tímhle večerem provede zakladatel projektu Audire Raveboy a těšit se samozřejmě můžete například i na producenta projektu Yukimuru. Dneska od 7 hodin večer v pražském Punktu. Do Paláce Akropolis můžete od 8:45 zajít na poslechový video večer, tentokrát s kapelou Past a Michalem Kaščákem z festivalu Pohoda. Zaostřeno bude na letní festivalové tipy. Music Digest startuje ve 8:45. No a poslední pozvánkou je divadlo u hasičů od 8 hodin večer na Alok, kteří když byli v Praze minule, tak z toho byl pamětní hodný večer plný smíchu i seriózních hovorů. Znáte z dokumentárního filmu Alok, který produkovala Jodie Foster, ale hlavně díky vystoupením a knihám, například Za hranice genderové binarity, ta vyšla i česky. No a když dávala Hannah Gadsby pro Netflix dokupy program Gender Agenda, nemohla Alok vynechat a vy nesmíte vynechat tuhle show, pokud máte rádi módu, humor i manýry. Support, whatever Mike, dneska v divadle u hasičů od 8 večer.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Hodně rozmáchlý song Jordy Grip a věc pojmenovaná Holy Holy v 15:51. Interní on air na Waveu za chvilinku společně s Mabe Fraty a songem Enfrente. A do té čtvrté odpolední uslyšíte i slovenštinu díky Obligatne, i když to bude tak trošku šepotem.
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína.
3: Špína.
4: Pořad, který se vám zarije za nechty.
1: Špína.
4: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
5: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Co se děje, když slunce zapadne, o tom jste teď mohli slyšet ve stejnojmenném songu od Sorry as the Sunset, no a ještě předtím legendární věc od Sophie Tucker, vypalovačka Matadora, která už má na zádech víc jak 10 křížků. A pokud chcete vidět tuhle dvojici naživo, tak nejblíže, co se týče data i lokace, to asi bude na začátku července v polské Gdyni na tamnějším obřím festivalu, který se každý rok odehrává na letišti. Teď 10 minut po 16. se vracíme obloukem na domácí scénu, jednak s vírským a Toyotou Vangelisem, ale ještě před nimi to bude novinka od projektu Florbal a Mar Junior, což jsou ve skutečnosti frontman kapely Dukla a polovina dvojice Media Service. Jakkoliv si jejich společný song pojmenovali Druhá liga, tak co se týče domácí tvorby, si myslím, že mají celkem v pohodě i na tu první.

насладился

0: Jestli jste ještě neslyšeli nejnovější Studovnu, pak vězte, že je tentokrát zaměřená na proměnu českého jazyka a přesně o tom se právě ve Studovně Aneta Štokrová bavila s bývalým novinářem a taky lektorem srozumitelného psaní a autorem webu a slovníku Heknutá čeština 2.0 Martinem Kafkou. Probrali mimo jiné to, jak má vypadat dobrý text, ale došlo samozřejmě na daleko víc témat souvisejících právě s proměnou českého jazyka. Poslechněte si ukázku, no a celou Studovnu potom na wave.cz a v podcastech.
1: Ten největší rozdíl, si myslím, mezi tím, jak jsme mluvili my a tím, jak mluví dnešní vlastně mladá generace, je ten, že my jsme vlastně pořád ještě se snažili ty jako výrazy převádět do češtiny hodně. Mm-hmm. A dneska je ten slang vlastně mezinárodně, globální. Jo. Je to vlastně angličtina, je tam vlastně ten kód je pro celý svět stejný, takže oni, když koukají na YouTube a TikToky a na všechny možný jako vlastně sociální sítě, tak komunikují stejně po celém světě, že vlastně dokážou se mezi sebou dorozumět a tím pádem ten vliv té angličtiny vlastně na tu češtinu těch mladých je obrovský a někoho to může dráždit. Já si myslím, že prostě jakmile ty lidi budou stárnout, tak budou používat jiný slovník.
2: Já jsem si teď vzpomněla na svého kamaráda Radima, kterého tímto zdravím. On vždycky, když jsme s přáteli v nějaké konverzaci, tak on je ten překladatel a hrozně ho to baví, a že vždycky přesně přijde nějaké anglické slovíčko a on ho doslovně přeloží do češtiny.
1: No, to miluju takovou tu hru třeba v některých jako i podcastech nebo někde, kdy to slýchám jako třeba hot take, že jo, jako že někdo říká horký úchop.
2: Horký úchop, ano.
1: To mě jako strašně baví vlastně tahle ta hra s tou angličtinou, že jako, a to je vlastně ta výhoda češtiny, jo, že my vlastně můžeme dělat tyhle ty ptákovinky, protože my nejsme světový jazyk, my nemusíme být srozumitelný pro všechny v každém koutu světa, my si to můžeme jako tady šudlat pro těch 10 milionů lidí v podstatě, 10 milionů mluvčích. A vlastně tím pádem to může mít dvojsmysl nějaký, můžeme se s tím hrát a můžou v tom být jako různý významy, takže to je na tom zábavný.
2: Ještě to vztáhnu k tomu vzdělávání. Jak by v uvozovkách, jak by měli mluvit vyučující? Jestli by měli odrážet ty trendy v jazyce a tím se přiblížit té generaci a třeba jestli by to pomohlo k lepšímu pochopení té látky, kterou vykládají?
1: Já jsem se o tom bavil se svými dětmi. Jedno mé dítě starší má, dcera má 16 let, to mladší syn, tak ten má 14. Takže věřím, že to je zhruba takový nějaký jako vzorek, který by tomu mohl pomoct. Tak ta starší se stydí, když používáme, jako my jako boomři staří.
2: Je to cringe.
1: Je to cringe, prostě totálně, úplně uhlí. Takže já si nemyslím, že by to vyučujícím nějak zvlášť pomohlo. Myslím si, že by trošku působili divně na ty děti a trošku násilně, že jakoby vlastně vstupují do jejich světa. To si nemyslím úplně, že by bylo dobrý. Na druhou stranu měli by vědět, jako, co to zhruba znamená. To si myslím, že je fajn. A co si myslím, že je jako skvělý v té češtině ukazovat, jako fakt jako pestrost toho jazyka, že ten jazyk, my vlastně, když se učíme spisovný jazyk, jako češtinu, český jazyk, tak se učíme vlastně cizí jazyk, protože my od malička nemluvíme spisovně, my mluvíme prostě dost hovorově, že jo, používáme slang, používáme nová slova, každá rodina má nějaký svoje slovíčka, tak, má nějaký svoje jako vtipky, takže my se vlastně učíme hovorový jazyk, a pak přijdeme do školy a od 6 let se učíme spisovný jako jazyk a to je zase trošku jako jiná disciplína, takže to jsou jakoby dva různé jazyky, dvě různé češtiny. Já vždycky říkám, že kolik češtin znáš, tolikrát si Čechem, takže je jako vždycky jako lepší vědět více těch vrstev toho jazyka nebo znát.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna. V aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: O půl páté pro vás mám koncertní tipy na dnešní večer, které začneme v brněnském prostoru Sibiř. Tam už v 18.30 ostartuje večer plný hardcore punku, a to díky americkým legendám tohohle žánru a průkopníkům hardcore punku od roku 79 Millions of Dead Cops. Představí se taky političtí punk hardkoroví Maďaři Baracka. No a do třetice brněnský karneval Kolapsu, který kromě hardcore punku hraje i krastmetal Brinner Todesmarsch. Tyhle tři kapely dneska v Brně na Sibiři od půl sedmé. Jestli fandíte funk rocku, tak si na své přijdete v ostravském baráku, kde se představí vůbec poprvé v Ostravě američtí Fun Lovin' Criminals. A pokračujeme Prahou. V Meat Factory dneska Deerhoof a Bear Cloud, tyhle dvě skvadry, lépe řečeno sanfrančiští noise rockeři Deerhoof a domácí projekt Šimona Havelky Bear Cloud, který propojuje písničkářskou intimitu s elektronikou, od 8 večer v Mítku. Do Archi Plus můžete zajít na polskou kapelu Kosmonauci, která se označuje jako boyband s jazzovými kořeny, ale zároveň nemá daleko ani k hip-hopu. Netradiční složení nástrojů vibrafon, saxofon, baskytara, bicí dneska naživo od půl deváté v Archa Plus. V Kaštanu se představí Duben v Pešti a do kruhu, takže jednak litoměřický dark pop a druhak kovbojský metal spod Krušnohoří. Od 8 hodin večer Duben v Pešti a do kruhu v Kaštanu. V Cross klubu se představí Otone Pezante, instrumentální experimentální trojice ve složení trombon, trubka a bicí a taky CPS Hor, což je čtyřčlenná kapela, která bourá zažité představy o jazzu. V Crossu se začíná v 7. No a koncertní typy uzavíráme Rock Cafečkem, kde se dneska představí Influs, Nixies a Sour Sugar. Takže pořádný nával garáže, ale třeba také grunge, krautroku a alternativních kytar. Od 8 večer v Rock Cafečku. Influs, Nixies, Sour Sugar.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní typy Rádia Wave.
1: Kulturní typy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi. Nesmazatelný duch českého génia.
4: Podívejte, co jsem našel.
3: Který se zapsal do dějin míst, kde nikdy nebyl.
5: Na sever.
3: Miroslav Táborský.
5: Na jih.
3: Na cestách za vzpomínkami na něj a jeho dílo.
6: Ale no tak aspoň kotníky si smočte.
7: Co to vlastně přijímá? Přece Járovy myšlenky.
3: Cestopis. Stopy Járy Cimrmana.
7: Krása, co?
8: Mistrův odkaz stále žije svým životem.
3: Poprvé zítra večer na ČT2 a v iVysílání.

Hned tři audioknihy vám aktuálně nabízíme k poslechu. Začnu tou první, na kterou máte vlastně už nejmín času. Do konce tohoto týdne, do 24. května, si můžete poslechnout v celkem pěti zhruba půlhodinových dílech thriller Medúzy Jakuba Stanjury. Tou druhou audioknihou je potom znovu zpřístupněné Piko a Poleny Rychlíkové a Pavla Šplíchala, protože bylo oceněné v rámci audioknihy roku 2025, kde nahrávka získala druhé místo v kategorii nejlepší mluvené slovo mimo kategorie. A i proto jsme se rozhodli vám Piko znovu zpřístupnit, takže čas na poslech máte konkrétně do 17. června, opět na našem webu nebo na audioportále Můj rozhlas. No a třetí aktuálně přístupnou audioknihou je dílo Teresko Vrať se Dory Čechové, což je deník matky, jejíž dcera byla postřelena na Filozofické fakultě. Čas na 9 dílů téhle audioknihy, co se týče poslechu, máte do 30. června. No a všechny samozřejmě najdete na našem webu, pokud si rozkliknete záložku audioknihy Rádia Wave. Od mluveného slova zpátky k tomu zpívanému, před námi teď portorická zpěvačka Reinao a novinka pojmenovaná Grease.

0: sen?
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
3: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
4: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
4: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Blížíme se k 17. a hlavní slovo teď budou mít přes 5 minut kytary. Díky celkem opulentnímu songu od Purling His s názvem Useful Information. No a na závěr téhle hodinky Annette X, Nobody Listen a Taomi a jejich stejný sny.

0: Rush Davis a Kingdom a jejich věc pojmenovaná Nerve. Já doufám, že vy žádný nervy nemáte už takhle v úterním podvečeru. Máme 7 minut po 17. A před námi teď slovenská zpěvačka, reperka Mes. Jedna z aktuálních novinek v našem playlistu. Věc pojmenovaná Chcem ťa v sebe nájsť. Hned potom se vypravíme do jedné, řekněme, funkovější džungle díky mnohohlavé Sani jménem Jungle a věci Keep Moving. No a pak pro vás budu mít ještě nějaké ty kulturní tipy a jinak v téhle hodince samozřejmě také Podhoubí, ale k tomu se ještě dostanem. Teď Mes, Chcem ťa v sebe nájsť a příjemný poslech vám ještě tuhle hodinku v úterním on airu na Waveu přeje Jarda Petřík.
1: Chcem

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Dva divadelní tipy začneme pozvánkou do Ostravy. V divadle Petra Bezruče dneska můžete vidět Kryonauty od 18.30 neboli hru napsanou přímo pro divadlo Petra Bezruče od renomované slovenské dramatičky. O skvělých zlepšovácích, které měly už dávno změnit svět. A taky o oblibě jednoduchých řešení komplikovaných problémů. Budoucnost je ale jinde a zejména pro vyvolené. 20. století začalo futurismem, skončilo nostalgií. No a jak popíšou v budoucnu století 21. I to se možná dozvíte dneska od 6:30 v divadle Petra Bezruče díky představení Kryonauti. Divadlo X10, to už jsme samozřejmě z Ostravy v Praze, Jakolvy, aneb Sestup a vzestup pana B. Hra Romana Sikory s podtitulem Optimistický epos o úspěchu volně podle skutečné události. Zdánlivě až naivní humor téhle hry se mísí s ostrou kritikou převládající společenské ideologie. Od 7:30 dneska v divadle X10.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na Rádiu Wave.
3: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide,

0: scum. Man, I'm dropping bangers on your baby mums. Girls say I'm rude. Word. They wanna see me nude. Word. My name's Stiff Chocolate. I got nothing left to prove. I got holes in my lapel, rubbing shoulders with your girl. Huh? Which one of said that I will go to jail? What? Well, I guess you have to hold the L. Tell them this is London City. We the hottest in the world. What we telling them? Look.
1: This is London City. Stormzy a nepřeslechnutelný dialekt z Londýna v podobě songu Vossy Bob. No ale před námi už v tuhle chvíli v rámci úterního On Airu už pouze Podhoubí. Vypravíme se tentokrát na Šumavu. Prokop Pithart si prošel les s ředitelem Národního parku a Pavel Hubený mu vysvětlil, proč je mrtvé dřevo pro les klíčové a taky proč jsme si odvykli dívat se na přírodu bez potřeby ji uklízet. Následuje celé Podhoubí, já se s váma tím pádem pro dnešek loučím a těším se zase ve čtvrtek. Do té doby se mějte krásně.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Environmentální pořad Rádia Wave.
3: Svítí jarní slunce a v šumavském lese, kousek od Lenory, jsou poslední zbytky sněhu. Voní to tady, všude je cítit voda. Sýkorky svým houpavým zpěvem hlásí, že se chystají na zakládání nových rodin. Do lesa, kde proběhla kůrovcová gradace, mě vzal Pavel Hubený, ředitel Národního parku Šumava. Právě národní parky jsou teď ve středu pozornosti kvůli plánovaným škrtům v rámci úspor na ministerstvu životního prostředí. I o tom jsme se spolu bavili, ale ta podívaná na obnovující se les náš rozhovor stáčela často na pozitivní notu. Posloucháte další díl Podhoubí, tentokrát o tom, jestli les umí spojovat, jak se v něm člověk cítí a jestli to, z čeho často bují nový semenáčky, čili padlý tlející kmeny, je bordel nebo krása. No Pavle, my jsme teď minuli takový typický monokulturní smrčák a ejhle, otevřela se nám tady taková divočina. Popsal bys nám, kde teď jsme a trochu nás provedl tímhletím prostředím.
4: Jasně, tak začneme pohledem z hůru, jo? Koukně, zakloň hlavu. Aha, aha. A co vidíš? Vidíš většinou bukový koruny, ty buky jsou tak půl metru tlustý, ale jsou tady v tom promíšení metrový. A nad nima se tyčí ještě vyšší koruny smrku a jedlí. Ty jedle vypadají jako obrovský věže, ale jsou strašně daleko od sebe. Vidíš, že ty smrky tady, nebo to jedle a smrk jsou od sebe, ty jehličnání vzdálení třeba 50 metrů. Jo? Takže jsou tady jako by díry, ale ty jsou vyplněný podrostlýma bukama, které mají tak 20 až 30 cm dloužku a výšku nějakých 20 metrů a ještě nedosahují ani po ty sukně těch velkých jehličnan. Jo? A pod nima, to je ten kožich, to je houšť mladých buků, který mají 3 až 6 cm průměr, jsou vysoký do nějakých 11 metrů. A ty jsou strašně hustý. A když bys tady byl před 30 lety, tak bys viděl jenom ty velký stromy a takový kožich pod kolena těch malých buků, jako opravdu malých. A ty odrostly. A teď, když sem přijde člověk, který to jako nezná, ten vývoj, tak si řekne, a tady bude bukový les, jo, tady bude bukový prales, to je vidět. Všechny stromy staré jsou popadaný, velký stromy jsou většinou buky a malý taky jsou většinou buky. Ale když se pozorně podíváš, jsou tady skupiny smrků, oni vypadají takový, jakože jsou takový nanicovatý, jsou menší než ty buky, i když jsou stejně staré nebo dokonce starší. Někde tamhle, oni rádi využívají to mrtvý dřevo, víš, ale rostou ze starého.
3: Tady koukáme na nádherný pařez, starý, úplně porostlej mechem. Přesně. A kapradím a přímo z jeho vrcholu se tyčí dva smrčky, tak ani ne metr vysoký.
4: Přesně tak, přesně tak. Tamhle vidíš za těma popadenýma soušema je takový místečko a tam taky vyklíčí a dobře rostou, vyrůstají. Tamhle ten smrk zase využívá podpory toho velkého buku, takže se mu plazí jako přikmeně nahoru. No ale furt proporčně je tady víc buku než smrku, to si musíme říct. Ale co se pravděpodobně stane, co se tady už mockrát stalo, ty buky dorostou do těch 20, 25 metrů a to bude jejich stopka. Mezi sebou budou trošku válčit o světlo, takže se budou pořád víc a víc ředit. A v těch zředených místech tyhle ty smrky pojedou pomalu za nima, až jednoho krásného dne, což bude tak takových 50, 80 let, překonají tu jejich vejšku a udělají tyhle ty vysoký koruny. A zase se z toho stane smrkový les. Jo.
3: Ale vidím i jedle, promiň, že ti skáču do řeči.
4: Přesně, a tady jsme stáli okolo Tady jsem viděl jednu malou, teď jsem ji minul.
5: Tamhle je přímo před náma nějaká jednička.
4: No vidíš, je, přesně. A není ani okousaná, vidíš to?
5: Jo.
4: Je pár zbytků jako kapradí a není z ní kousnuto, jo?
5: Není v ní kousnuto, tady to znamená, že zvěř tady není na tak vysokých počtech?
4: Zvěř tu je na slušných počtech, ale vlci drží v pohybu a na nějakých úrovních. A hlavně ona ani moc, ta zvěř takhle neleze do těch míst, kde je to hodně popadaný. Jo. Proto vlastně, jak vidíš, to je fenomen, který jsme teda v tom popisu zapomněli.
5: No.
4: Tady se člověk koukne jako na zem, tak vidí kládu vedle klády, leží přes sebe, některý jsou 3/4 metru silný, už se rozpadají. Tak ono je to taky jako velká ochrana ty přirozené obnovy, protože ty jeleni všude se nedostanou. Jo? Takže vlastně ty stromky jako krásně odrůstají. Teď se koukne třeba tadyhle.
5: Takže jelenům jako se nechce prodírat takovouhle divočinou.
4: Ale je to pro ně komplikace, kdyby na ně narazila skupina vlků. Tady na jedle.
5: Jo.
4: Tohle se je smrk. Ale hele, koukni se, tak tenhle ten smrk má, tak nemá ani metry. Jo? A když si spočteme, jeden rok, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý, jedenáctý, dvanáctý, třináctý, čtrnáctý a jsem 20 cm nad zemí, takže je mu 30 let určitě.
5: Tyjo.
4: A nemá ani metr. Jo.
5: Jinak Pavel to spočítal podle pater větví, který odbíhají do stran.
4: Jasně, a vedle něj jedle.
5: A do tý něco kouslo teda.
4: Do tý něco kouslo a vidíš, ale tady rychlejc, ta má ty patra jakoby vyšší. Takže ona využívá podpory tady toho smrku a s ním ona jde nahoru a on ji bude chránit proti tomu okusu, že
5: jo. A
4: takže tady tak prostě jako spolupracují, i když myslím, že ten smrk spolupracovat tolik nechce.
5: To, že tady vidíme spousta popadaných stromů, to by mohlo být jako zdrojem nějakého sporu, protože spousta lidí, kteří uvidí tolik dřeva v lese, může říct, proč tam necháváte ten bordel v lese, nebo proč to neodtěžíte, proč tady necháváme tlít dříví, který by se dalo nějak zpeněžit. Co bys takýmu člověku řekl, v čem vlastně pro ten les je to, že tady leží ty klády, v čem je to pro něj přínosný?
4: Předně pro ten les je to normální zdraví. Oni, ty stromy, žijou ze živin, že jo, mají kořeny, potřebují nějaký matroš, vodu, houby, podporu hub, živiny. A to všechno je vlastně v těch kmenech. Vem si to, že tady leží kmeny, které jsou 200-250 let starý. 250 let do sebe natahovali ten draselík, hořčík, vápník, co tady trochu je. Jo? A teďko oni to pomalu do toho prostředí uvolňujou a ty stromy si to přes ty houby, přes ty mycelia zase berou zpátky a můžou jako nahoru růst. Když by si tohle z toho dřevo prostě odvážel několik generací za sebou, což takový lesy v Čechách skoro převažují už dneska, tak máš ty půdy ochuzený velmi. Mm-hmm. Jo? A vlastně chybí ti tam jak ty živiny, tak ti tam chybí i ty houby, protože vlastně ty houby, to je to, co rozkládá to dřevo, to je ten život. A Honza Holec, který je jako významný český mykolog, ten dokonce říká, každý ten kmen má jakoby vlastní společenství hub. Jsou nějaký, který jsou obecnější, který jsou skoro všude a pak jsou nějaký vzácnější. A ty využívají jenom nějaký ty kmeny, ale vlastně vždycky je to, ta kombinace je vždycky jedinečná a unikátní. Mm-hmm. Takže tady víme, že se, tady ti asi nenajdu, ale tady o kus dál je ta outkovečka citronová a podobný jako vzácnosti.
5: Té houba.
4: Mm-hmm. Vzácnosti, které se prostě nacházejí jenom v takhle rozpadlých lesích. Je sice jaro, je vlhko, ale vidí, že všechny jsou jako mokrý.
5: Hmm.
4: Ale kdybychom tady byli v letním horkým dni, tak nahoře to bude, některé ty kmeny budou fakt jako zvonit, tak budou tvrdý, ale kdybychom si vzali prostě šrubovák nebo nůže, zapíchli to do nich, tak zjistíme, že vevnitř je vlastně většina hmoty úplně prostoupená vodou. Jo.
5: Hmm.
4: Takže tu vodu tam vlastně drží ty houby. Ona je tam pořád jakoby k dispozici těm organismům, protože ty houby, jak říkám, jí umějí distribuovat, nebo pokud tam jsou ty stromy, tak už těma kořínkama si berou taky. A je to taky dobrý proti požáru, že jo? Protože tohle to ti hořet prostě nebude, jo? I kdyby si se tady snažil, musel bys to polit benzínem a stejně by to hořelo tak metr a pak by to skončilo.
5: No a pak jsme zmínili tu dizu zvěř, že do toho neleze.
4: Jasně. Špatně se jí v tom chodí a utíká před predátorem. Na druhou stranu jsou to skvělý schovávačky. Jo? Takže ta zvěř vždycky se jako rozvažuje podle toho, co potřebuje víc. Mm-hmm. Víš? Tak to užívá tuhle tu věc a jako třeba pro tetřevy nebo tetřevý ptáky je to skvělý, protože to jsou prostě skrytý místa. Mm. vlastně vidí, že ten terén vlastně není vůbec 2D, že jo? To je 3D terén, jo? Máš tam ten labyrint prostě ve třech rozměrech, vertikálním i horizontálním, kde jsou prostě schovávačky různý, jsou jaskyňky, jo.
5: Možná dokonce 4D, protože to tady úžasně voní. To je vlastně to je ten čtvrtý rozměr.
4: Voní to tady.
5: Voní to tady.
4: No, některý houby voní po pivě.
2: Podhoubí s Prokopem Pidhartem na rádiu Wave.
5: Já jsem si včera do noci četl knižní rozhovor s tebou Divočina je naše šance. Ty tam popisuješ jednu situaci, že jsi seděl v hospodě s kamarádama a bylo to období, kdy v podstatě skoro celý národ řešil, jestli se na Šumavě má nebo nemá kácet a zasahovat proti kůrovci. Ty jsi zastával ten postoj, že by bylo dobré to nechat na té přírodě, v těchto těch bezzásahových zónách. Ty kamarádi tě nazvali zeleným magorem, šílencem. Mě by zajímalo teď s odstupem času, kde bys tyhle kamarády vzal do lesa, jestli by tohle zopakovali.
4: Upřímně řečeno nevím, protože už jsem se s nima dlouho neviděl, ale znám spoustu lidí, kteří v té době byli podobně jako, řekl bych, vzrušený z toho tématu a rozčílený z toho, jak to národní hospodářství devastujeme tím, že necháváme snít jako kvalitní dřevo, které bychom mohli prodat. A ještě navíc neozdravujeme ten les, tak spoustu lidí znám, kteří dneska říkají, hele, jako nevěřili jsme tomu, nebo nevěřil jsem tomu, ale ono se to jako fakt jako zmátořilo, ono to asi smysl má. Taky jsem zažil jako případ člověka, který má hodně lesů v Rakousku, který když viděl tu naši bezzásahovku, tak dokonce říkal, ježiš, ještě, že to tady leží, kdybyste to vrhli na trh, to by padla cena dřeva. Ale jako všechno má svoje, pochopitelně. Hodně lidí mý generace, a mě je teda přes 60, v tom vidělo vždycky, jakoby, že ta práce těch lidí je ztracená a že je ztracená ta hodnota, ta finanční hodnota toho dřeva. Mm-hmm. Na druhou stranu já vím, že tyhle ty 200 letý stromy, co tady rostou, v nich není lidská práce žádná. Ty tady vyrostly sami, úplně stejně jako tyhle. Uh-huh. Nikdo se o ně nemusel starat, to oni si žijou sami. A další věc je, že prostě když se to odveze, tak se tomu ekosystému, tomu společenství se prostě něco vezme. Jo? A vlastně vždycky jsem prosazoval, že ten park by měl být od toho, národní park by měl být od toho, aby ukazoval lidem, jak si to ta příroda dělá, když se jí do toho nekecá. Protože my jsme na to úplně zapomněli, jo? My jsme nastaveni úplně jinak a je třeba to vidět. A ono je to dobrý i tak jako filozoficky, když se do toho jako zanoříš a vidíš, že z těch mrtvých stromů rostou jiný stromy, že jako i ta smrt má nějaký jako jiný význam, jo? Že to nějak, ale tady to pořád ještě žije, to mrtvý dřevo. A ještě bude žít 50, 100 let možná.
5: Myslíš si, že to, že spousta lidí vnímá velmi hořce to, že ty suchý stromy tady leží nebo dokonce i stojí, možná právě proto, že to je nějaká konfrontace s tématem té smrti?
4: Ale je to možný. Jako my pochopitelně smrt máme tendenci uklízet. To jako to celá ta evropská společnost je na tom postavená, ale je to možný. Já si ale spíš jako fakt si myslím, že je to spíš na tom, že je to nějaká hodnota, která se dá prodat. Že v tom vidíme tu ekonomiku. A vlastně jsme takhle vyškoleni. Já si pamatuju, na základce jsme měli velký plakát, kde byl obraz lesa, kde nějaký lesní dělník odkorňoval kmen a paní učitelka nám říkala, to byl kůrovec, to se musí pokácet, odkornit, odvést. A z toho potom máte ty lavice a ty židličky, byly ještě dřevěný. Takže to mi vštipovali, že jo, od nějakých 5-6 let. Jo. Já jsem vlastně obdiv k tomu získal až v hluboké dospělosti. Když jsem začal po lese chodit, začal jsem si říkat, tyjo, to je fakt zajímavý, co to dělá.
5: No. No a kdybychom to vztáhli k těm místním, který opravdu jednu dobu, když byl vrchol té kůrovcové gradace, mohli cítit smutek a takovou bezmoc, když chodili po, jak říkal Miloš Zeman, měsíční krajině, tak myslíš, že jsou teď tyhle ty lidi, kteří žijou tady a mají lesy za domem, myslíš, že jsou klidnější?
4: Tak já myslím, že většina z nich je. Jo. Ono je to vidět, že tomu lesu se vlastně nic nestalo. Myslím si, že u spousty z nich pořád jako přetrvává ta lítost, jo, protože jsme v krásném lese, vidíš, jsou tady vznešený obrovský stromy. ty jsou takový jako uklidňující, jo? Že my to máme tak zafixovaný jako lidi, že musí tam být ty velký stromy. Jsou ale lesy, kde ty velký stromy skoro nejsou, kde jsou jenom ty menší, a to pořád vím, že ještě ty místní moc neuspokuje, jo? Protože oni mají pocit, že jedna monokultura nahradila, jednu monokulturu jsme nahradili jinou monokulturou. A když jim říkám, ale ona to jenom vypadá jako monokultura, ale vlastně mezi těma stromama jsou velký věkový rozdíly a velký růžcový rozdíly, tak pochopitelně do toho nevidějí, a když mi nevěří, tak je to prostě pro ně pořád monokultura. Jo. Tak si myslím, že oni to snáší mnohem víc, než to snášeli před těma 25 lety, ty místní, ale spokojení s tou úplně nejsou. Jo. Já si myslím, že potřebujeme ještě 20 let, až tadyhle ty boučky, co jsou mají dneska 8 cm, až budou mít 25, tak pak už to bude pro všechny les opravdu.
5: Když bychom se podívali teda na reakci biodiverzity a pojďme třeba klidně říct toho tetřeva, to je taková vlajková loď. Co to udělalo s tetřevem?
4: Tetřev obecně má rád jakoby hodně ty starý smrkový lesy, ale musí být mezernatý, musí tam být díry, ve kterých rostou borůvky a plodějí borůvky, znamená místa, kde jsou mraveniště a podobně. Takže musí to být hodně diverzifikovaný strukturálně ten les. On jemu taky nedělá dobře, když je to úplně souvislý smrkový porost, úplně jako téměř biologická poušť. Oni teďko expandují z těch ostrovů těch smrčin do dalších smrčin, které jsou takhle mezernatý a rozpadlý díky kůrovci a polomům. Ale to je jenom tetřev. A vem si to, že třeba tohle je úplně optimální biotop pro jinýho tetřevýho ptáka, pro jeřábka. Jo. Jeřábek zase není úplně pták takových těch typických tetřevých, rozvolněných starých smrčin. On má rád mlaziny smrkový, taky pokud možno, aby byly členitý, anebo takovýhle bordel. Jo. To je prostě jeřábkový les. Jo.
5: Jeřábkový bordel.
4: To je prostě pro ně nádherný a to jsou krásní ptáci a vlastně i jeřábci jsou vlastně jenom tady. Novohradky, Šumava, vlastně v celých Čechách už taky skoro nejsou, nebo myslím, že nejsou. No. Takže to jsou jenom ptáci. No a v houbách, hele, nějakých, teď já bych tě nekecal, a prostě stovky druhů makromice, co v Bubínském pralese, že jo. V Hospodářském lese je jich do stovky, jo. A teď, když my to takhle spustíme, tak vlastně se sem přelejvají ty houby z toho Bubínského pralesa, který je odsaď, já nevím, 8 kilometrů. A vlastně tady najednou vidíme, že se tady objevují druhy, který jsme vůbec nečekali, že by tady mohli být. Jo. S těma houbama jdou brouci, který jsme si mysleli, že by tady už tady nebudou. Ty jsou vyhnutý a najednou se jako rozšířili zase.
5: Pavle, řekni mi, jak se tady v Čechách chrání příroda?
4: Jako určitě se to vyvíjí. A myslím, že to je těžko, ale pochopitelně mluvíš s člověkem, který se tím profesionálně zabývá. Takže vlastně moje práce je neustále to někam posouvat. A to se mi pochopitelně zdá, že to jde těžko. Na druhou stranu, když se koukneš na Šumavu, že když začínal národní park, tak se všichni koukali na Šumavu jako na kulturní hospodářské továrnu na dřevo. A dneska tady máš prostě tisíce hektarů divočiny, tak to je dobrý úspěch. Tak si myslím, že vlastně je to relativně dobrý na to, co to stojí úsilí.
5: No a nemáš pocit, že my lidé podceňujeme přírodu a přírodní procesy? Rozhodně. A případně čím to je?
4: Rozhodně podceňujeme. Ve všem.
5: Že máme občas potřebu jako nevěřit tomu, že to dobře dopadne, když to necháme na přírodě.
4: Hele, to je přesně řečený a ještě navíc si myslím, že my máme nějak vštípanou nějakou nenechavost, rozumíš? Zaprvé, rádi máme, když z něčeho něco máme, takže nějaký palivo třeba, nebo ulovím zvíře, nebo něco z toho. To území nemá zůstat jako holý, že jo? Má z toho něco téct. Pro mě osobně, to je jedna věc, to máme vtipený. A další věc je, že zajímavý, že my lidi máme takový to, jak bych to řekl, takový modelový myšlení, víš? My máme představivost a často, a ono to neplatí jenom k lesu, to máš i ve vztahu, že jo? Máš představu, že s tím člověkem budeš mít takovýhle vztah a tak bude probíhat ten život takhle a takhle a on probíhá jinak, že jo. A vlastně my máme často představu, že ten les by měl vypadat. Dokonce máme na to školy, které říkají,
5: jak mají vypadat,
4: jak se to dá naplánovat, nebo jak se to dá zjistit, jak mají vypadat. A tím pádem máme pocit, že tomu jako absolutně rozumíme a že do toho můžeme jako zasahovat. No. Pro mě osobně je největší životní výhra to, že jsem jako mohl se na to koukat, na ten proces toho zdivočování. A Ačkoliv si myslím, že mám o té věci hodně načteno a i mám taky tendenci jako mít ty modely a říct, tak tady by měla být bučina s javorem, jo, nebo tady horská smrčina, tak mi to ty procesy, které jsem za těch pár desítek let viděl, tak nahlodaly, že už jsem jako fakt opatrný říkat, co by někde, kde mělo být. Ta nenechalost lidská a ta představivost se hodně, když jsme začínali, tak to bylo taky jednoduché. Zelení ochranáři a lesníci, jo, protože tady byl les, takže lesníci chtěli ten les víc konstruovat, víc ho jakoby manipulovat, a zatímco ochranáři směřovali k tomu, aby byla divočina.
5: Což v Národním parku dává logiku.
4: Ano, ale to na to si musí ta generace lesníků zvyknout. A když už lesníci si konečně jako zvykli většinově na to, že teda už v tom lese zůstane ten bordel, tak přišla nová moda a to je biodiverzita.
5: No.
4: Jo. A ta moda říká, no jo, ale máte tady sice ty houby, ale nemáte tady ty kytky třeba, jo? Nebo mělo by tady být víc ptáků. Vlastně je to samé, co ty lesníci říkají to o lese, tak teďko jiní lidi na základě jiných modelů říkají, no a tady by mělo být jako ta druhá rozměrnost jako větší. Tady by měly být velký býložravci, aby ty buky sežraly, že jo? Aby jich tu nebylo tolik. Jo? A vlastně z druhé strany, tento kás ochranářský, to směřuje úplně ke stejnému efektu. Něco s tím musíme udělat.
5: Ty jo.
4: To jsi nechtěl slyšet.
5: To je hustý, nechtěl, já rád pálím do vlastních řad. Když ten knižní rozhovor s tebou se jmenuje Divočina je naše šance, jak by si ten princip těch přírodních procesů, které se děje tady v Bezzásahovkách, jak by si ho ty využil jako lesník v hospodářském lese? Je myšleno, to divočina je naše šance i ve vztahu pro hospodaření mimo národní parky?
4: Jo. Dej si zarovnítko divočina, přírodní procesy. Jo? Přírodní procesy existují v hospodářském lese jako v divokém lese. Jo? Přírodní procesy jsou motor toho, že to všechno funguje, jo? Že to tady takhle vyroste. Já si myslím, že tady z těch lesů je obrovský ponaučení v tom, že zaprvé nemusíš všechno dřevo z toho lesa odvést. Můžeš tam něco tomu lesu nechat, protože pro ten les to bude vždycky zajímavý a vždycky si tam jako obohatíš. Minimálně si tam necháš nějaký ty živiny. Vidíš, že to roste samo, že to nemusíš sázet. Že teda má cenu sázet jenom to, co tam opravdu silou chceš mít, ale jinak to ostatní ti naroste samo. Nemá cenu kácet takový ty malý smrčky nebo malý stromky, které jsou křivý, protože buď to umřou sami, anebo oni jsou základ toho, až mi umře celý ten velký les, že oni budou žít. To je v těch horských smrčinách krásně vidět. Tam život horské smrčiny spočívá v tom, že nejrychlejší rostou, až jsou největší a pak všichni najednou umřou. A mezi nima jsou ty chudáci utlačovaný, šikanovaný těma ostatníma, rozlámaný, který ale zase to přežijou toho kůrovce. A oni vlastně zakládají tu další generaci. No. Takže podle mě chodit do toho lesa, koukat se, je z toho velký ponaučení proto, aby když si do toho lesa jdu pro to dřevo, abych si vzal jenom kvalitu a abych přitom skoro s tím lesem nemusel vlastně nic dělat.
5: Takže
4: žádné náklady.
5: Vlastně by nám to mohlo šetřit peníze.
4: Vždycky. Les roste sám.
5: Pojďme se teď podívat na aktuální situaci, protože se teď hodně mluví o financování národních parků a o nějakým potenciálním snižování státních příspěvků. Když by se laik podíval na rozpočet roční národního parku a řekl si, ježišmarad, co to je za hausnumero, jak bys mu vysvětlil ten chod parku, z čeho je financovaný? Protože teď se tady točí ve vzduchu nějaký miliony, že jo, jestli budou nebo nebudou, nebo 100 miliony. Ale možná, že lidi vůbec neví, z čeho je park financovaný.
4: Jsou v zásadě dva modely. Jo. Model číslo jedna je národní park, který má daleko k cíli stát se skutečným národním parkem. To znamená, má malou divočinu. A model číslo dva je park, který má velkou divočinu. V tom modelu číslo jedna nejčastěji fungují tzv. Příspěvkové organizace. To znamená, že někdo zřídí tu správu, většinou stát, u nás je to ministerstvo životního prostředí, a dávají každoroční příspěvek. Dávají prostě nějaký peníze, řekněme na to, aby přežila. Ale vedle toho je ještě druhý zdroj, protože ta správa má nějaký majetek, o který se musí starat a dělá tam nějaký management a to má nějaký náklady, ale zároveň to může mít i zisky. To znamená, když to vyprodukuje zisky, tak se dají k tomu příspěvku a dohromady to tvoří rozpočet té organizace. může to jít do úplného absurdna. Jo? Ono svým způsobem na Šumavě, když je postavený chod právě na tom, že se těží dřevo a prodává se dřevo, tak to nemusí na první pohled dávat jako přesvědčivou informaci, jestli je to všechno v pořádku, protože vlastně to dřevo tady mám chránit, že jo? To nemám prodávat a kácet. Je to jako v Serengeti, kdyby si střílel na jeleny. Slony kvůli slonovině, aby si měl na platy strážců. Jo? Takže trochu je to paradoxní, ale říkám, je to únosný v době, kdy ten park se rodí a vlastně pozvolna se zvětšuje ta divočina, ta bezzásahovost. Jakmile ta plocha ty divočiny překročí určitou velikost, řekněme někde kolem 70%, tak už pak ten příspěvek z toho hospodaření je tak malý, že už se začíná vytrácet. A vlastně celý se to začíná přesouvat nebo být závislý na tom příspěvku od toho státu. V takové chvíli se to překlopí do varianty 2, to je rozpočtová organizace, to znamená, že celý ten provoz té správy je placený ze státního rozpočtu. Pokud se něco vydělá z nějaký těžby v okraji toho parku, tak se to pošle tomu státu, do rozpočtu toho státu. Jo? Takhle to je třeba v Národním parku Bavorský les. Ten byl na stejný režim jako my, měl dva zdroje. Když překonal těch 65-70% té bezzásahovosti, tak přešel do režimu rozpočtové organizace, jo? Takže dostává přímo příspěvek. Smysl toho je mít Národní park jako věc nebo jako prostředí, který generuje prachy tomu státu jiným způsobem než tou těžbou. Není vůbec důležitý, jestli ta správa těží nebo netěží, protože důležitý je, že tam ten Národní park je, že tam jezdí lidi a utrácí tam ty peníze. Když jsme dělali v roce 2018 nějakou analýzu, socioekonomický průzkum, tak jsme došli k závěru, že existence Národního parku Šumava generuje nějakou miliardu obratu ročního, minimálně miliardu. Jo? No a pochopitelně z toho obratu jdou nějaké daně a ty tečou do toho rozpočtu. Takže vlastně by se mělo stát by si uměl asi spočítat, kolik mu tam přiteče do rozpočtu a kolik má cenu dát z toho správě, aby to udržovala a aby to furt ty peníze neslo. A chápu to tak, že třeba teďko stát musí šetřit, je zadlužený, tak chápu, že v týhle tom období se prostě šetří na všem i na národních parcích, takže prostě se to trošku srazí. K tomu, abychom přežili to sražení, máme nějaký rezervní fondy, protože když náhodou máme zisk v tom nějakým období, tak my ten zisk neutrácíme, ale dáváme ho do rezervního fondu, abychom tím pokryli takovýhle výkyvy.
5: Třeba když přijde orkán nebo kůrovec.
4: Jasně, ale ten trend vlastně by měl být pořád stejný. To znamená, my bychom měli utlumovat zisky ze dřeva a měla by narůstat podíl a vlastně i velikost toho příspěvku.
2: Podhoubí na Radio Wave.
5: Dobře, když teda teď budeme šetřit na Národním parku, můžeme se teda držet třeba té cifry, že přijdete o 70 milionů příspěvku od toho státu. Podle jakých priorit budete vybírat ten způsob toho šetření? Jo? Kdo budete propouštět, budete více těžit, méně těžit? Tohle mě zajímá.
4: Tak více těžit to nejde. Jo? My máme přes přísně stanovené.

0: ochranné pravidla pro těžení, takže my těžíme vlastně to, co máme povinný a prodáváme to a pochopitelně snažíme se to prodávat dobře. To znamená, že hodně to záleží na tom, nejen kolik vytěžíme, ale jaká bude cena, výkupní cena dřeva, aby nám to dalo nějaký peníze. Pak máme ten příspěvek, který je teda nižší. Hele, 70 milionů i u tak velké organizace, jako jsme my, to je výpadek, který prostě neušetříš. To není tak, že by si řekl, tak přestanete jezdit autama, nebo budete, každý si pojede jenom jednou za měsíc. Jo, i tak ušetříš prostě 100 tisíce, nějaký jednotky milionů. Takže vlastně to se nedá úplně jako ušetřit. Jo? Takže my se pochopitelně pokusíme ušetřit tak, aby to nebylo vidět na tom provozu, ani aby si toho lidi nevšimli, že jo? Aby je to nezatížilo, protože chceme, aby ten park plnil své funkce, ale vyčerpáme si kus toho rezervního fondu možná celý. Jo? Tím pádem je strašně důležitý, aby to ministerstvo vědělo a abychom my s ním o tom mluvili a aby ten příští rok už nás nehnal do krize, že už něco musíme fakt jako úplně zastavit. Jo? Ale to, když jsme se teďko mluvili s panem ministrem, tak je tomu otevřený a chápe to. Tak já doufám, že se cesta najde a najde se způsob, jak to udělat, aby to pořád fungovalo, protože to, co musíme překonat, je prostě nějaká deprese finanční, které se občas dějou.
1: Myslíš si, že už jako pochopila česká veřejnost, k čemu jsou národní parky?
0: Nevím, jestli celá veřejnost to pochopila, ale spousta lidí ano. Jo. Teďko po tom, co byla taková ta kampaň mediální o tom, že máme menší příspěvek, se ku podivu objevují lidi, jednotlivci, firmy, kteří říkají, a nechcete teda pomoct, nepotřebujete peníze, takže já myslím, že to společenské povědomí tady je, že je to potřeba ochránit a že kdyby bylo fakt zlé, tak se prostě najdou lidi, kteří to budou chtít udržet i z vlastních prostředků. A to mě strašně těší. No, strašně mi to těší, ale zatím to není potřeba, zatím to zvládáme. Celý to divadlo, vlastně takový národní divadlo přírody, Neboštík Tomáš Sotrkle nazval národní parky národním divadlem přírody. Já si myslím, že když se k tomu bude přistupovat takhle, jakože si myslím, že už se často k tomu takhle spousta lidí přistupuje, tak oni to prostě chtějí vidět. Chtějí si tu návštěvu toho divadla dopřát, někdo řidčejc, někdo víc, a zároveň jsou připravení nějaký peníze tady nechat. A já si myslím, že to nemusí být primárně to, že zaplatí někde nějaký vstupný tomu státu. Skutečně oni pomáhají tomu parku už jenom tím, že zasparkují na obecním parkovišti, že jdou do hospody a zaplatí tomu podnikateli oběd. To všechno tomu patří, že se to ubytujou. To k tomu patří.
1: Tady vlastně zaznívají hlasy, že bezzásahovost je něco, co si v dnešní době nemůžeme dovolit. Že vlastně v době, kdy potřebujeme šetřit, tak tady nemůžeme nechávat dříví. Jak by si takovému člověku vysvětlil, že ochrana přírody je taky služba veřejnosti? Jo, tak jako třeba zdravotnictví, policie, to jsou věci, které jako vlastně nevydělávají nějaký závratný částky, které financují jako velkou část rozpočtu. To je prostě něco, co proto, abychom měli jako kvalitní služby, abychom měli třeba zdravou krajinu, je vlastně nezbytný. Jak bys mu to vysvětlil? Vzal bys ho do lesa?
0: Úplně stejně, jako to teďko říkáš. No jasně, že bych ho vzal do lesa, jasně, že toho člověka, kterého by to zajímalo, tak potřebuje mít nějaký statistický vhled, potřebuje vědět, jak tečou ty peníze, že jo, a jak tečou který peníze, jo. Nakonec třeba spousta lidí jako pochopí, že jako prodávat, ano, by se jednorázově vydělalo, ale vlastně, že to nemá cenu to dřevo prodat, jo. Že mnohem lepší je, když tady prostě projde pár lidí a tahle v Grubiána si dají prostě dobrý oběd a nechají ty peníze jako z té vycházky tam. A tady si odnesu jenom ten zážitek, jo. Protože, jak jsi říkal, co bych s ním udělal, vzal bych ho do lesa, já to tak vždycky dělám. Já, když cítím, že si nerozumíme tím dotyčným a že on je jako, každý jsme jako zakopaný ve své pozici a nevypadá to, že se hneme, tak se mi jako vždycky vyplatí s ním jít do lesa. Protože ten les jednak rozváží jazyky, jednak otevře mysl, každý mu dá trochu nadhledu, jo. Takže už jsem tady, v tomhle lese jsem byl s mnoha různýma lidma. Někteří se podívali na tím, nevěřili, že jsme to nesázeli, jo, tady ty stromky, tady ty miliony stromků. Jo. Jiní říkají, aha, mají wow efekt, jo, aha efekt, aha, takhle, no je to vlastně hezký. No.

0: Bory, který proti sobě bojují, myslíš, že má možnost nás spojovat?
1: Já si myslím, že ona právě spojuje. To si řekl bude přesně. Všechny konfliktní jednání se sklidní v lese.
0: V čem tenhle ten zdravej, pestrej a vlastně odolnej ekosystém přesahuje tohleto konkrétní místo?
1: Důležitá je ta emoce vlastně. Jo? Proto je to Národní divadlo přírody. Ono samo o sobě by mohlo existovat, ale nic by té společnosti nedalo. Přes emoci každý mu něco dá. Tu emoci a ten pocit z toho si přeneseš jinam a trochu tě to mění, si myslím. Zároveň, jak jsem říkal, to souvisí s tou ekonomikou. Abys tu emoci zažil, tak jsi ochoten si připlatit. Co si myslím, že je důležité a co je role té zprávy, je, to jej se dá projít po té cestě a ničeho si nevšimneš. Lidi, kteří to vidějí a kteří mají zodpovědnost za ochranu, by měli umět říkat ty příběhy, ty vazby, měli by je umět rozumně, srozumitelně popsat, aby ty lidi, když sem jdou, aby měli to divadlo s příběhem. Tím ta emoce dostane ještě informaci a může se pak promítnout chování třeba v mým vlastním lese nebo chování souseda na zahradě, já nevím.
0: Na jakou emoci cítíš ty v takovémhle lese?
1: Ty jo. Sklidnění. Takový... Je mi tu dobře.
0: Tak já ti děkuju za rozhovor. Ať tak se daří.
1: Ať ti dobře.
0: je mi dobře. Díky.
1: Nejzač.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Střednice. Festival, co není střední. Seno, sláma, pivoňky, pivo, víno, limonáda a spoustu muziky. Mojmír Papalescu and the Nihilists, Athena Chlebová, modulární synťáky i lokální folklor. Zažijete kokořínský temno i jarní romantiku. Pohodu na louce, taky skate contest, sítotisk workshop s Knedlo Zelber.
3: Či divadlo pro děti.
2: Kousek od Mělníka, kousek od Prahy. Statek Střednice, 29. a 30. května. Střednice, festival, co není střední. Víc na sítích statku Střednice. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
5: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
6: Český rozhlas Radio Wave.
4: Radio Wave. Radio Wave.
6: Radio Wave. Děláme vlny.
4: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Na Radio Wave.
7: Krásný den, zdravím vás u nové epizody podcastu Šatníky. Mé jméno je Veronika Rupret a dneska vás beru na jednu z našich návštěv, které zvedu moc rády točíme. Tentokrát jdu navštívit osobnost, kterou dlouho sleduju, protože mě baví nejenom její osobní styl, ale taky to, co vytváří. Je to Jarmila Červená, která vlastně dělá food art, laskominy, které vypadají jak z nějakého sci-fi. Takže jsem zvědavá, jak vlastně vypadá její šatník. Je to člověk, který hodně řeší estetiku, ale zároveň taky i řeší to, z čeho to je vyrobené, protože ty dorty jsou často veganské a taky jak to vlastně chutná, jak se v tom člověk asi cítí, takže to se určitě taky propíše do jeho vztahu k oděvu. Proto se na to moc těším, díky, že jste tady a doufám, že si tenhle díl užijete. Jdeme na to.
4: Šatníky. Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
8: Ahoj.
9: Ahoj, Veroniko.
8: Ahoj, ahoj.
9: Pojď dál,
8: ty bydlíš v obchodě.
9: A bydlím v obchodě, je to tak?
7: Takže tady je taková krásná výloha do ulice a je tam napsaný Computer Graphics a tady prostě v tom bydlí Jarmila. Ahoj.
3: Ahoj. Nacházíme se na Žižkově a je to takový malý pracovní studio, který sdílíme ve třech a dá se sem jít takhle z ulice a vlastně na to pak navazuje i byt. Má to svoje výhody i nevýhody. Já to mám ráda, ale je dobrý si asi oddělovat ten život osobní a pracovní.
7: A tak taky záleží, co ta práce je vlastně.
3: Tak já vlastně dělám kreativní catering, dělám dorty a dělám videorecepty veganský. Takže část té práce se odehrává tady v tomhletom studiu, kanclu, kde já vlastně komunikuju s těma klientama, tvořím nějaký moodboardy, je to nějaká organizace, nebo je to i natáčení těch videoreceptů. A potom druhá část se odehrává v kuchyni, kde už jako tvořím ty věci a vznikají dorty, vzniká různý catering a tak.
7: Jak se vlastně oblíkáš do práce? Jak se food artistka oblíká, když chce jít pracovat?
3: Když třeba připravu nějaký catering nebo i ty dorty, tak když to jdu připravovat v té první fázi třeba toho pečení, tak tam fakt si hodně beru pohodlné věci, většinou co se může zašpinit a co nevadí, protože já moc nenosím zástěry. A nenašla jsem ještě žádnou jako super. To se většinou hrozně zaprasí a potom třeba v té další fázi nějakého zdobení, tak tam už je pro mě zase strašně důležitý mít na sobě nějaký dobrý outfit. I třeba šperky, že mám pocit, že to mi dá tu náladu, která se odrazí i v tom výsledku té práce. Takže i k tomu patří, že si pustím nějakou dobrou hudbu a vlastně si užiju ten proces.
7: No ale my jsme tady dneska... ty jsi připravila nějaký tady drink.
3: To je pro tebe. To je fancy drink, který se tváří víc fancy. Je to vlastně jasmínový čaj.
7: Je to nealkoholický.
3: Je to nealkoholický a s takovou zelenou třešní.
7: No vypadá tak, to úplně úžasně. Takže prosím vás, je to fialové pití se zelenou třešní a ty barvy jsou spolu úplně úžasné. Ještě ta třešeň je protknutá takovou stříbrnou jehlou a je to v martini skleničce, nebo já nevím, co tomu říká.
3: Jo, je to martini sklenička.
7: Já nejsem úplně jako foodie, prostě nejsem odbornice na tohle. Mně se prostě líbí, jak je to barevný, takhle to řeknu. No. Děkuju. Tak to ochutnáme, pak se podíváme na ty tvoje šatníkové volby.
3: Ano.
7: Protože to je to, proč tady jsme. Tak jo, tak moment, vydržte, my si dáme drink.
4: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
7: A můžeme jít do toho?
3: Ano.
7: Teď teda se podíváme na ten šatník. Ty jsi mi to tady připravila na to dnešní natáčení, že jo? Ale to asi není úplně standard, jak normálně máš svůj šatník, že jo?
3: Není, já jsem to dala takhle hezky ven na štendr, ale jinak to mám normálně ve skříni, jenom v tom vedlejším pokoji je trochu tma, takže mám pocit, že by to tam nevyniklo tak hezky jako tady.
7: Mm-hmm. Takže jsi mi tady vyselektovala věci. A podle čeho jsi vybírala věci pro to naše natáčení? Co to tady vlastně máš? Co jsi rozhodla, že mi chceš ukázat?
3: No, já myslím, že to je velká část mýho šatníku, že za stolik věcí vlastně nemám. A jsou to kousky, které nosím nejčastěji, který mám ráda, který mě baví a vlastně mám pocit, že to je to, co točím furt dokola, nějak to kombinuju a tak.
7: Takže to je nejoblíbenější věci. Když se na to podívám, barevnost, tak tady jako jaký výrazný akcent je fialová a pak je tady taková jako krásná jablíčková zelená. Takže vlastně taková zajímavá barevná kombinace, pak tady ještě je béžová, černá tady je, ale jí málo. Jak vlastně přemýšlíš o těch barvách? Jak se cítíš v barvách?
3: Já myslím, že ta fialová je moje barva, tak tu nosím úplně nejradši a většinou to kombinuju s nějakou černou a tak zkouším třeba, co mi sluší nebo v čem se jako cítím dobře, což třeba tahleta výrazně zelená, tak byl takový objev, že jsem si tím nebyla vůbec jistá. Ale je to kabátek, který má chlupatý rukávy, chlupatý límec a pořídila jsem si ho minulý rok v online sekáči. A kdykoliv si to vezmu na sebe, tak se v tom cítím fakt prostě jako já. A tak ten je úplně skvělý, to je jedna z věcí, kterou nosím nejčastěji.
7: Tahle bunda má úplně skvělou estetiku, jako nějaký filmy nebo seriály, co to je?
3: Já bych řekla, že to nejvíc připomíná Chuvu Fajn. A jak to má tedy chlupatý rukávy, chlupatý límec, je to takový trochu dramatický, tak to je přesně Chuva Fajn.
7: A ještě vlastně napadá mě, je to kuženka a když se koukám celkově na ten šatník, ty tady jako vlastně máš většinou syntetiku nebo přírodní materiály, takže třeba kůže a kožešiny do tvýho šatníku běžně nepatří, jako vyhýbáš se tomu aktivně nebo to jenom tak vyšlo?
3: Jo, aktivně se tomu vyhýbám.
7: A co máš ráda na té fialové vlastně? Jak je to už dlouho, co tě ta fialová takhle drží?
3: No, já se k ní furt tak nějak vracím. Já vím, že hodně v dospívání jsem ji nosila a teďka nějak automaticky asi přes tady tenhle ten sportovní Adidas dress. To jsem si hodně oblíbila a nosím to i na cvičení, nosím to i ven, mám tady k tomu i mikinu, je to takový setík, už mi chybí jenom kalhoty. A nějak se v tom cítím prostě dobře, no.
7: Máš tady ještě úplně úžasnou bundičku, teda, která je z textilie, která rozhodně není přírodní, ale mě hrozně baví tenhle ten efekt, že to je jako taková ta jako ala šupiny hadí kůže. Je fialová teda.
3: Je fialová a já jsem si ji pořídila s tím, že jsem myslela, že bude přesně taková jako pevná na tělo, ale když se není šáneš, tak je taková trochu jako mikina a hrozně mě na ní baví to, že já většinou pod to nenosím jako nic dalšího a můžeš si ji rozepnout tady nahoře i dole, takže...
7: Taková to, že si můžeš rozepnout jako na pupík a i do jako výstřih.
3: I jako do výstřihu, no.
7: Tak ale je upnutá.
3: A je upnutá.
7: Taková jako Kill Bill silueta v podstatě hadí kůže.
3: Jo, většinou k tomu jsem třeba nějaký baggy jeans a že mám ráda vždycky upnutý buď vršek a nebo tu spodní část.
7: A takže ty věci většinou jsou asi z druhé ruky? A nebo jak to vlastně zdrojuješ? Odkud jsou?
3: A většina toho je z druhé ruky. Většinou je nakupuju v online sekáči. Část mám od kamarádek, kde si vlastně vyměňujeme a jednou za čas si děláme takový setkání, vyměňujeme si oblečení, co kdo už nenosíme a tak. A nebo to jsou kousky, které třeba jsem si pořídila někde na cestách.
7: OK, tak pojďme se tady ještě víc zanořit do té sbírky. Tady ještě je nějaká věc, která je černá, takže já bych ji přehlídla, ale čím je zajímavá?
3: Tahle ta košile, to jsem si koupila v sekáči, když jsem bydlela na Letný u nás v ulici. A je to hrozně pohodlný kousek, hrozně často ho nosím a vždycky si to vyberu, že je taková jako elegantní. A zároveň mám pocit, že si vybírám hodně košile, které jsou takhle kropnutý, že to lichotí té mojí postavě. A je to kousek, který, já nevím, ráno mám prostě 5-10 minut na to se oblíknout, takže často po ní sáhnu a je mi to hrozně pohodlný.
7: Ona vlastně vypadá jako bundička, protože je to košile, která je ustřižená opravdu pod žebrama a je tam protažená šňůrka.
3: Jo, dá se tady takhle stáhnout, což já celkově, když se na to podívám, tak tady mám třeba další košily. To je od Martiny z Recycle Storeu a tam mě taky baví to, že se to dá stáhnout, má to ještě takhle ty dlouhý cancoury, má to i takhle na rukávech, takže se to dá různě obvázat.
7: A to má krásnou barvu, taková jako hnědošedá, takový jako bahníčko, takový to bahníčko,
3: takový bahníčko
7: u řeky, jo?
3: A vlastně od Martiny tady mám ještě další dva kousky a všechny tři nosím hrozně často a hrozně ráda.
7: O, tak tohle je mega romantický, v tom vypadáš jako kytička.
3: No já z toho mám takový princeznovský vibe a to mě na tom taky baví, že vlastně vzít si na sebe něco a pokaždý se třeba cítit jinak. V tomhle tom si připadám třeba hrozně slavnostně, protože to má tady ten záclonový límeček, takovýhle dlouhý šňůrky.
7: A člověk... Mně vypadá jako krajkový, ale je to vlastně záclon všechno, že to jako záclona nahradila krajku tady u toho topu, je to vlastně se krop, který je nabraný na rukávech i jako na žebrech.
3: Přesně se v tom připadám jak nějaká princezna a musím na to mít hodně náladu, ale... Vždycky na to dostanu hrozně moc komplimentů.
7: Jo, ne každý den, protože třeba dneska máš na sobě sako a ten tvůj look je jako úplně jiný vibe, že takový jako víc strict. Jo, jakože dneska jsi executive, jako dneska prostě rozhovor o budžetu, jo. A tohle.
3: Kolik máš? Vyjednávání.
7: Přesně, vyjednávání jako pevný, jo, že jako když chceš být cíl, nebo je to tak? Já nevím, já to typuju. Jo.
3: Nevím, to je prostě, já se probudím, mám nějaký pocit a fakt 5-10 minut a jdu. Jo. Takže já to se snažím neoverfinkovat, ale snažím si jednou za čas udělat, nějak se zrevidovat ten šatník, co vlastně mám, co nosím hodně, co nosím málo, proč to nosím málo a jestli ještě má smysl si to držet v té skříni.
7: A co je tohle? To je nějaký top s řetízkama?
3: To je top, který se zavazuje za krkem. Má docela dost odhalený záda a má vepředu řetízky, které jdou od toho krku a jdou takhle jako na stranu.
7: Oni vlastně vypadají jako žebra, že jo?
3: Jo, to je pravda. To mě nenapadlo.
7: Mě hned, já na to koukám, říkám, wow, koslivec z řetízku, to je skvělý.
3: Je to takový top, který bych si vzala třeba někam na rande, nebo mám prostě docela ráda odhalený ramena.
7: Je to přijde goty, tak jako...
3: Jo.
7: Sexy got.
3: Je to takový hodně sexy rande, no. Jako, hodně sexy rande.
7: To je super. A to je taky ze sekáče, no?
3: Jo, to jsem taky ulovila online.
7: A vedle toho ještě nějaká romantika plynoucí taky od Martiny.
3: Je to taky, no. A to je taková svatební romantika skoro.
7: A přitom je to vlastně tričko, že jo?
3: Mm-hmm, je to tričko super. S takovýhlema rukávama, velkýma, průhlednýma, tady se šňůrkama zase a taky třeba někdy si z toho takhle vyvlíknu tu šňůrku, dám si kolem krku. A hrozně mě to vlastně baví a baví mě i to, že jsem nečekala, že to budu nosit až tak moc často.
7: Že to je vlastně šikovný univerzál, že? Přitom výrazná věc. Pak je tady nějaká síťovina stříbrná dole, to je prosím tě co?
3: To je tričko, který jsem si
7: skvělý.
3: Koupila...
7: Trainspotting.
3: Já jsem si to koupila v Malajzii, když jsem tam cestovala asi 4 měsíce a měla jsem hodně omezený místo v batohu a měla jsem většinou spíš takový praktický kousky, jako nějaký bavlněný tričko, kraťasy a po nějaký době jsem cítila, že já se ráda parádím a že mi chybí a to mám třeba i když jedu někam jako pod širák na čundr, že se jako oblíknu tak, aby to bylo co nejvíc pohodlný a tak, ale vlastně v nějaký moment mi tam začne chybět tohleto vzít si na sebe něco...
7: Fashion.
3: Fashion, přesně. Cítit se speciálně. Jako může se tady někde brodit, ale nějak jako...
7: Jasně.
3: Takže tohleto jsem si koupila v Malajzii a je to takový jako lehký skladný kousek, který se mi vešel do toho baťůšku. A často třeba, když mám takovýhle pocity na nějakých cestách nebo někde venku, tak třeba stačí, já nevím, nějaký jako skřipce do vlasů nebo dát si nějakou stuhu. Fakt jako hodně úsporně, protože vím, že jednou jsem třeba takhle vyrazila na další výlet a tahala jsem sebou furt dokola takovou jako tenisovou sukni a nikdy jsem si ji tam nevzala, protože to vlastně vůbec nebylo praktický a uvědomila jsem si po každý, když jsem jako balila ty věci, tak jsem byla jenom naštvaná, že to vlastně jako tahám, měla jsem hrozně těžký baťoch a vždycky se tam objevila tahle ta sukně a říkala jsem si, to bylo nejvíc zbytečný, co jsem si sebou vzala.
7: To je super. Pak je tady hrozně jako legrační pro mě věc, protože úplně vyčnívá z té řady, ta červená.
3: Já vím, co myslíš.
7: Co to je?
3: A to mi přijde, že je kousek, asi nejzajímavější vlastně kousek, který mám v šatníku. Aha. A to je svetřík s krátkým rukávem, má spadlý ramena. A ten měla na sobě moje máma, když se poznala s mým tátou a vzala si to i na první rande a dokonce on si snad někam zapsal jako její jméno a že nosí ten červený svetr. A teďka, no, jsou spolu už přes 46 let, tak to je takový symbolický kousek, který mi úplně do toho mýho šatníku tolik nezapadá, ale občas si to vezmu. A vlastně si myslím, že to je taková nejhodnotnější věc, kterou tady mám.
7: To je hezký. A jak se dostal do toho tvýho šatníku, z toho máme na šatník?
3: Tak přirozeně, od malička jsem se vždycky probírala těma jejíma věcma, co nosila jako mladá, který už teď nenosí. A tohle to se mi líbilo a pak jsem si to přivlastnila.
5: Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Na rádiu Wave.
3: Pak tady mám, jestli ti můžu ukázat.
7: Ano, ano, ukáž.
3: Tak to je taky jeden z mých úplně nejoblíbenějších kousků a je to od mojí kamarádky Eriky Marek, která má značku, která se jmenuje Akire, což vlastně, když se podíváš, tak to je jméno Erika pospátku. A to ona ušila takový topíky, co se zavazují vzadu i na zádech, je to hodně odhalený a ona to ušila z takový babičkovský blůzy. A já si pamatuju, že jsem byla někde pryč a viděla jsem to na Instagramu, že ona udělala asi 2 nebo 3 tyhle ty kousky. A byla jsem z toho úplně nadšená, že i ten vzor, já ti pak můžu ukázat, ona, jak vypadala ta blůza předtím, taková prostě babičkovská. A tohle to je úplně, to jsem jako, mám pocit, že to jsem já, když...
7: Žeš, to je úplně skvělý, to já se na to podívám, protože já mám úplně skvělou, jsem pořídila sukni, která mě absolutně fascinuje tím vzorem, protože jsou to jako modré blesky v temnotě, jo. A přesně tenhle ten, takový ten materiál, takový ten jako syntetický a ty barvy jsou takový specifický, výraz nějaký 90 prostě. A to by jako, kdyby to udělal z těch modrých blesků v temnotě, tak to by bylo hodně dobrý. Tak to já se na to schválně podívám. Děkuju. A to přesně máme skříně koudle věc. A je to jako fakt velká neforemná sukně,
3: no,
7: kterou nějaká paní dala do nějakého prostě charity shopu. A já úplně, oh.
3: Nejlepší.
7: To fascinuje. Protože já si i představuju tu dámu, jak jako ona jde. A ono to fakt vypadá, jako když máš takový ten moment v Terminátorovi, jak on se jako probouzí.
3: Jo.
7: Jo. A jak prostě ona jde v téhle tý jako energetický skřící sukně, tak se vlastně hrozně badass. Super.
3: Tak tady mám asymetrický šaty. Mm-hmm. Oni jsou teda zmačkaný, ale když se vezmu na tělo,
7: ježiš,
3: tak
7: to hezky.
3: Jsou super. A já to hodně nosím s nějakýma baggy jeans a k tomu si dávám třeba takhle pásek do pasu.
7: Aha.
3: To je teď taková moje oblíbená kombinace.
7: To jsou moc krásný.
3: Mají takhle trochu odhalený ramínko, ale jinak dlouhý rukávy, které jsou takhle zase trochu...
7: To má takový medieval vibe, že to jako připomíná takový ty
3: přesně.
7: Svrchní haleny prodloužený... Well, a tady je věc.
3: Pitivý košile.
7: Tam mám měňavá košile. A to jsou podle mě takový ty materiály, které mají v sobě kovové vlákno.
3: Mm-hmm.
7: Já si myslím, že jo, že to je syntetický materiál, který má v sobě trošku jako kovového vlákna.
3: Tak to jsem nevěděla. Je zajímavá informace pro mě.
7: Ale možná se pletu, já se zeptám, jestli vedu, ale myslím si to.
3: A to mám taky pocit, že jako nějaký třpitivý košile mám hrozně ráda. A tuhle tu dokonce jsem si omylem propádla žehličkou, ale
7: to vypadá cool.
3: Ale vypadá to dobře, vypadá to dobře. Tohle jsem udělala dobře teda.
7: Jo, to je
3: a
7: super.
3: Akorát teda vím, že jsem si to jednou vzala na nějakou rodinnou událost a tam se to nesetkalo s úspěchem právě. Jo. Takže člověk musí promýšlet, kam si to vezme.
7: Ano, kde je díra akceptovatelná a kde ne. A tohle je nádherná barva, to je barva takový olejový skvrny možná.
3: No a ono se to hrozně na světle, ať už třeba někde večer v baru, nebo i když jdeš venku za denního světla, tak se to tak hezky jako proměňuje a já vím, že jsem si ji chtěla jednou zbavit, že jsem ji moc nenosila a pak jsem si to přesně vzala někam večer ven a jedna holka mi to pochválila a pak jsem se na to víc zaměřila a nechala jsem si to a teď ji nosím hrozně často. Takže je dobrý se nad tím občas se ten kousek, který ho se chceme zbavit, podle mě vzít, vyzkoušet, dát mu ještě tu šanci a pak třeba se může stát tím oblíbeným.
7: Jo, může se vrátit, super.
3: Pak tady mám takovouhle košelku, kterou nosím hodně i normálně. Že
7: vlastně takový přesně... saténový kombiné černý s krajkou, taková
3: přesně
7: klasika. Přesně
3: baggy jeans.
7: To je teď ten trend, že jako se nosí takový ty jako, aby to bylo jako, že jste teď si vylezli z postele a měli jste jako hrozně sexy věc na spaní a jenom jste si hodili kalhoty až a jdete do práce. Takhle jako vidím hodně lidí třeba potkávám v práci takhle.
3: Jo, a já myslím, že i tady se dostávám pak k takovému overallu nebo obecně nějaký sportovní věci, což je třeba tady ten i ten dres.
7: Ty jo, a to je super overall.
3: To je ukrajinská značka, která se jmenuje RTM a já jsem to objevila před nějakou delší dobou a je to černý, prošívaný, modře, jako ta barevná kombinace je úžasná. Dělá to i hezkou postavu a já jsem si to koupila s tím, že to budu nosit na cvičení nebo jako do posilovny. A to vlastně zase tak často nedělám, že spíš to nosím normálně třeba s nějakýma kalhotama, protože mně přijde, že v té posilovně je to už takový na mě moc výrazný a já vím, že v té posilovně jako na mě nikdo nekouká nebo nikoho podle mě fakt nezajímám, ale je to spíš jen takový pocit, že já tam chodím většinou ráno nebo večer, kdy si tak nějak mentálně vypnout a nemít na sobě asi nic takhle jako výraznýho, spíš se tak trochu jako ztratit tam. Takže...
7: Nechceš přitahovat zraky lidí, jo? Protože on je to fakt takový ten moment, je to hodně sexy. Zdůrazňuje to ty ženský křivky.
3: Ale je to krásný.
7: Je to krásný, má to vlastně ty švy udělaný tak, že to vypadá jako korzet. Nebo jako korzet a bikiny, nebo jak to mám říct. A podvazky vlastně taky, protože jako ten tvar na těch nohavičkách je taky do toho podvazkového pásu, jakoby.
3: Zadek, no,
7: takže tady vlastně je to sportovní pís, který ale vypadá totálně vlastně jako spodní prádlo, ale transformovaný do sportu a ty švy jsou vlastně udělaný tak, že máte rub na líci, takový to, co teď trenduje, ale taky bych si to nevzala do fitka.
3: Já třeba, když vidím někoho v takovém podobně odvážném outfitu v tom fitku, mně se to líbí, ale jak říkám, no, já spíš...
7: Bys to vzala do klubu normálně.
3: No, já to jako nosím mnohem častěji vlastně, když jdu někam ven, takže se to vyplatilo pořád. A mám tady i z těch sportovních věcí třeba nějaký kraťasy další a k tomu si třeba vezmu košily.
7: Trenýrky do pasu a nad kolena.
3: No.
7: Bermudy, si to můžu
3: Bermudy, přesně. A potom třeba nějaký jako sportovní podprsenku, teda spíš tuhletu jenom. A přesto třeba nějaký jako košile, topík, abych jako byla taková trochu odhalená, ale ne moc a cítila se v tom zároveň dobře.
7: Jo, a takový jako mix toho sporty a vlastně
3: Elegance.
7: Elegantní, ano.
3: Sportovní elegance.
7: A s tou romantikou to taky mícháš, ten sport, nebo jenom s tím biznesem? Spíš s tím biznesem.
3: Asi spíš s tím biznesem, no. Sport a biznes, to je takový můj nejčastější.
7: Ok. No, jsem se na tím tak zavisla vlastně, jestli to funguje.
3: A tady mám dvě košile, které vlastně mají vycpávky. To se mi taky hodně líbí. Ono to tady není tolik vidět, ale je to super. Mně to zase dá úplně jako jiný pocit. Cítím se v tom, jakože mám hroznou moc.
7: Aha, aha. Je tady fialová, která vypadá jako saténová košile a pak je tady taková se vzorem, což už se zase tak moc nevidí, že mi přijde, že ty vzory tak jako hodně vyfičily, že se teď vzorů hodně lidi báli nebo se jim vyhýbali nějakou dobu.
3: Ale tenhle je dobrý.
7: Ale tenhle je fakt hezký a mají obě dvě trochu nabraný rukávy.
3: Tady tohle průhledný bodíčko, to spíš jsem dala, že to nosím třeba s tady tím sakem zase.
7: Jo. Do kombinace, průhledný top,
3: to,
7: mesh top.
3: Že vlastně mám přesto to sako, takže je tam vidět trochu toho těla.
7: A to mi přijde, že je vlastně item, kterou má dneska fakt, že to je taková jako generační věc, že jako kdo nemá průsvitný nějaký mesh top dneska doma, tak asi není z té generace. není Z-ko nebo mileniálka. No, to je zajímavý.
3: Tenhle už dlouho a
7: je to trend, který fakt jako úplně napříč jako stylama, napříč jako bublinama sociálníma, všechny to máme v nějaký verzi.
3: Jo, jo. Tohle to jsem dostala od mýho kamaráda Ondřeje a je to bunda, kterou on už teda mi říkal, že nenosí a je to bílá bunda. To bych se normálně vůbec nevybrala, ale když si ji vezmu, tak tady nahoře to má takový patentky. Připadám si v tom jak nějaký závodník a taky to ráda.
7: Hele, mě ta silueta připomíná jako kamarád do deště. Takovýhle ty prostě Bonnie a Clyde.
3: Aha, aha.
7: Vexláci, ale vlastně jak je to bílý, čistý a má to na sobě logo, který je úplně z jiný doby, že ten způsob umístění té cedulky na kapsičce je současný. Tak je to dobrý.
3: Je to super, je to super. Tak to mám hrozně ráda. Mm-hmm. Nebo tu teď nosím hodně často. Mm-hmm. Pak tady mám takovou zase krop, bunda, manžestrová, světle hnědá a to je spíš taková vzpomínka, kterou jsem si tu bundu koupila, když jsem byla na solo tripu nebo solo dovolený v Barceloně, tak si to furt nějak držím ve skříni, i když ji nenosím teď tak často.
7: Je tady velká oversize you, krásně modrá džínovka, ale není to barva denimu modrá, ale je to taková ta modrá jako ala monterková modrá, nebo
3: no, to? Takový jako, přesně mi to připomíná nějaký workwear, to mám taky hodně ráda a taky to bylo nečekaný, že tahle ta barva mi nějak sedla, přitom jako zrovna tuhle modrou bych jako nevyhledávala úplně a líbí se mi, jak je oversize. Že se v tom tak jako, obecně jsem zjistila, že moje nejoblíbenější kousky jsou buď bundy, anebo nějaký jako kroplý košile, že to můžu přesně tak jako hodit, trochu se do toho třeba zachumlat a tak.
7: Mluví ti někdo do oblečení a kdo? A necháš si do toho mluvit?
3: Nikdo mi do toho nemluví, za což jsem ráda a vlastně i když jsem byla v období nějakého dospívání, tak jsem měla hodně jako takovou punkovou nebo metalovo-gotickou éru a myslím si, že přesně jsem nosila ty černý linky a hodně oceňuju právě to, že moje rodiče, i když si myslím, že se jim to třeba moc nelíbilo, tátovi, tak že mi nechali tu volnost a i třeba mě někdy v tom podpořili, že to hodně jako zpětně oceňuju tady, že jsem si tak nějak jako necítila, že dělám něco špatně a tak.
7: Když by tady hořelo, co bys zachraňovala, jestli něco, ze svého oblečení?
3: No, já myslím, že to by byl ten svetr po mojí mámě, no, který měla, když se seznámila s tátou. A jinak já se snažím na těch věcech, určitě by mě to mrzelo, ale snažím se na tom nelpět tolik. Nebo i nějaký vzpomínky třeba, co mám. Já mám ráda ty kousky, které jsou spojené s nějakýma lidma, ale když to nenosím, tak nelpět na tom, že to je svetr, co mi dal někdo, s kým jsem chodila před 7 lety a jako spojovat si to tak moc, abych to pak měla dalších jako 10 let v tom šatníku. To mi přijde zbytečný. A možná ještě teda tuhle kšiltovku Itálie, to taky ráda nosím. To jsem si koupila taky v Římě prostě turist shop. A tak tu bych asi vzala.
7: Komu bys ráda nahlédla do šatníku ty a proč?
3: Asi by mě zajímal tvůj šatník, to bych chtěla. Když se tady bavíme o tom mým, tak bych chtěla vidět, co máš v šatníku ty. A jinak Já bych ráda viděla třeba víc nějakých jako mužských šatníků. Pánský šatníky by mě zajímaly hodně. A nikdo konkrétně mě teď nenapadá.
7: Ono je těžký do nich proniknout.
3: Jakože nikdo nechce ukázat, co v té skříně má.
7: Ty kluci nechtějí o té své modě, nebo z mý zkušenosti, jako snažím se často i o mužské hosty, ale vlastně je to těžší mnohem, že oni o tom nechtějí mluvit, nechtějí, no, je to těžký. Pokud jsou třeba designéři, tak jo, ale pokud je to někdo, kdo vyloženě, ta móda není jeho biznis, tak se toho trochu bojí. Mám zkušenost, nevím proč, asi je to možná pro ně moc intimní, nebo nevím, nějak, jako, jo, je to těžší.
3: No. Ale přitom možná o tobě to bylo zajímavější.
7: Taky mám ten pocit, no, zkouším stále, ano.
3: Tak já se budu těšit.
7: Tak moc děkuju. Děkuju i vám, že jste byli tady s náma. Já vám to ještě všechno pofotím, uděláme nějaký videa, abyste se mohli k tomu i podívat na nějaký obrázky. Budu ráda, když nám napíšete, když ohodnotíte šatníky v aplikaci nějakými hvězdičkami a těšíme se na vás, vedu zase příště.
5: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Poslouchej na webu wave.cz/šatníky nebo jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

dodatek osídlem, ale proč se to nabízí, když žijeme v době, kde nás to postupem zabíjí. Já nechci megalisenros, chci jen 30 000, chci prostě něco, co mě vizí jen nabíjí. Ne všichni můžeme mít Ross, ne všichni můžeme mít Benz, tak kluci, klidně si to nechte. Ne všichni můžeme mít Ross, ne všichni můžeme mít Benz, tak kluci.

0: Život o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s Rádiem Wave.
1: Ahoj, já jsem novinářka Lucie Zajda a už dlouho mě zajímá svět duševního zdraví, vztahů i seberozvoje. Proto mám velkou radost, že právě posloucháte nový pořad na Rádiu Wave. Nádech. Každé úterý budu s hosty a hostkami prozkoumávat, co vlastně cítíme a proč, jak se vztahujeme sami k sobě i ke světu kolem nás a jakou roli v tom všem hraje společnost. Dneska se budu ptát párového terapeuta Jana Vojtka na to, jestli od nás romantické a partnerské vztahy vyžadují absolutní upřímnost. Ahoj Honzo, moc tě vítám ve studiu.
2: Ahoj Lucko, děkuji za pozvání.
1: Moc děkuji, že jsi dorazil. My se tady dneska budeme bavit o tom, jak moc se ve vztahu musíme znát a co všechno o sobě musíme vědět, což je téma, které prosakuje i do popkultury. Z poslední doby je to třeba film The Drama. Takže mě zajímá, musíme a měli bychom o sobě v romantickém nebo partnerském vztahu vědět všechno?
2: Jo. Tohle je strašně zajímavá otázka, je nikdy nekončící otázka, dostávám ji opravdu neuvěřitelně často, skoro u každých svých klientů nebo od kamarádů, od lidí na přednáškách. A ta odpověď asi tuší, že nebude jednoznačná. Takhle, řeknu to jednou proklamací, která se, co se týká romantických vztahů, říká, nebo říká, je na to i mnoho výzkumu a ta proklamace zní, každý máme právo na tajemství. Co to znamená? A já to hned vysvětlím. Jasně, že nemáme o sobě vědět všechno. Jo, ta znalost všeho o tom partnerovi nebo partnerce, a je jedno na koho jste, tak ona vyplývá z nějakého takového pseudoromantického předpokladu, že když budeme o sobě vědět všechno, tak to bude skvělý. Skvělý to bude v tom, že my se nebudeme zraňovat, nebudeme překvapovaný, nebudeme zraňovaný, nebudeme dostávat nějaký, jako nebude tam žádná zrada v tom našem vztahu a budeme mít jakousi takovou jistotu, že to prostě bude minimálně na pár let, ten náš vztah. Určitě na druhou stranu to neznamená, že bychom neměli vědět hodně věcí o tom partnerovi, ale spíš než, jinak to řeknu, my si totiž pleteme tu znalost toho partnera s tím, že nám na tom rande dá nějaký svý CVčko, dá hromadu detailů o tom, s kým spal, s kolika lidma, jak často, v jakých polohách, co dělal, nedělal, já to záměrně dramatizuju, ale my bychom měli prostě spíš vědět takový ty bazální základní věci, nebo jinak, ty základní stavební kameny vztahu, jako jo, jaký jsou hodnoty tvoje, jak uvažuješ o světě, jaký je tvůj světonázor, jaký máš prostě postoj ke světu, jaký máš postoj k tomu, jak jíš maso nebo nejíš maso, jak politicky, geopoliticky, jak to vnímáš, co klima a tak dále. Spoustu velkých věcí, ale i malých věcí, jakože ve smyslu, co děti, chceš studovat, jak to máš, jak to jako funguje, jo, co se sportem máš a tak dále. Nějaký věci a informace, které opravdu ukazují o tom, jak ten člověk přemýšlí, jak uvažuje, tím, že mi naznačí, jak se vlastně vztahuje ke světu a ke mně, tak ano, tohle bychom měli vědět. Prosím vás, ne na prvním rande, jo, tady jako to potřebuji říct, to nestihnete. Jo. Ale od toho ta příroda nám zařídila to, že pokud tam zafungují ty základní věci, ale hlavně takzvané nevědomí spojení dvou lidí, říká se tomu koluzivní spojení, tak my potom máme velkou silnou vnitřní motivaci se s tím člověkem potkávat dál, protože hormonální bouře, tam to jako lítá. I to nevědomí pouto se tam nejenom začíná budovat. A proč to říkám? Protože díky tomu my potom chceme s tím člověkem dál být a to, že s ním dál chceme být a trávit čas, tak získáváme víc a víc informací o tom člověku.
1: My si to rozdělíme na dvě části. Ta první bude my a nějaké naše vlastní tajemství. Měli bychom ten svůj protějšek informovat o věcech z naší minulosti a zvlášť pokud jsme udělali něco, co se dá považovat za problematické nebo závažné. Takže nemyslím, spal jsem s tím, spal jsem s těma, ale spíš jako nějaké naše činy, které by třeba morálka, z hlediska morálky bychom mohli považovat za problematické. Tak má tohle ten náš partner nebo partnerka právo vědět?
2: To je fakt komplikovaná otázka. Děkuju za ní, ale je to fakt komplikovaná otázka, protože vlastně každý ten vztah je jiný a je unikátní. A my se potkáváme vždycky v nějakém kontextu. A já to řeknu jinak trošku, jo, Lucko. Lidi se opravdu jako mění, my se měníme, my nemáme konstantní osobnost. I vy třeba v tom filmu Drama, ta vlastně ta hlavní hrdinka Zendaya, tak vlastně ona se přizná k něčemu, co je velmi jako dramatický, proto se to tak jako jmenuje. Ale je ta situace byla nějaká, někdy se stala, jo, byla to většinou v pubertě, bylo to někde ve škole, to asi můžu tohle říct, protože to je jistý upoutávky, jo, daný a tak dále. Ale ona prostě už prožila nějaký roky. I proto vlastně ten film může být zajímavý, protože nám vlastně ukazuje, že my se neptáme na nějaký základnější otázky, který vlastně vnímají ten kontext. Nedělo si ti náhodou v tom tvým období něco, co bylo těžký, neprožívala si nějaký velký silný emoční právě drama nebo nějaká zranění, nerozváděli se ti rodiče, nešikanoval tě někdo ve škole a tak dále, že jsi měla takovýhle myšlenky, protože mít myšlenky na něco, my každý občas řekneme, ty, já bych ho nejradši zabila. A to znamená, že to uděláme, protože něco je fantazie, jsou nějaké jako představy, které můžou být takzvaně velmi terapeutický, že to odložím, že to takhle řeknu, že se navstekám, napíšu. Ale jakmile my naskočíme na to, že to, co říká, je pravda a je to pravda i teď, ne, že to se to dělo před 10 lety, ale vlastně to, že to říká, co se dělo před 10 lety, tak to vlastně znamená, že takhle myslí stejně, tak to je to nebezpečný. Proto je to komplikovaný. Vlastně ta otázka je složitá, protože my neznáme ten kontext. Jo, a znova to řeknu, my opravdu nemáme konstantní osobnost, spousta částí naší osobnosti se fakt mění, jako my rosteme, my vlastně nevíme, jestli to, že někdo přemýšlel jako puberťák nebo jako mladý dospělý o nějakých těžkých dramatických věcech a tak dále, tak my vlastně třeba taky nevíme, že to, že o tomhle takhle přemýšlel, neudělal to, ale třeba udělal nějakou sebereflexi, jo, nějakou introspekci a tak dále, tak třeba mu to pomohlo někam dojít, třeba bylo v období, kdy si řekla, nebo řekla, tyjo, to je přece ptákovina, co se mi to dělo? My nevíme, jestli jsi šla pro pomoc, nebo to řekla kámošce, se kterou to si jako vykomunikovala a řekla si, bože, proč mě tohle vůbec napadlo a někam se pohnula. Proto je to komplikovaný. Takže určitě to neznamená, když budu odpovídat naprosto přímo na tu tvoji otázku, neplatí žádný pravidlo, že bychom měli říkat tomu druhému úplně všechno. Poznámka pod čarou. Vztahy, naše intimní vztahy jsou založeny na dynamice. Naše touha, o tom mluví Esther Perel velmi dlouhá léta, mluví vlastně o tom, že abychom po někom toužili, tak si musíme taky chybět. A nejenom fyzicky, ale i mentálně. Aby tam byla přítomná touha, já prostě fakt nemám vědět všechno. To je to, co jsem říkal na začátku, každý máme právo na tajemství, protože to tajemství je součástí naší intimity.
1: Chápu, že kontext je důležitý, ale kdyby si to lidi chtěli říct doma, v klidu, všechno si to vysvětlit, tak co pak? Pak si to mají říkat?
2: Na tohle fakt není obecná odpověď. Já prostě nemůžu tady od mikrofonu říct, ano, říkejte to, ne, neříkejte to. Tohle není fakt černobílý, protože já neznám kontext a neznám vůbec vlastně to spojení, tu unikátnost, tu jedinečnost těch dvou lidí, kteří jsou v tom vztahu. Takže kdybych já tady plácnul, ano, říkejte to, tak vlastně já nevím, že že tam dva lidé, kteří se vlastně jako milují, tak jeden z nich má vyhýbavou citovou vazbu, druhý prostě závislostní, který... Což může udělat to, že když já ti tohle povím, tak já extrémně zúzkostním, něco se mi prostě jako stane, i když na té vědomí úrovni já si řeknu, to je dobře, že to vím, jo a tak dále, na té emoční, na té opravdu nevědomí, tam se děje spousta věcí, které já prostě nedohlídnu. A to je první komentář. Druhý, co mě k tomu napadá, spousta lidí tahle tajemství taky prostě říká trošku z alibistických důvodů, protože já to na tebe hodím a vlastně, abych na to nebyl sám a nemusel si nést úplně důsledky svých činů, tak já to na tebe hodím a teď to jakože zazdílím, ale přitom já ti můžu použít pro tu svoji jako práci u levici. Jo, a za třetí, ano, někdy to velmi pomáhá. Jo, to, že já ti řeknu nějaký, v rámci naší intimity, že ti řeknu něco, co je spíš negativně konotovaný, jo, nejenom od toho, že s kolika lidma jsem spál a že jsem sebral nějakou tyčinku prostě čokoládovou prostě jo, někde prostě v krámu, nebo že jsem prostě si půjčil tátovo auto a odjel jsem na měsíc do Norska, tak to může zase tu intimitu prohloubit, protože já ti tím ukazuju, hele, já ti natolik věřím, že to chci, že chci, abys to věděla, ale nechci, abys to nesla za mě, jenom to potřebuju zazdílet, protože komunikace jako taková znamená sdílení emocí a já ti věřím, je to součást naší důvěry a nechci to na tebe házet, nechci ti jenom říct tuhle jednu informaci, proto je to sdílení tak komplikovaný, protože to není jenom o tom, tohle jsem udělal nebo neudělal a měl jsem udělat, ale to je jenom první věc a druhá je pak to vysvětlení. Udělala jsem to proto a proto, tenkrát jsem to nevěděl, tenkrát to bylo komplikovaný, jo, máma byla smutná, máma byla v depresích, já jsem na to byl sám, sama, hrozně jsem se bál, proto jsem se prostě chytl nějaký party a zbyli jsme kluka tamhle prostě před školou, protože prostě ve mně ta frustrace byla tak strašně silná, já se za to stydím, jo, a tak dále. A já to mám zpracovaný, a jo, a neříkám to proto, abys mi tady dělala terapeutko, což je ta čtvrtý komentář. K tomu já ti to taky můžu říkat, protože očekávám, že ty mi uděláš terapii, protože spousta lidí si intimní vztahy bere jako opravdu plete s terapií. Jo, a tak dále. A ten druhý nemá jako povinnost mi dělat terapeuta nebo mámu nebo cokoliv jiného. Ale říct to proto, já to s tebou chci zazdílet, protože ti opravdu věřím, a je to pro mě důležitý, mám to nějak zpracovaný, takhle tomu rozumím. A i když vím, že to může nést nějaký negativní konotace z tvý strany, protože se můžeš vyděsit a tak dále, ale taky prostě vím, že důvěra, a teď to řeknu, není založená na tom, že si nikdy nebudeme ubližovat, ale důvěra je založená na tom, že víme, že si prostě budeme zraňovat, ale taky ten druhý, ten v tom vztahu mi pomůže se zahojit. Takže já tě vlastně vyzývám k tomu, pomož mi zahojit se, protože seš pro mě tak důležitá a to je to, co tím říkám. Seš pro mě tak strašně důležitá nebo důležitý a je jedno, na koho jste, nebo klidně to říkat obou, pokud jste polio a tak dále. Jste pro mě tak důležitý nebo důležitá, že vám to chci říct. Ne, abych se toho zbavoval, toho břemene, ne, abych chtěl po vás jako terapii, ale protože jsem přišel teď na to, v tomhle kontextu, že vám to můžu říct a ano, třeba mě taky napadlo, že mě pošlete do háje, nebo že to bude nějaký dramatický. Tak já jsem tady, ptejte se mě na cokoliv. Jo, a tak dále, ale a unesu to, když to bude jako komplikovaný. Ale teď určitě nás lidi poslouchají a teď si sama řekni, kdo je na tohle takhle připravený. Rozumíš mi, jo? Že to je, já teď popisuju nějaký ideální stav, který by se mně líbil, jo? Kdyby takhle byla, takhle to neexistuje, jo? Nebo u málo koho je to takhle prostě těžký, že tam vždycky jsou nějaké věci, které zranějí a bude to bolavý a bude to hrozně jako těžký.
1: Myslíš, že by měla proběhnout nějaká debata právě o tom, kde je ta hranice, co chceme o tom druhým nebo třetím nebo čtvrtým vědět a co už ne?
2: A teď zase dáváš moc hezkou otázku, protože, a já to otočím, jo, já myslím, že každému bych doporučil, že když budu mít tu potřebu, jo, říct, řekej mi o sobě všechno, jo, nebo budem si nějaký věci říct, tak než tohle vypustím z pusy, udělejte si tu sebereflexivní otázku, proč to vlastně potřebuju vědět. Protože je to, buď je to kvůli, může to být kvůli úzkosti. Jo, že já vlastně mám představu, že když o tom budu vědět hodně nebo všechno, tak budu nějak míň ohrožený nebo ohrožená, mm-hmm, jo, tím vztahem a tak, ale to je moje úzkost. Ale to neznamená, že se nechci zeptat, ale B, jak jsme se o tom bavili před chvilkou, řeknu tomu druhému tomu protižku, prosím tě, já vím, že to může vypadat, že po tobě chci hodně, ale já jsem fakt v úzkosti, moc jí nerozumím, tak můžu tě o to poprosit a unesu, když ti řekne, hele ne. Já ti nechci spoustu věcí říkat. A to neznamená, že tě nemiluju, že když jsme si řekli, že třeba budeme exkluzivní, ale já ti nechci povídat, že prostě s kámošem jdeme na fotbal nebo že jdu na masáž teď, když mám volno. Protože to je moje. Třeba výbaví lidi výbaví uvozovkách, který mají spíš dominantně ten výbavý styl a je to složitější, prostě nás svoje tečme to děme strašnou zkratkou. Jo. Tak vlastně občas mají potřebu si udělat sami pro sebe, jo, že si objednají masáž a neřeknu to tomu druhému. A neznamená to nic, je to jenom proto, chci mít čas pro sebe. Jo, a tak dále. A nikdy to nechtějí. Takže zpátky k tomu. To, řekněte si proč. Při jedna z těch důvodů může být taky proto, že jsem nějak v úzkosti a pak je to nějakým svým způsobem téma. A když to vím, tak to můžu říkat. Můžu říkat tomu druhému, hele, já mám tuhle potřebu, protože jsem v úzkosti a ten druhý mi s tím může napomoct. A nemusí by pomoct, budu ti teda, nenaskočí, budu ti říkat všechno, ale řeknu ti, aha, cítím, že jsi v úzkosti, že si nějakých věcí bojí. Tohle já ti můžu dát, tohle, chceš SMSku, že jsem v pohodě, to nemám problém, ale nechtěj po mně, abych ti říkal každý detail, co jsem řekl prostě na schůzce s kolegyní, když jsme prostě byli na pracovním obědě, jo. Nebo, a o tom jsme se bavili, že ta odpověď může být, že já žiju v nějakým romantickým ideálu, jo, že prostě, že správná láska, že tam nebude nic skrytýho mezi náma. Ale to nemá s intimitou vůbec nic společného. My jsme se o tom povídali, že intimita je založená na tajemství, že intimita je založená na různých fantaziích, se kterými já se prostě nebudu prostě jako s tebou sdílet. Jo. Jo, že ta skutečná blízkost opravdu jako vzniká tím, že jinak, že nevzniká tím, že druhý nemá nic svýho. No, on je to naopak. Jo, že ona vzniká tím, že mi to vlastně dobrovolně sdílíš, že tam není ta nutnost, že tam není ta podmínka. Jo, k tomu, aby to mohlo fungovat. Jo. A to je a pak je třetí věc, kterou já jsem si sám pro sebe nazval takzvanou pseudodůvěrou. Jo. Že vlastně, už jsme se toho dotýkali, tak já to jenom shrnu, že vlastně je to nějaká fantazie, ve které žiju, že když budu vědět všechno, jo, o tom, o jeho minulosti nebo její minulosti, tak mám nějakou záruku, že mě jako nezraní. A že to nebude bolet a že já nebudu žít v bolesti, ale takhle o tom to prostě, jako o tom vztahy nejsou. Vždycky existuje riziko, že nebudu mít jistotu, že některé věci se tam prostě stanou, jak nemáme tu konstantní osobnost, my se fakt jako měníme. Jo. Takže ta snaha jako eliminovat jakýkoliv riziko, prostě to není nic o důvěře. Je to vlastně, on vzniká nějaká potřeba, nějaký kontroly nad tebou a to naopak je antagonistou důvěry. Jo, tak jenom zopáknu, shrnu, bylo by fajn předtím, než tu otázku a začneme si domluvat nějaký pravidla, jak to bude mezi náma, tak si potřebuji udělat introspekci, proč to vlastně potřebuju. A s tím pak jít za tím druhým. A ještě jedna informace, my si můžeme domluvit nějaký pravidla, které jsou v mý práci jako párového terapeuta docela vždycky jako legrační. Mám mnoho párů, který jsem potkal ve svém životě a ve své praxi, který si dali pravidla, aby pak zjistili, že to je komplikované a že to vlastně moc nefungovalo. Nic proti pravidlům, ale pravidla jsou živá, protože my jsme živý bytosti. Takže by bylo možná bylo fajn občas si udělat revizi těch pravidel a občas znamená docela často, třeba klidně za 2, za 3 měsíce, prostě nás to je můj nějaká časovost, která mi teď napadá. Tohle není žádná rada. Říkte si, jak vy to potřebujete. A revidovat to. Říct, hele, jak to máme? My to máme takhle, je to funkční? Abychom si řekli, hele, není, mě to hrozně rozčiluje. To, co mi před půl rokem hrozně přišlo fajn, tak teď zjišťuju, že jsem svázaná, mám pocit, že mě kontroluje, že to je prostě debilita, tak dál, ok, a to vyvolá další debatu. Jak to teda teď chcem, jak je to, co to vlastně dělalo? A ne, abychom se nastavili nový pravidla, ale abychom si povídali o tom, co to emočně s náma dělá a jak se vlastně teď v tomhle vztahu má.

0: z pocitu bezpečí já můžu jít do zvídavosti a pak teprve ze zvídavosti já můžu vstoupit do něčeho, čemu říkáme zraňování. Protože my víme, že se prostě budeme zraňovat. Tyhle otázky jsou bolavý. Ale to, že jdu z toho pocitu přes tu zvídavost, já jdu z bezpečí, tak vím, že to je bezpečí, že se do toho bezpečí můžu prostě jako vrátit, že si můžeme říct, hele, ono je to trošku jako bolavý, to, co po mně chceš. Pro mě taky to teda bylo bolavý. Ale já jsem tady, já předtím neutíkám a to je to, co buduje tu intimitu.
1: Dá se shrnout, jaký jsou výhody a nevýhody jako svěřování tady těch náročných témat, co to do toho vztahu může vnést pozitivního a co negativního?
0: Jo, já to fakt shrnu, jo, že to pozitivní může být v tom, že to velmi může pracovat s naší intimitou a ta intimita nerovná se sex, intimita má mnoho druhů a jedna z nich je emoční intimita a může to velmi pomáhat naší emoční, nedej bože třeba nějaký religionistický intimity, jako v co věříme, nějaký postup nebo spirit. Rituální intimita se tomu říká, jo, protože to najednou ukazuje o nějakých našich hodnotách, které najednou spolu zazdílíme a tak dále. To může být velmi jako ku pomoci, fakt to pomáhá důvěře, jo, pomáhá to nějaký představy o tom druhém, že ano, tohle se mu stalo, tohle bylo tajemství, ale on se s tím takhle, nebo ona se s tím poprali, posunuli se někam, ty bláho dokonce mě věří natolik, že mi to jsou schopni sdělat. Takže tohle všechno může pomáhat opravdu intimitě a důvěře. Na druhou stranu, pokud nemáme v sobě udělaný to, a znova to zopakuju, tu introspekci, proč já to vlastně potřebuju sdělovat a sdělím to zraňujícím způsobem ve smyslu, že k tomu nic neřeknu, nevysvětlím, nepřidám kontext a hodím to na toho druhého, tak to může zraňovat. A může to zraňovat natolik, že to není zraňování, který je přítomný v tom intimním vztahu, ale zraňování, který opravdu ubližuje, který vytváří nějaký pocit zrady. Jo? A to se těžko, ne, že by to nešlo, každý tohle může mít za sebou, jo. Protože my to můžeme dělat v afektu. Jo, my se pohádáme a najednou my tam na toho druhého něco prostě jako hodíme, protože potřebujeme zranit, protože potřebujeme odendat tu naší bolest tomu druhému člověku a tak dále, to může být komplikovaný. A tak to může zraňovat, tak to může opravdu jako bolet a někdy se může stát, že se naše představy o tom vztahu s tímhletím naprosto nepotkají a že ten druhý nebo ta druhá to můžou použít pro sebe jako zdroj nějaký takzvaný devalvace, a může to spustit odpojování se od toho vztahu, který může skončit třeba až nějakým rozchodem. Jo, a tak dále. Že tohle můžou být takový dvě věci, když se ptala na ty pozitiva, negativa, který mě k tomu prostě jako napadají. Ale znova, vždycky je to založený na tom, jak to je na kontextu toho vašeho konkrétního, individuálního, unikátního vztahu, který máte.
1: Dá se říct konkrétně, když bychom chtěli něco takového do toho vztahu vnést, tak jak to téma třeba otevřít, když nejsme zvyklí navíc řešit takhle náročné věci?
0: Hele, introverti někdy se ukazuje, že rádi píšou, že to radši napíšou a pak se teprve o těch věcech baví. Někdo potřebuje na to prostor, jo, že jo, udělají hezkou večeři, udělají to prostředí nějak, vymazlí si, aby se cítili bezpečí a pak to tomu druhému vlastně předají. Někdo to rád na tebe vyhrkne, když seš na vejletě na kole, tak nejenom na odpočívadle svačíte a nejenom a nejenom to tam na tebe začne jako chrlit. Jo. Napadá mě jedna věc, která může být generální a to je, zeptejte se toho druhého, v jakým je kontextu, jestli prostě, že máte něco, nějaký téma, který může být komplikovanější, nějaký jako debatu a jestli ten druhý na to má prostor, jo, nějakou psychickou odolnost, jo, že třeba přijde unavený z práce nebo řeší nějaký těžký věci, má nemocný rodiče a ještě mu přidat naložit něco takový může být komplikovaný. Je to něco empatického z mý strany. A my víme, že svoboda znamená mít možnost volby, tak aby se ten člověk cítil svobodněji, tak mu nabídnu. Jo. On a zase určitě úplně vidím ty myšlenky, které se honí hlavou těm našim posluchačům, který vlastně řeknou, no počkejte, jakmile mi tohle někdo řekne, tak samozřejmě, že hned budu chtít vědět, co mi. Jo, ale někdo ne, jo, ale zeptat se na to, hele, anebo můžu říct, můžu se zeptat, prosím tě, není to nic dramatického ve smyslu, že by nám to mohlo podělat náš vztah, ale prostě jsem se rozhodla, rozhodl, že s tebou něco chci zazdílet a teď si říkám, že by byla ta správná doba, ale potřebujem na to a já se tě ptám, jestli na to máš nějaký jako prostor. Počká to, nic se neděje jako ve smyslu, že bychom museli něco řešit extra těžkého, závažného, a nebo třeba jo, tak potom třeba to ale legalizuju, řeknu, hele, nepočká to. Jo, a tak dále, ale to mě jen tak jako napadá v nějakým živým prostě jako vztahu, ale znova je potřeba vnímat ten kontext, ty souvislosti, které okolo toho vznikají a jsou součástí toho, kdy jo a kdy ne, kdy to neříkat.
1: Říká Honza Vojtko, moc děkuju, že jsi tady s námi byl.
0: Já děkuju moc za pozvání.
1: A tohle byl pořad Nádech. Já jsem Lucie Zajda a budu se těšit zase příští úterý.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Užijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Předpokládám, že já jsem kvůli tomu, že jsem queer, taky přišla o spoustu zakázek, akorát o tom nevím. Přes 10 lety jsem žila v New Yorku nějakou dobu a vlastně jsem tam viděla, jaký to je, když to nikdo neřeší. A je to vlastně skvělý pocit, jako vy si nemusíte připadat blbě, že si s někým v metru držíte za ruku nebo si s někým dáváte pusu. Přijde na konzultaci X Clubu a teď my se tam objevíme ty dvě holky a oni jako... Huh? A tak se tak jako rozkoukávají, kdo, co, jak.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové na rádiu Wave.
4: Ahoj, já jsem Adéla Šponerová a vy posloucháte pořad Impact. V posledních letech došlo k řadě změn v oblasti práv queer lidí. Jde ale o skutečný progres? Dnes se proto budu ptát, jak se v Česku žije mladým queer lidem. Zajímat mě bude, jak se cítí ve veřejném prostoru a taky, co jim dělá radosti nebo starosti. A mám moc radost, že pozvání přijala výtvarnice Eliška Sofer-Podzimek. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Tak Eliško, 17. dubna v neděli jsme oslavili Mezinárodní den boje proti homofobii a transfobii. Kdy takový dny nebudem potřebovat?
3: Obávám se, že to nikdy nenastane, tahle situace. Nechci být pesimistická, ale úplně to nevidím.
4: A je to pozitivní, je to negativní? Jak se na to díváš?
3: Já bych strašně ráda, aby jsme nepotřebovali furt se tady žadonit s duhama a vlajkama a říkat si o respekt a prostě tak nějak existovat, ale zatím se tomu situace spíš vyhejbá a má takový vlny naklání, ale není to moc pozitivní.
4: Já jsem si našla jedno aktuální téma a sice maturitní testy. My už jsme se o tom bavili před začátkem, že nás to trochu minulo, protože už nejsme v maturitních ročnících ani letech. Nicméně jedna úloha z maturitního testu v anglickém jazyce se zabývala coming outem. Zbudilo to velký zájem politiků, velkou vlnu kritiky. Mě zajímá, proč podle tebe jsou tyhle malý vlastně nenápadný zmínky potřeba. Ideálně, aby byly nenápadný. Proč jsou potřeba tyhle ty reprezentace?
3: Já jsem ráda, že říkáš nenápadně, protože to je přesně ta, a teď nás ukamenují všichni ty, že děláme agitku a já nevím co všechno, ale přesně to jsou ty nenápadné věci v běžném životě, který nemusíme na ně upozorňovat, není to nic jako speciálního a právě proto by se to mělo dít a já jsem ráda, že to v tom testu bylo, ať už to je jako kdekoliv, ať už je to ve filmech, v pohádkách, v seriálech, kdekoliv je prostě takováhle nenápadná v uvozovkách jako zmínka o jakýkoliv queer komunitě, tak se to stává právě jako, já nechci říkat slovo normální, standardní ve společnosti a nemusí se právě na to ničím jako specificky upozorňovat.
4: No a možná z tvojí zkušenosti, v čem to pomáhá nebo v čem ty cítíš, že je tohle důležitý, že to zkrátka v testu je a že ideálně by to neměl být big deal.
3: Já si myslím, že ty maturanti si toho skoro ani nevšimli. Já si myslím, že si toho všiml někdo, kdo hrozně si chtěl toho všimnout a potřeboval na to právě upozornit a udělat z toho ten big deal. Ale to je přesně to, že to pořád takhle rozpolcuje lidi a společnost a vlastně se to čím dál tím víc prohlubuje. No. Přesně těmhle těma úplně zbytečnýma kauzama.
4: Všimnul si toho třeba lidovecký senátor Jiří Čunek, který natočil takové reakční video, kde řekl, cituji, že Česká republika má úplně jiné starosti než lesby a gay a tisíce nebo desítky různých sexuálních orientací. Teď už končím citaci. Zkrátka řekl, že by tam mělo být téma, které je blízké dětem v 19 letech. Ty se potkáváš s mladýma lidma, tak mě zajímá, co je to téma, který je právě blízký mladým teen dětem.
3: Myslím si, že primárně hledání sama sebe, takže myslím si, že je to dost podstatný téma. A co dělá člověk 19, jako snaží se zjistit, co tady na tom světě dělá a kým chce být a do toho patří i sexuální orientace.
4: A když se potkáš s mladýma lidma, tak je to stěžejný téma.
3: Jako myslím si, že určitě. Já se většinou potkávám spíš s mladšíma, ale i tak se jako často o to
4: ještě
3: zajímají.
4: Ještě s mladšíma.
3: Uh-huh. A třeba na besedách ve školách se o tom otevřeně bavíme a je samozřejmě jako vidět, že je to zajímá. Často se třeba u toho jako potutelně smějou, protože neví, jak na to reagovat, protože se o tom často nebaví otevřeně, ale pak, když už ta diskuze jako nastane a oni mají prostor se mě zeptat fakt úplně na cokoliv, kdy třeba jsem zjistila, že chci mít holku, nebo jak dlouho spolu žijem s mojí ženou a taky prostě fakt jako otázky osobní a já jim ten prostor dám, tak pak jsem za to ráda, že zde ta diskuze jako plyne a vlastně pro ně se to stává tím standardním.
4: Tobě přes 30, doufám, že neprozrazuji něco, našla jsem to veřejně dostupný, tuhle informaci, jsi mileniálka. Mě zajímá, aby jsme byli trošku pozitivní, tak co ti na poli queer práv, queer témat dělá radosti? Co se změnilo třeba za ty poslední roky k lepšímu?
3: Já jsem, přes 10 lety jsem žila v New Yorku nějakou dobu. A vlastně jsem tam viděla, jaký to je, když to nikdo neřeší. A je to vlastně skvělý pocit. Jako vy si nemusíte připadat blbě, že si s někým v metru držíte za ruku, nebo si s někým dáváte pusu, nebo vlastně jste, kým chcete být. A není to nic, nad čím by se měl kdokoliv udivovat. A já když jsem přijela domů, tak jsem s tímhletím mindsetem prostě přijela sem a říkám, tak když to jde tam, tak proč by to nešlo tady? A vlastně těch 10 let pozoruju, kam se ta situace vyvíjí a vlastně jsem relativně optimistická, protože vidím, že se vyvíjí, hlavně i třeba v generaci mých rodičů a celkově ve společnosti, ale zároveň pak tady máme tyhle ty vyvolávače těch kauz, který to naopak zase posílají zpátky o těch pár stupínků dolů a vlastně jak jsem zmiňovala na začátku, je to taky vlnění, jako někdy je to optimistický, někdy to zase spadne. A samozřejmě to, že prošlo manželství pro všechny aspoň v nějaký fázi, je pro mě velmi zásadní a hlavně z toho ohledu, že kde se nacházím, ano, jsem mileniál, už nějakým způsobem se zabývám tím, jestli chci mít rodinu, a co to vlastně pro mě znamená, jako pro queer člověka. A tahle ta změna je primárně zásadní v tom právě ve vztahu k dětem, kdy si moje partnerka, nebo já si můžu přiosvojit dítě mojí partnerky, nebo naopak, což dřív prostě nešlo. To znamená, že v jakýkoliv situaci, kdy třeba dítě onemocní nebo se stane nějaký úraz, tak já můžu pro něj přijít do nemocnice a oni mi ho nevydají, protože jsem pro něj vlastně právně legislativně nic nemám k němu žádnou vazbu, což mi přijde úplně ujetý ve chvíli, kdy máte dítě od malička a vlastně k němu nemáte žádný právní vztah. Takže tohle pro mě je jako velká zásadní změna, která se stala a jsem za ní ráda. Samozřejmě je tam pořád prostor na plno další.
4: Ještě krátce se zastavím o toho New Yorku. Mě hrozně zajímá, co je to, co jsi cítila, co je vlastně to, co popisuješ jako to, že se nikdo nezajímá, jaká je ta atmosféra, jestli nám to dokážeš popsat. V čem to bylo jiný?
3: Taková jako pospoletost společenská, nikdo na tebe nekouká, nikdo si neukazuje, nikdo opravdu jako neřeší ani na nějakých třeba pracovních pohovorech, kdyby já mám, nebo já na ně často nechodím, díky bohu, ale třeba od známých kamarádů, jako vím, že často jim kvůli tomu třeba unikne nějaká pracovní příležitost, protože prostě jsou svý a na tom pohovoru ten šéf si usmyslí, hele, tohohle člověka v týmu nechci, protože, což je šílený a já předpokládám, že já jsem kvůli tomu, že jsem kvír, taky přišla o spoustu zakázek, akorát o tom nevím, naštěstí to je jenom jako domněnka, ale takový věci si myslím, že se v New Yorku nedějou, nebo neděli těm třetího deseti lety, já doufám, že to taky zůstalo.
4: Ty jsi mluvila o svatbě. Já jenom shrnu, aby jsme si to řekli, jak je to psaný. A sice, že od ledna 2025 platí novela občanského zákoníku a ta nahradila registrovaný partnerství institutem partnerství. To znamená, že queer párům přiznává řadu práv, které dosud byly vyhrazeny převážně manželům. Vy jste měli svatbu loni. Jaký to bylo? Byl to sen?
3: Byl to asi částečně vlastně sen kvůli tomu. Já jsem předtím řekla manželství, ale to manželství nikdy neprošlo, to slovo, což je vtipný.
4: Ale můžeme tomu tak říkat.
3: Partnerství. Ale jo, byl to sen právě i kvůli tomu, že jako můžem. My jsme předtím si s ženou říkali, že jako registrovat se fakt nepotřebujeme, hlavně i kvůli tomu, že to nic vlastně jako neznamená. A prostě to byla oslava lásky. My jsme vlastně měli ty svatby dvě, jednu tak, jak se dělá úřední a jednu spíš s kámošem a vlastně v obě dvě byly velký zážitek, který se nedá opakovat a často se ho přehrávám v hlavě, že to bylo skvělý. A každému, kdo má před sebou svatbu, tak i když je to stres a plno starostí, tak hlavně si to prostě užijte ten den, protože je neuvěřitelný. Tak to vidět všechny svoje kámoše v podstatě z celého světa, že se setkají kvůli vám na jednom místě, seznámí se mezi sebou, potkají se mezi sebou, povídají si spolu, tak to pro mě bylo vlastně ten největší zážitek ze všeho.
4: Když půjdu drobně do té politiky, tak přesvědčila vás k tomu, řekněme, i ta novela?
3: V podstatě jo, my jsme na to trochu čekali.
4: Takže i přesto, že nějaký organizace, jsme fér, říkají, že stále prostě jsme nenarovnali ty práva, tak to bereš nějakým způsobem pozitivně, došlo aspoň částečně.
3: Aspoň částečně, tak já, no, jako kdybychom se dočkali toho, že se to narovná, nevím. Já si myslím, že buď by musela vyloženě jako zasáhnout Evropská unie s nějakým stanoviskem, který by to narovnalo pro všechny státy členský, což asi taky je nějaká možnost, ale tady, jestli se to někdy u nás narovná, to bohužel nevím.
4: Ty otevřeně taky mluvíš o tom, že byste chtěli mít děti, zmínila jsi to už v tomhle rozhovoru velice brzo. Mě u toho zaujalo, když jsem i poslouchala rozhovory s tebou, že si myslím, že mladá generace to bere jako výsostně osobní téma, do kterého nikomu nic není. A chtěla jsem se zeptat, jestli máš pocit, že ty o tom musíš mluvit, protože jsi queer a bojuješ, otvíráš queer témata. Jestli je to vlastně taková povinnost, s který bys třeba mohla cítit i vztek?
3: Vztek úplně necítím, ale je to trochu tak. Jako se bavím o svém partnerském životě nahlas právě kvůli queer komunitě, kvůli tomu, že můžu tady využít nějaký svůj hlas, který může někdo slyšet, komu to může pomoct. Je třeba v podobné situaci, potřebuje povzbudit, potřebuje vidět nějaký lidi, kteří fungují podobně a vidět, že to jde, což je pro mě taková velká zodpovědnost, na kterou se často necítím, ale dělám to ráda, protože si myslím, že to je extrémně potřeba.
4: Bereš to jako tak, že ten hlas máš, že to zkrátka chceš otvírat? Nebo jak se nad tím zamýšlíš, že vlastně musíš něco takového říkat v podstatě, nebo že se musíš takhle otvírat?
3: Nemusím, nikdo mě k tomu nenutí, ale říkám, jo, dělám to ráda a vlastně třeba za to extrémně cením v obdivu Kovyho, který taky jako sdílí svůj partnerský život s Mírou a je to prostě extrémně potřeba, bohužel.
4: Já jsem teď četla texty o asistované reprodukci u lesbických párů a tam se hodně často opakovalo to, že ty ženy zkrátka opakovaně lžou, proto třeba kdo je jejich partner, kdo je jejich partnerka, ale vlastně i o tom, že jsou queer, protože je to vlastně jednodušší, protože se už v minulosti setkali s předsudky. Zajímá mě, jak často ještě ty jako Eliška Sofer Podzimek nemůžeš být sama sebou.
3: Já se snažím vybavit nějakou situaci, co se mi naposled stala a myslím si, že jako ráda můžu říct, že už se mi to tolik neděje. Ale zároveň já už si dělám, co chci, protože prostě jsem smířená s tím, kdo jsem a když se mnou má někdo problém, tak se s ním vlastně nechci nějakým způsobem zabývat.
4: Ale napadá mě, že do jisté míry je to vlastně privilegium i v tom, jak jsi zmínila třeba, že nemusíš chodit na ty pohovory, protože si zkrátka právě děláš vlastní projekt. Tak neděje se ti, že bys musela o svý orientaci mlčet, lhát, že používáš třeba white lies, nebo vidíš to třeba v okolí, že ještě furt je to výhodný, řekněme, v nějakých situacích tu svoji identitu potlačit?
3: Nebo asi nutný, to výhodný je, ale já to fakt nedělám, protože ve chvíli, kdybych do toho byla dotlačovaná, tak je mi to nepříjemný a radši se té situaci vyhnu. Nevím, teď za sebou máme stavbu a tam přece jenom přicházíte do styku primárně s muži, který jsou profíce ve své profesi. A když
4: stavbu
3: tam
4: jenom přibliž, že se stěhujete.
3: Jo, se stěhujeme, no, už jsme se přestěhovali, ale vlastně celý ten proces byl hrozně v tomhle tom vtipný, jsme se tomu trošku pousmívali vždycky s ženou, protože prostě přijde na konzultaci X Clubu a teď my se tam objevíme ty dvě holky a oni jako a tak se tak jako rozkoukávají, kdo, co, jak a ke komu mají mluvit. A je to občas vtipný. Jo, zvládají. My neměli jsme vůbec žádný problém a já jsem za to hrozně ráda. Jestli si pak něco říkají po cestě domů, tak to už je mi jedno, ale to, že se k nám chovají rovně a řešili s náma všechny procesy, tak jako kdyby tam stál ten manžel, tak super.
4: Máme data z roku 2022, že 40% LGBTQ plus lidí, respondentů tohoto průzkumu, skrývá sexuální orientaci na veřejných místech. 28% z nich řeklo, že taky skrývá sexuální orientaci v rodině. Co by podle tebe mohlo v Česku pomoct, aby to tak nebylo? Aby zkrátka queer lidi nemuseli předstírat. A to předstírání tady opakujeme už po několikátý. Tak jaký malý velký změny bychom potřebovali?
3: Velká otázka. Z mýho pohledu tomu pomáhají právě tyhle ty situace, jako je maturitní test. Nebo seriál České televizi, kde se objeví komisařka, která má partnerku.
4: Jaké?
3: Já přemýšlím, jestli tam, já si teďka nevybavu jméno, ale něco tak jo, by se stalo, což je super. A to jsou přesně ty věci, které není na ně upozorňováno, nebo že vychází knížky, které nejsou publikované, takže jsou o queer tematice, ale prostě to tam je.
4: Tematice.
3: A to mi přijde jako velmi podstatný, ať už vlastně pro jakoukoliv generaci a pro děti, který si myslím, že už to vnímají taky úplně jinak. Třeba moje žena má mladší ségru, 10letou, která vlastně od malička vyrůstá v tom, že tam jsem já a bere to jako absolutně normálně a vlastně jsme spolu i vedli nějaký debaty o tom, jestli se třeba ve škole někdo ptá na to, že ségra má holku nebo tak a ona prostě vůbec to pro ní není nic důležitýho, nic, jako, nic na čem by se měla pozastavovat, což je skvělý, že jo, tak to přesně má být. A takže jakýkoliv takovýhle nenápadný zmínky si myslím, že pomáhají té společnosti v tom to prostě vzít tak, jak to je. No a pak je tady ta odvrácená strana a ty politické kauzy tam moc odpověď nemám.
4: Ale můžu tě potěšit, že myslím, že u té úlohy se ozvali jenom rodiče, nebo potěšit. Děti to neřešily zkrátka.
3: No jasně.
4: Maturanti. Ty a tvoje žena jste ambasadorkami duhové stužky. My obě máme duhovou stužku připnutou. Proč by tohle neměl být den jenom pro queer komunitu. Proč by se měli zajímat i hetero lidi?
3: To jsem vlastně chtěla říct ještě na tu předchozí otázku. No, samozřejmě ta podpora i z hetero páru, hetero kamarádů, který můžou nosit duhovou vzdušku a neznamená to, že jste teplý. Fakt ne. Fakt si můžete vzít kdykoliv a jenom tím vlastně ukazujete, že za námi stojíte a pro nás je to strašně důležitý. A právě já jsem viděla třeba skvělý video, to je třeba 2 roky zpátky, myslím, že to dělali Norové v rámci nějaký svojí jako celostátní kampaně, že to byly taky běžný situace v metru, kdy si člověk seděl, queer člověk seděl v metru a proti němu si sedl takovej velký statný chlapík a trošku na něj zvláštně koukal. On se ho začal trošku bát a pak si poodhrnul takhle košile a měl tam nějakou duhovou, nevím, klíčenku nebo něco. A to je přesně ten moment, kdy prostě vy se v tu chvíli vlastně uvolníte a cítíte se komfortně, cítíte se v pohodě, a ať už je to přesně na tom pohovoru v pracovním, nebo v metru, nebo ve veřejném prostoru, tak proto tady ta duhová stužka vlajka je.
4: Já ještě furt narážím na komentáře u takovýchhle akcí, u nějakých duhových dnů, u Prague Prideu, který říkají něco ve smyslu: nestačí to už, proč musí mít svoje speciální dny, vždyť přeci gejové lesby můžou žít normálně. Jak na tohle reaguješ vlastně? Protože já mám pocit, že v Česku se tahle argumentace ještě stále hodně opakuje, že zkrátka je to něco extra.
3: No, my jsme hrozně něco extra, hlavně chceme být, jo, pořád na sebe upozorňovat. Ne, bohužel je to potřeba, no, a myslím si, že tomu jako sdílení nějakých konkrétních situací a z homofobií, z transfobií, který, se kterými se setkávají třeba lidi v naší komunitě a říkají je nahlas, je hrozně důležitý a často jsou strašně bolestivý, jo, jako to jsou prostě situace, o kterých úplně nechcete mluvit veřejně, ale dějou se a lidi potřebují vědět, že se dějou. To, že někdo dostane do držky v baru, protože nabaluje kluka, je vlastně to, co si všichni představíme pod tím, jak vypadá homofobie, ale prostě to, anebo komentáře na sociálních sítích, jo. Ale ve chvíli, kdy to je nějaký psychický týrání, nebo právě i v práci, jako stavění ty lidi a ponižování těch lidí jenom prostě na základě toho, že jsou queer, tak to jsou fakt situace, které už se denodenně dějou a je potřeba, když to kdokoliv z nás, myslím obecně, nejenom náš queer, vidí, tak se toho člověka zastat a říct, hele, tady už jako si překročil hranice toho, jak se k někomu chovat, tak to zastav, jako to není přece normální.
4: K duhový stuž se mě ještě napadá, že ty jsi sdílela, myslím si, 2022 vlastní osobní příběh. Mm-hmm. Právě to nebyl už takový úplně nenápadný komentář, jestli to možná můžeš popsat, že zkrátka v letadle si někdo z tebe neustále nebo komentoval tě. Stalo se ti to od té doby?
3: Ne, naštěstí ne. A vlastně mně se to stalo jednou a stačilo mi to.
4: Jako, a to byl ten příběh?
3: To byl, já to klidně to řeknu, ale vlastně do té doby já jsem, nebo my jsme se ženou jako neměli takovouhle špatnou zkušenost ani v tramvaji, kdekoliv, prostě nikdo se do nás nikdy neopřel, krom teda, když nepočítám internet, ale to je spíš takový usměvný. Tam si nemá smysl moc. Ale tohle byla situace, kdy já jsem vlastně došla do úplně klasického oka zamrznutí, kdy jsem nevěděla, co mám dělat. A byla jsem na cestě domů z dovolený, jela jsem o 4 dny dřív, protože jsem měla zranění oka a potřebovala jsem rychle k doktorovi, který tam nebyl. A takže jsem byla sama v letadle, měla jsem roušku, měla jsem zalepený v oko, kapucu, připadala jsem si nejhůř, jo, protože mi nebylo dobře a sedla jsem si do řady v uličce a vlastně přišli 2 pánové, kteří seděli spolu se mnou v té řadě a tak jako neřekli ani pardon, neřekli dobrý den, nic, protože si tak jako sedli a vlastně já jsem potom pochopila, že to jsou Češi až ve chvíli, kdy začali komentovat mě, protože nevěděli, že já jim rozumím. A takže si začali mezi sebou říkat, jestli jsem chlap nebo ženská a pak padaly věty typu, jestli mám kozy nebo co jsem za exemplář, že tam jako co si dovoluju tam s nima sedět a vlastně já jsem v první chvíli jsem si říkala, dobrý, tak oni přestanou. což první kolečko jelo, tak jsem byla ticho, protože jsem fakt neměla na to cokoliv říkat. A ve chvíli, kdy už to začalo znova a

0: Asi po 10 minutách, tak jsem se ozvala a říkám, pánové, já se omlouvám, to vůbec není vaše věc, za prvý vám rozumím a za druhý, jakoby co vám do toho je, nechte mě prosím na pokoji. No a místo toho, aby se stáhli, nečekala jsem, že řeknu pardon, ale místo toho, aby se stáhli a byli ticho a řešili si své věci, tak se naopak ještě víc jako opřeli do mě a začali se mnou hádat, já už jsem pak začala mít z nich strach. Jenomže to bylo přesně ve chvíli, kdy jsme začali vzlítat, takže všichni už seděli letušky přivázaný, já jsem nemohla nikoho zavolat. Vlastně jsem vůbec nevěděla, co mám dělat, takže jsem si jenom nadala tu kapucu, začala jsem strašně brečet a vlastně celou cestu jsem pořád jako jednou za čas opakovala nějaký narážky na to, jak vypadám a kdo jsem. Pak už to bylo takový jako face to face, že se mě ptal, jako, kdo seš, tak já si tě vyfotím, ukážu si tě kámošům a takový prostě fakt, už to bylo jako hodně nepříjemný a já už jsem úplně jako rezignovala, zamrzla a nemohla jsem vůbec nic dělat. Teď toho samozřejmě, to jsou takové situace, kdy toho zpětně hrozně litujete, co všechno jste mohl udělat a co všechno jste mohl se za sebe postavit.
1: A to je možná důležitý právě změnit ten moment zamrznutí, že prostě přesně. Zkrátka ta reakce těla je zamrznout.
0: Ale vlastně jsem měla zvýšený hlas, to znamená, že i kdyby tam nebyl někdo, kdo mi rozuměl a byli tam jenom Španělé, tak jsem měla zvedlý hlas, útočili na mě dva chlapy a nikdo nic neudělal, nikdo se nezastal, nikdo neřekl těm mužům nic a já jsem vlastně pak už došla až do toho zamrznutí, kdy už nebylo cesty nikam.
1: Mně se líbilo, že se tam stala, že vlastně nejde o tebe, ale že jde o to, že se tohle může stát komukoliv, kdo vypadá jinak, než je ta norma, to běžný, že je jedno, jak, o co jde, ale prostě, že přesně. By se lidi mohli ozvat.
0: To je jenom příklad toho, jak tyhle situace jako probíhají a že se dějou, no.
1: Eliško, ty jsi zároveň autorka projektu a seriálu Plešouni, který si klade za cíl pomáhat dětem s onkologickým onemocněním. Je třeba zmínit, že ty sama jsi byla dětský onkologický pacient. Účastní se stužky, děláš plešouny, máš pocit, že musíš něco světu dávat zpátky, nebo vlastně odkud pochází tahle potřeba?
0: To bych taky ráda věděla, ale tak to jsou prostě mě dvě naprosto bytostně blízký témata, se kterýma mám svoji vlastní zkušenost a obě dvě můžu nějakým způsobem ventilovat do světa, aby se třeba ta situace těch lidí zlepšila a snažím se to dělat a dělám to a dělám to strašně ráda a vlastně asi do konce života nikdy nepřestanu. A je to něco, co mě logicky nějakým způsobem naplňuje, ale zároveň může vlastně trochu fungovat i jako nějaká taková sebeterapie a poznávání těch témat více do hloubky, což se třeba u Plešounů hodně děje. A vlastně tomu docházím až postupem času, že objevuju věci, na které jsem neměla odpovědi.
1: Pomáhá ti to?
0: Jo, taky. A já doufám, že nebude jenom mě.
1: Určitě. Už teď to není jenom tobě. Já jsem četla rozhovor, kde jsi říkala, nebo headline byl Plešouni mi přerostly přes hlavu. A říkala jsem si, že vlastně musí být těžký balancovat jako u jakýchkoliv dobročinných projektů. Že prostě je to dobročinný, zároveň ale je to taky práce, na kterou je potřeba energie, čas, peníze, lidi. Tak kde kreslíš vlastně tu čáru, abys třeba sama sebe ty nevyčerpala skrze plešouny, aby si vlastně nevyhořela na něčem takovým?
0: Já jsem strašně ráda za ten headline teda. Ale,
1: asi tam bylo víc toho, že?
0: Ne.
1: Předpokládám, ale přečetla jsem si headline.
0: Ne, já jsem, tak ona je to pravda a ta hranice, já ji pořád hledám. Myslím si, že ji hledáme společně jako v týmu Plešounském stále a ten projekt je vlastně pořád dost na začátku, i když už máme plno věcí jako hotových. Máme sice jenom jednu epizodu, ale máme hotovou aplikaci pro pacienty nebo pro děti, kde si chtějí zaznamenávat všechny možné věci, co se dějí během léčby. Máme tam videa o cvičení, o jídle, takže pořád je tam strašně moc věcí, na kterých pracujeme, ale ten tým se pořád utváří. Vlastně mi tam přibývají super lidi, zároveň přibývají partneři a nějaký dárci, který nám s tím projektem a financování toho projektu pomáhají. Takže se to staví a ta hranice se trošku rozšiřuje. Dřív jsem měla pocit, že to stojí všechno na mě a že beze mě to nemůže žádný rozhodnutí v rámci toho projektu existovat a teď naštěstí už se můžu opřít o svůj tým, což je skvělý.
1: Jaký dopad mělo na to, jakou osobou jsi. To, že jsi během svého věru

0: byl taky vhodný a já jsem toho průvodce naštěstí měla. Byla to moje, jak říkám, moje americká sestra Zoe, studentka, která u nás bydlela doma na takovém pobytu study abroad a vlastně doteďka jsme v úzkém kontaktu a vlastně ona by byla takovým queer průvodcem, protože mě vlastně chystala na všechny možný okamžiky v životě a sdílení s rodinou a první vztahy s holkama a vlastně u všeho byla a vždycky byla ta v uvozovkách starší sestra, která mě byla napřed a věděla, jak se věci mají a vlastně nebejt ní, tak to je daleko složitější, takže pro mě ten coming out vůbec není žádná stresová záležitost, která by ve mně vyvolávala nějaký negativní vzpomínky a naopak, jako vlastně díky ní to šlo strašně hladce a díky samozřejmě mojí rodině a okolí, který to vzali skvěle. Takže vlastně Zoe byla pro mě v queer tématice takovým plešounem v plešounech.
1: Takže teď ho prostě překresluješ a
0: jo.
1: Dáváš ven.
0: Třeba uděláme i nějakýho průvodce pro queer lidi, queer nevím, průvodce. To by bylo skvělý. Teď mě nenapadá žádný vtipný název, jako je plešouni, ale to by sklidilo tolik hejtů, podle mě.
1: Nevadí, budeme se na to těšit. Eliška Sofer Podzimek, moc děkuji, že jsi přišla.
0: Taky děkuju.
1: A tohle byl pořad Impact. Tentokrát jsme se bavili o tom, proč je potřeba připomínat stále třeba den proti homofobii a transfobii. A já jsem Adéla Šponerová, budeme se na vás těšit zase za týden.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: který nezná hranice a vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
1: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
4: Modeláři.
1: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem
2: na rádiu Wave.

0: Hezký dobrý večer, posloucháte Modeláře na rádiu Wave, pořadové číslo 287, napsal jsem si dneska 19. května, čau banáne.
1: Krásný dobrý večer tobě, Viktore, i všem posluchačům rádia Wave.
0: My jsme dneska si nachystali zase hromadu nové hudby a je jí opravdu moc, takže nebudeme ztrácet čas. Ta skladba, kterou jsme si hráli na úplný začátek, byla skladba, která se jmenuje Full Moon Insomniac, je od kapely, která se jmenuje Earl Grave, vtipný název, cením i v kontextu té hudby. A byť jde o novou kapelu, tak Jindřichův Hradec vrací úder v tomhle případě, protože poté, co k mému smutku a asi i ke smutku mnohých dalších skončili NAV, minimálně v koncertní podobě a minimálně na nějakou dobu, tak část téhle kapely delenila a založila kapelu novou, a protože, jak víme, NAV byli personálně spjati s taky už neaktivními Five Seconds to Leave, tak ten hlas, který jste teď možná slyšeli, vám mohl být povědomý, v případě, že sledujete tuhle scénu, protože patří Vaškovi z Five Seconds to Leave, zase po letech spolu s Hromim z Five Seconds to Leave a NAV, a taky s Ivanem z NAV, a taky s bubeníkem Rendou Štefanem, který se, jak mi Hromy před chvilkou psal, po 12 letech vrátil z Anglie, kde hrál v kapele Bad Earth a očividně mu hraní chybělo, takže tady plynule zaplul do sestavy nových, starých známých Earl Grave.
1: No, mě to hrozně překvapilo, já jsem čekal trošičku něco jako NAV, ale tohle je mnohem větší vlastně takový jako rokec, dalo by se říct. A ještě navíc, když jsem tu skladbu poslouchal, tak jsem si říkal, že kdybych neznal kontext, tak by mě vůbec nenapadlo, že to je česká kapela.
0: No tak jo. Bereme to jako lichotku.
1: No, velikou, protože není to minimálně, co se týče ty angličtiny, tak to není jako taková sranda, aby to nebylo poznat, že to není česká kapela. Je to skvěle zaspívaný a má to úplně jako neuvěřitelnou vlastně atmosféru. No, hodně mi to překvapilo. Fakt čekal jsem vlastně black metalovou kapelu, ale tohle není black metalová kapela.
0: Je to, jak jste slyšeli, je to kapela, která jako v začátku tak trošku nabere důmový dech, potom se to pustí více do toho stonerového náboje. S tím zpěvem přijde takový jako hezký odpich, prostě trošku jako High on Fire možná, nebo něco takového.
1: No, a je to hrozně harmonický, všechno to krásně vlastně hraje dohromady i s těmi vokály.
0: Kníry v té kapele taky jsou, takže v pořádku. Ta zvonivost v tom hlase tomu dává samozřejmě úplně jiný vibe, než jsme teď slýchali u NAV, ale pochopitelně tohle je prostě nová, jiná kapela. Plánují desku, to není žádné tajemství, nahrávali přirozeně u Hromyho v Low Resolution a my bychom se během léta plus minus měli dočkat ještě singlu a potom té desky, která ještě je v takzvaně dokončovacích fázích, a samozřejmě koncertů, který už Earl Grave nějaký odehráli, další se chystají a všechno nasvědčuje tomu, že mají v žilách prostě tu energii té nové kapely a radost z tohohle znovu zhledání nebo z téhle z té konstelace. A těším se, co přijde dál tady od téhle čtveřice.
1: No já taky, a když jsi zmínil ty kníry, tak se mi teď vybavilo, že během toho poslechu tam byly takový dvě nebo tři pasáže, které mi připomínaly trošičku Motorhead. Nebo nabralo to takový jakoby vlastně motorheadovský šmrnc, že to mělo fakt takový jako příjemný, jak si řekl, ty odpich, to mi přijde jako docela dobrý slovo. A přestože se to drží jakoby stylově jako přesně v tom Doomo, Stoner, jakoby ranku, tak to tam má takový lehký jakoby nádechy, který trošičku občas odbíhají někam, zase se vrací zpátky. Vůbec to nenarušuje vlastně tu harmonii a tu integritu jakoby té skladby. Ale já to mám vlastně rád, jsou to takový, jako mně to přijde, že jsou to takový jako hezky vlastně přiznaný jako inspirace a je vidět, že a slyšet hlavně, že už vlastně všichni mají jako hrozně moc odehráno a že s tím dokážou pracovat tak jako trošičku jako hračičkovsky, ale hrozně hezky, to mi přijde skvělý.
0: Když jsi zmínil ty Motorhead, já jsem teď o víkendu před fotbalem v pivnici Roosevelta v Ostravě zanechal na stole nejmenovaný časopis, na jehož novém čísle byly Motorhead na obálce a místní štamgasti z toho měli velikou radost.
1: No, tak skvělý.
0: Takže až tam půjdu příště, ať už to bude kdykoliv, první nebo druhé lize, tak jim doporučím tady Earl Grave, ať si pustí, ať si vyluhujou tam pořádně.
1: Já myslím, že tomu, kdo poslouchá klasický rock nebo punk and roll nebo i vlastně heavy metal, tak by se tohle to mělo líbit.
0: Jak se těmhle s těm lidem potenciálně bude líbit kapela, kterou si budeme hrát, teď si netroufám odhadovat, pravděpodobně méně, ale to nesvědčí ještě nic ani o té kapele, ani o těch lidech. My teď změníme žánr a tóninu a energii a náladu vůbec a posuneme se z Česka na Slovensko, respektive do Berlína, protože právě tam tvoří dvojce Pevgens, které se potkávají partneři Filip Drábek a Jana Drábková Kočišová, hrají takzvaně už nějaký ten pátek a teď mají venku novou desku, která je maličko jiná. My si z ní pustíme skladbu Something Broken a potom si o ní řekneme více v Modelářích na Rádiu Wave.

0: super, super vychutnal to outro, Viktore.
1: Já jsem přemýšlel nad tím, že na začátku bouřka, na konci takový čvachtáníčko.
0: Jo, to je podle mě konec bouřky, si
1: to
0: myslím.
1: Je konec, to je to, co bouřka přinesla, no, a no, bylo to v Lavoru.
0: Jako dokapává prostě jenom do těch louží.
1: Můžeme se zeptat Filipa s Janou Drábkových, kteří stojí tady za Pevgen, za touhle kapelou, která vydala 1. května album West End, které je teda novinkou. Pevgen z Filipa Drábka z Dřívěžka můžete znát třeba z kapely The Ills, ale to už je nějaká doba. Teď spolu tvoří tady tuhle tu věc. V souvislosti s tou deskou zmínili takovou jako hezkou věc, kdy říkají, že se snaží, nebo nejenom obecně v té tvorbě, se snaží zachycovat společný zážitek, který ale každý z nich vnímá jinak. Mm-hmm. A přijde mi to vlastně příhodné k nátuře té hudby, trošku jako lo-fi, trošku nervozity. Pro mě to je hudba, která na mě působí právě takhle jako střídavě, že mám místy pocit, že mě to strašně jako nervuje a je to takové jako nepříjemně prostě disharmonické a jako nervní rozjímání. A někdy je to víc toho rozjímání a nějakých příjemných pocitů s tím spojených. Já tady k těmhle s těm jako rozvrkočeným skladbám mám trošku jako ambivalentní vztah obecně, ale West End na mě nějakým kouzlem zapůsobil a hodně jsem tuhle nahrávku teď poslouchal a proto hrála i tady.
0: No vidíš, to je docela zajímavý, protože my se teďko dostáváme malinko do té pozice jako Drábkovi, že jsme tady poslouchali stejnou skladbu, ale to vnímání máme vlastně odlišný, protože já jsem vlastně v tom nevnímal jakoby nějakou zásadní nervnost nebo nervozitu. Já jsem v tom vnímal jakoby tak minimalismus a takový až skoro jakoby mantrický minimalismus, tím, že to tam je hodně jako repetitivnosti, nebo ten ústřední, nemůžu říct ani možná riff, ale nápad vlastně, kytarovej, který se tam jakoby opakuje, tak mě dokázal dostat vlastně do takový až jako opravdu jako zvláštně jako mantrický nálady a vnímal jsem spíš klid v té skladbě, přestože tam jsou nějaký ruchy a šumy, které to tak jako celý jako rozmazávají a rozostřujou, tak mě to vlastně nějak úplně nevytrhávalo z té pozornosti a soustředění se na ten ústřední motiv a ten vokál tak nad tím jakoby si poletuje trošičku po svým, malinko, a působilo to na mě vlastně až skoro uklidňujícím dojmem. A celá ta skladba vlastně, jako fakt mi to nějak mi to nepřišlo úplně rušivý, jako to, co se tam děje jakoby mimo tu hlavní linku.
1: Pevgen jsou každopádně kapela, která vlastně stojí na nějakém průsečíku improvizace, na které hodně stavěli dříve. Nějaké písničkářské tvorby. Teď vlastně sami říkají, že těm skladbám dávají mnohem větší péči, že je prostě šlechtí mnohem déle. Tohle je deska, která vlastně vznikala v nějaké podobě několik let. A jsou zároveň tím typem kapely, která vlastně jako velmi konkrétní, až jakoby deníková nějakým způsobem na předchozích deskách, je tady na téhle, krom jiného, samplují hlas Boženy Filové, Filipovy babičky, která byla významnou slovenskou etnografkou, tady znovu můžeme slyšet, zároveň tu desku věnují Vincentovi, což je jejich syn, což je zase rámec vlastně, do kterého ta deska je přiznaně zaobalená. A pokud je o tu estetiku s nějakými jako slowcoreovými stopami, maličko shoegazovými, ty terénní nahrávky, když jsem to poslouchal, jsem si okamžitě říkal, kdyby nežili v Berlíně, ale v San Francisku, tak to vydává Flanzer a jsem si jako naprosto jistý, že by to tam zapadlo vlastně úplně ideálně.
0: No, tak já myslím, že stejně jako v případě Earl Grave, že zní jako kapela, která není z Čech, i tohle je docela velká poklona.
1: Tak a my v poklonách budeme pokračovat, ale taky teda znovu takzvaně přehazujeme výhybku. Minulý týden jsme to nedělali a dneska to naopak děláme hodně.
0: No, ale tak jako vlastně ne nějak zásadně si myslím, že nebude to tak ostrý přechod, občas

umíme i mnohem ostřejší. Přidáme tam prostě do těch melodií jako trošku víc punkové energie a tím se dostáváme konkrétně k nové desce anglické kapely Basement, která vychází taky po mnoha letech a ta deska se jmenuje Wired. My si z ní pustíme skladbu, která se jmenuje Time Waster a pro mě je to deska, na kterou jsem vlastně docela hodně se těšil, protože jsem z těch singlů měl pocit, že to bude fakt jako stát za to, že ta pauza, kterou Basement měli od té desky minulé, se projeví tak, že budou mít hodně písniček a vyberu z nich jenom ty nejlepší a nebude tam takzvaně žádná vata a z mého pohledu se přesně tohleto stalo. A je to taky vlastně takový zajímavý mix nějakého jako lehonkého jako shoegazu, postpunku, ale ve finále je ta deska vlastně mnohem víc punkroková, než jsem čekal. Vlastně některé ty singly naznačovaly spíš jako takový až jako experimentálně indie, jako lehký odklon, ale zrovna třeba ten otvírák Time Waster, který si teďko pustíme, je totální hitovka a vlastně celá ta deska je úplně úžasná, tak si pojďme pustit ukázku z ní.

0: Posloucháte modeláře na Radio Wave. Právě nám dohrála finská kapela Endstand a jejich skladba Small Sacrifices for Big Changes. Před Endstand jsme slyšeli Basement a ukázku z jejich úplně nové desky Wired, která vyšla v podstatě před několika dny. Já bych se možná vrátil ještě maličko k Basement, protože jsem se tady rozplýval nad tím, jak je ta deska úžasná, jakou má úžasnou náladu, a říkal jsem, že to je vlastně nakonec větší punk rock a jsou tam větší hitovky, než bych čekal. Není to vlastně tak rozmělněné do toho shoegazu nebo nějakých jakoby indie experimentů, a občas ten zvuk je vlastně docela tvrdý a je to takový hodně sevřený a spousta těch skladeb je vlastně podobná, nebo má podobný vibe a podobný rámec, jako měla ta úvodní skladba, která se tedy jmenovala Time Waster. A když jsem viděl vlastně Basement naposledy, tak jeli turné s Tuše a More, což úplně dává smysl, a letos v červnu tak jedou turné s Fiddlehead evropský, což taky dává úplně smysl, protože ona tam je vlastně docela hodně melancholie v té muzice, ale nikdy to nesklouzne vlastně k nějakému jako úplně jako sebemrskačství a sebezpitu. Pak to tam prostě rozbije nějaká jakoby tvrdá pasáž hitová, a to se mi na té desce strašně líbí. No.
1: S kým jdou turné Tuše a More? Víš, Slavy? Já ne.
0: Nevím, jestli vůbec s někým, člověče. Já myslím, že ten pražský koncert ještě žádnou předkapelu, byť tu, která tedy jede jakoby celé turné s Tuše a More, oznámenou nemají. A nejsem si jistý, jestli vůbec s někým.
1: To byl taky chytáček. Každopádně ty Basement, to bylo skvělý, jakože taková jako jednak úplně fantastickou energii má ta skladba. No. Přijde mi, jak kdyby prostě ty nástroje s tím zpěvem byly vlastně všechny naladěny úplně jako do stejný tóniny. Je to nádherně zpěvný. No. A jo, super, no.
0: A zároveň je to vlastně hodně jako fakt náladový, takový jako melancholický v něčem, ale jako
1: v tom svižný vlastně.
0: No ano, je v tom strašně moc energie. No. Jako takhle si představuju, že by měla znít jako indie punková deska v roce 2026. Fakt skvělý. A těma Instant jsme se ale přenesli do roku 1996.
1: Já jsem si říkal, že tohle je něco
0: vlastně jako, z archivu. My jsme jako mluvili na začátku o tom, že máme dneska jenom novinky. Ano, to u těch Instant je pravda jenom částečně. Tohle to byla skladba, velká hitovka mimochodem taky, z jejich úplně první desky, která se jmenovala To Whom It May Concern a vyšla tedy v roce 1996 na Impression Recordings v Německu, jenom na CDčku, a je to teda 30 let letos, co ta deska vyšla, a jelikož je to 30letý výročí, tak se Endstand rozhodli za prvý vydat znova a konečně teda na vinilu a ještě na kazetě.
1: Okay.
0: A za druhý po nějakých 12 letech odehrát pár koncertů. Většina těch koncertů, skoro všechny v podstatě, kromě jednoho, budou v Německu a jeden jediný mimo Německu bude v Praze. Což je super, bude to Sub-Zero a já se vlastně strašně těším, protože pro mě Endstand byla hodně, hodně formativní kapela a vlastně by pojí s nima jako téměř 25letý přátelství, jako nesčetněkrát spali u mě doma a vlastně se těším, až je znova uvidím. Mika, kytarista Endstand, potom byla v kapele Pacosio, to, s kterou moje kapela Kovadlina vydala splitko, takže tam byla ještě potom tato návaznost a přijde mi super, že ta deska vyšla konečně na vinilu nebo na těch punkových formátech, to znamená na vinilu a na kazetě, a přijde mi super, že jedou Endstand těch pár koncertů.
1: A ten koncert je vlastně už takzvaně za rohem.
0: Jo, ten je teď. No.
1: To je příští týden.
0: Ano.
1: Příští
0: ano.
1: týden, takže nemusíte poslouchat moderáře výjimečně živě, ale můžete si je pustit potom ze záznamu.
0: Ano.
1: A zajděte si na Endstand 26. května, teda, abychom byli přesní do Sub-Zero.
0: A tam vím i před kapelu, která jede celý to turné, a to je super německá kapela, která se jmenuje Wasted Years, takže tam to bude fungovat rozhodně takhle hezky v tomhletom tandemu vlastně po celou tu dobu toho krátkého turné. A teď si pustíme remdík a dáme si trošku oi-punku.
1: Skladba s fantastickým názvem Skinhead Veterán v modelářích na Radio Wave.

0: Stále posloucháte Modeláře na rádiu Wave, dali jsme si další punkový dvojblok, tentokrát je oj punkový dvojblok. První kapelou, kterou jsme slyšeli, byli Remdik a byla to skladba z jejich úplně nové desky, která vyšla na Cabinet Records, teďko vlastně na začátku května. Ta deska má také skvělý název, stejně jako měla ta skladba, jmenuje se Potkany Patria do Děry. A tahle ta žilinská kapela si myslím, že docela dobře zúročila těch pár let, který se pohybují na scéně, a já jsem vlastně rád, že dokázali trošičku vystoupit z takové té lehké ilegality, v které se na začátku jakoby pohybovali, a nahráli tohleto naprosto parádní LPčko, které má přesně ten drive, který si myslím, že tahle ta hudba by měla mít. Je tam dostatečná dávka primitivnosti, myšleno v tom úplně nejlepším slova smyslu, protože ona taková ta tvrdá primitivnost prostě do tohoto stylu patří a bez ní to úplně nejde.
1: Zároveň to povede trošku do Orlové, do Futer, kde to, nevím, si nahrávali, nebo respektive možná jo, myslím, že...
0: Jo, jako, já jsem vlastně jakoby nezjišťoval, kdo to nahrával, ale jestli to nahrával Tomáš Veliký z Pačíno, tak si myslím, že je veliká šance, že to bylo nahraným přímo ve Futře.
1: Cítím to tam, jo. Cítím to v kostech.
0: Jo, Remdik pracují s těmi vlivy vlastně skvělé. Zároveň tam samozřejmě není jenom ten oi-punk, má to takovou tu hardkorovou hrubost, a asi není náhoda, že ta postavička vlastně na obalu, mimochodem také výborném a velmi stylovém, má vytetováno na bicepsu SSD, což byla skvělá kapela z Bostonu počátku 80. let, Society System Decontrol, která hrála takový ten opravdu hodně hrubý, neotesaný hardcore. Byla to taková ta první vlna vlastně těch hardcoreových kapel, společně třeba Jerry's Kids nebo Gangrene, která jako tenhle ten styl definovala, a i tady samozřejmě jsou kořeny právě téhleté hudby, kterou Remdik hrají, určitě Warzone a další jakoby newyorské kapely té doby. Takže ty vlivy se tam potkávají skvěle a vychází z toho vlastně takovéhle tvrdé, nekompromisní, zábavné a zároveň hitové album.
1: No a bohaté a zábavné a hitové album může znít ve francouzštině, což jsme se tady maličko nepodivovali, ale poukazovali na to, zatímco hrála ta druhá skladba.
0: Ano, to byl projekt Prisoner de Temps, záměrně říkám projekt, protože za tímhletím jménem stojí jedna jediná osoba, a to Jackie Cadu, což je mimo jiné také člen skvělé francouzské kapely Syndrome 81, kterou možná spousta posluchačů tohohle pořadu bude znát, nebo to jméno někde zaregistrovala. A právě Jackie před pár lety rozjel tedy ten projekt Prisoner de Temps, asi před 3 lety zhruba vydal svoje první album, které vlastně dost vycházelo z toho, co hrají Syndrome 81, to znamená zpěvný, melodický hardcore punk, který v sobě má opět hodně toho tradičního oi-punku anglické školy, jako byly Business, nebo Cockney Rejects, nebo Cockspur, nebo Sham 69, ale má to prostě ten francouzský touch, takzvaně. Francouzština tomu dodává úplně jinou náladu, a tato nová deska, jejíž název je dlouhý a je francouzsky, se neodvažuji vůbec pokusit vyslovit, ale to si asi celkem lehce dohledáte, vyšla na La Vida es un Mus, a Paco tam vlastně píše, že byl obrovským fanouškem té první desky Prisoner de Temps, a že je strašně rád, že se mu tedy povedlo Jackieho přemluvit, i když mu to zase nedalo tolik práce, aby tu novou desku vydal právě na jeho labelu. A skvělý na tom je, že tam je jako vlastně docela jako výrazný posun v tom sebevědomí, s kterým vlastně Jackie Cadu v současné době tu hudbu skládá. Ono to není tak, že by tam byl posun nějaký zásadně stylový. Ten styl je vlastně furt stejný, mixed francouzského oi-punku, postpunkové nálady, jsou tam takové ty poschovávané jakoby temnější melodie, které tam najednou jakoby vyplují a úplně si ukradnou tu skladbu pro sebe, ale je tam mnohem větší sebevědomí a taky ta deska vlastně trošku agresivnější, jsou tam slyšet Criminal Damage, což byla vlastně kapela dvoučlenů Tragedy, ale byla to taky taková vlastně oi-punková jízda a také samozřejmě Poison Idea. No a jestli máte pocit, že vás Prison Yard Temps zaujali, jak si fakt celou tu desku poslechněte, protože je super. A my už teďko pomaličku.
1: Pomaličku vplujeme do sladké nevědomosti, protože právě tak se jmenuje skladba od kapely, dvoučlenné projektu kapely Božské Soare. Božské Soare jsou Richard Grimm, kterého můžete znát taky z Godden Eve, anebo jako Boha Vajec, a Dominik Novák, kterého zase můžete znát z projektu Katův Synth. A společně teď nahráli a vydali vlastně debutovou desku, která je, řekněme, jakoby elektroakustickou nahrávkou, kdy začíná takovou klavírní seriózností a právě klavír se tady potkává s modulárními syntezátory a dohromady z toho vychází vlastně docela hodná, maximálně trošku nezbedná hudba, hodně pestrá deska a já už do toho nebudu mluvit a sladké nevědomosti se můžeme odevzdat společně.

0: Ještě minuta a půl by mohla zbývat do konce sladké nevědomosti, kterou jsme teď zažívali s božským Soare, ale máme málo času, takže vás odkážeme na to, ať si to pustíte sami doma, ač neradi.
1: Ideálně celou desku.
0: Ideálně celou desku, protože rozhodně stojí za to. Je to taková v něčem jako ústrojná, taková jako precizní, ale zároveň docela nevyspytatelná nahrávka, ve které, jak jsme říkali, se potkávají ty modulární syntezátory s pianem, nějaké terénní nahrávky a působí to hodně organicky a atmosféricky a spolu s těmi Pevgen jsem to fakt jakoby hodně dával. Tady v té skladbě ještě navíc hostuje Tomáš Niesner, kterého tady často a rádi připomínáme.
1: A zdravíme ho.
0: Zdravíme ho a tady krásně vplul do té nálady sladké nevědomosti.
1: Já myslím, že to je úplně, se tam musel cítit jako ryba ve vodě.
0: A zazme u té vody, ten nádherný. No a každopádně, protože tady rádi kouzlíme, tak my jsme pár týdnů zpátky se věnovali diskografii Steve'a Moora a vzpomínali jsme i na kapelu Miracle, kterou já mám hodně rád a která v roce 2018 naposledy vydala album, které se jmenovalo The Strife of Love in a Dream. Miracle jsou Steve Moore a s ním Daniel O'Sullivan a protože tady kouzlíme v modelářích, tak jsme přikouzli novou desku. Miracle krátce poté oznámili, že vydají nové album 26. června znovu label Relapse, si tím zařadí něco elektronického do svého portfolia. Ta deska se bude jmenovat The Living Likeness of My Electric Demon a pokud lze soudit z toho prvního singlu, který je zatím venku a který se jmenuje PVC West, tak Miracle jsou na něm trošku víc heavy a trošku temnější než na těch předchozích deskách. V té skladbě jsou patrné hodně takové jako gotické ozvěny. Možná to můžeme svádět na Jamese Plotkina, který se postaral o mastering tady té desky. Ty skladby vznikaly během asi 6 let od roku 2019. Teď tedy dospěli Miracle do bodu, kdy to pouští ven a tou deskou se, jak sami říkají, nechtějí ptát, jestli stroje jsou stále podobnější lidem, ale jestli my jako lidé se stále více a více nepodobáme strojům. Tak. S touto myšlenkou vás necháme poslouchat a spinkat. Tady jsou Miracle, skladba PVC West a my se uslyšíme zase za týden. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

známe v mracích popela. Pak viděla si ve zprávách, jak říkají starý chlapy v kravatách, že je v pořádku, když děti jako ty umírají.

0: Quest. Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
1: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave. Můj rozhlas.
0: Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
5: Děláme vlny.

Děláme vlny. Český rozhlas, Radio Wave.

Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: She got me down.
1: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas. Radio Wave.
1: Yo, remember New York kids. What?

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Český rozhlas Radio Wave.